Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

трасс, ни дождь, ни снег, ни плач, там шаги не плачь. Ani prach, ani spík, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na pečáty neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na pečáty neplatí. Ani hr, ani prach, ani spík, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na pečáty neplatí. Ani hr, ani prach, ani spík, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na pečáty neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr, na pečáty neplatí. Ani pr, ani hr, ani prach, ani spík, ani ten, ani sník, ani mráz, ani než, ani sník, ani plát, na pečáky neplatí. Ani pr, ani hr, ani prach, ani spík, ani ten, ani sník, ani mráz, ani než, ani sník, ani plát, na pečáky neplatí.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Alive z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte. Thank you.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli ji v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Arrives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968 a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

Na tom, že hlavou ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne.
1: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení. Máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní. Já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano,
0: pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde. Říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily. Tak, děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhájce, ex-ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumněte, jako jeli to. Aha, vstaňte nebo zase, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to bylo, ten člověk?

0: Fajč, trochu přeháníte.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
3: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo, Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
2: tak dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Arábia se menos dá. Že chtěl bych jenom jít. Ty umíš být i skvělá, jak diamant zazářit.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
4: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Kepku.
5: Děkuju.
4: A já bych si přál pana Nepila.
3: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
3: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
5: Souboje napínavý.
3: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, proto teď jsme se napili.
3: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
3: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
9: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
3: Dobrý den.
9: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam od něj nějaký kousek.
3: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební
9: dramaturg,
3: ale snad by ten náš přimhouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
9: Dobře,
3: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
10: Tak,
3: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
10: Chtěla být dvojku.
3: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
10: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
3: Dobře.
10: Ať jste zdraví.
3: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
5: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
3: Napnutej
5: teda.
3: Chlup. Čili o dva hlasy.
5: Ano.
3: Zvítězilo Ačko.
5: Ačko.
11: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
12: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
11: Ano,
12: rozumíte?
11: Hned.
12: K věci.
11: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
13: No tak to tohle už ale...
11: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
12: Pane obhájče, já tady úplně nevím.
11: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
12: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek, obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
14: 10 let?
12: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
11: My se vzdáváme odvolání, pane
12: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
11: Moment.
12: Řeknu vám, dobrá práce.
11: Ano, ano.
12: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
11: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkovej dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zapnu, tak přijdu, brknout. Mějte se pěkně. Naschledanou. Macha gorily.
0: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
5: Nebo já jsem na to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
15: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí.

bylo ze šulistu, kráčet ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám, vy jste byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivana Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně. No a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému
1: dabérovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no,
1: bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka sem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou dámy a páni u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: Tak no jo, určitě, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zesacký.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven.
5: Ano.
4: Mějte se hezky, naschledanou.
5: Ano.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme tak, váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža z humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holý a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu. Kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no to
1: Františku,
2: byl hudební střih, která to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti prošel rekonstrukcí za 30 milionů korun. Má nové polytechnické a řemeslné dílny a je bezbariérový. Odlehčovací pobytová služba v Kroměříži má nově zrekonstruované prostory. Zlínští hokejisté v prvním prvoligovém derby této sezony utrpěli debakl ve Vsetíně. Dnes bude v regionu zataženo se slabým deštěm, který bude postupně ustávat, a na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradělkem. Dobré ráno. Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci domu dětí a mládeže Šikula. Opravené jsou všechny učebny i kanceláře. V budově jsou nové podlahy, zateplení, hydroizolace, rozvody elektřiny, vody, topení a kanalizace. Opravená je i střecha. Práce stály 29 milionů korun. Zhruba polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Další 2 miliony přidal ze svého dům dětí a mládeže. Pokračuje jeho ředitelka Ivana Zubková.
2: Vznikly nám nové polytechnické a řemeslné dílny. Ty jednotlivé učebny jsou i vybavené novýma notebookama, školníma dronama, badatelskýma soupravama, plus teda ještě některé řemeslné věci, co se týkají keramiky, takže nový kruh, nové keramické pece, stavy na tkaní a další některé pomůcky.
1: Budova má také nový výtah, takže je celá bezbariérová. Kroměříži otevřeli zrekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a práce vyšly na téměř 47,5 milionu korun. Ostrý provoz se spustí 1. října a podle ředitelky společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkové se kapacita navýšila z původních 12 lůžek na 15.
3: Co se týká počtu těch klientů, tak v loňském roce prošlo vlastní službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali.
1: Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Počet nezodpovědných klientů navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík dodává.
4: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Sport.
1: Hokejisté Zlína v nové prvoligové sezóně stále čekají na venkovní výhru. V předehrávaném 13. kole prohráli na ledě Vsetína 1-7. Podle trenéra Petra Oremu se bylo vítězství soupeře zasloužené.
5: Určitě mi jde za gratulaci, no bol lepší, bol rychlejší, bol aktivnější, čiže to víťazstvo si plně zaslužené, to je jednoznačné. Já jsem typ člověka, který takéto věci uznává. Z naší strany naozaj ten výkon nebyl taky, jak si představujem. Byly tam věci, které jsme nerobili dlouhou čas ani v příprave. Dali jsme jim moc priestoru na to a super to využil.
1: Zlín je v tabulce 6. V Setínu patří 2. příčka a má zápas k dobru.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo se slabým deštěm, který bude ráno od západu ustávat. Odpoledne už má být oblačno, později i polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní, aktuálně 17 až 14 stupňů, nejvýše dnes teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 na 47. kilometru ve směru na Zlín je uzavřen pravý jízdní pruh, provádí zde práce na sanaci svahu. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ráno máme deštivé, s tímto stavem je potřeba počítat, pokud se, milí posluchači, vydáte do terénu. Zdravím vás u vstávání, přeju dobré ráno k datu 17. září. A ještě upřesním, je čtvrtek, svátek dnes oslaví Naděždy. Na pohodu u startovního kafe si pustíme Jízdu králů od skupiny Javory a pak nás bude zajímat historická stopa 17. září v kalendáriu. Celým ránem vás provede i tentokrát Petr Uhřík, tak ať se vydaří hned na začátku, když teď máme 5 hodin, 5 a půl minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přstek

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

0: Probuzeným posluchačům posílám přání dobrého rána a na vlně Českého rozhlasu Zlín připomínám čtvrtek s datem 17. září. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1910 se narodil František Hrubín, básník, dramatik, prozaik a překladatel. Podílel se i na založení dětského časopisu Mateří Douška. Před 121 lety přišla na svět herečka a operní pěvkyně Jiřina Šejbalová. Jedna zajímavost, přestože byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1958 nejvýraznější favoritkou na hlavní cenu za herecký výkon, o jediný hlas ji tehdy nakonec porazila Sophia Loren s filmem Černá orchidej. Dnes je to 92 let, kdy byla vydána první dlouhohrající deska na 33 dotáček, byla na ní mimochodem Beethovenova pátá symfonie. V roce 1972 se vysílal první díl legendárního seriálu MASH ze života lékařů, sester a vojáků v mobilní vojenské nemocnici uprostřed války v Koreji. 41. narozeniny dnes oslaví valašský rodák, tenista Tomáš Berdych. Gratulujeme. Před 32 lety byly poprvé uděleny ceny Františka Filipovského za dabing. In memoriam získal cenu právě on, František Filipovský. A ještě rok 1946, kulaté výročí, dnes je to 80 let, kdy vzniklo Městské divadlo Zlín, dříve divadlo pracujících. O stavbě divadla se poprvé začalo reálně jednat v roce 1937 za baťovské éry. Do té doby hostovaly divadelní soubory především v prostorách velkého kina. V srpnu 1946 vznikla profesionální scéna pod názvem Divadlo pracujících, které bylo součástí podniku Baťa.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Bakara je dívčí duo ze Španělska, tak si alespoň vybavujeme hudební 70. léta, když trochu zapátráme v paměti. Pustíme si písničku z hitparád roku 77 a jejich roztomile šišlavou angličtinu.

0: Před dvěma minutami bylo 17:45. Podíváme se na končící léto přes aktuální zprávy meteorologů. Krátkou předpověď otevřu i tentokrát náhledem na ranní region v číslech.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 17 stupňů, tuto hodnotu vidím ve Starém Městě, v Bojkovicích a ve Štítné nad Vláří. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 16 stupňů je hodnota ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes bude zataženo se slabým deštěm, který bude teď ráno od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jenom výjimečně s přeháňkami večer by se mělo téměř vyjasnit. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, k tomu povane slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý, rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé. Biozátěž bez změny zatím stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli si prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: V sobotu od 17. si budu na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou o tom, jak důležitá je v životě každého z nás hra. A v neděli od 11. si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o soutěžení a o tom, kdy nás posouvá a kdy nás už brzdí. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. V Banově na Uherskobrodsku ještě v letošním roce instalují dvě nové fotovoltaické elektrárny. Panely budou umístěné na základní škole a domě s chráněnými byty. Výkon každé z elektráren bude 30 kW-peak, což je jednotka výkonu malých elektráren a jejich součástí bude i bateriové úložiště. V Zubří na Vsetínsku odhalili pamětní desku válečnému letci Karlu Františku Pernicovi. Je umístěna na lípě Svobody, jen kousek od jeho rodného domu. Pernica po okupaci Československa odešel jako 21-letý přes Polsko a Francii do Británie, kde se stal stíhacím pilotem. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo se slabým deštěm, který bude ráno od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Aktuálně měříme 17 až 13 stupňů, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obří bunda, papírový tank nebo betlém vyřezaný ve skořápce lískového ořechu. Až doposud se za takovými kuriozitami jezdilo výhradně do Pelhřimova. Brzy ale čeká expozici z historické věže stěhování. Nové prostory najde Muzeum rekordů v Jindřichově Hradci. Podrobnosti nabídneme už za chvíli, teď je 17:30.

0: Dobré čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Za 6 minut bude 6:45. Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeum bude mít zhruba 3x větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově masných krámů přímo na náměstí, kam se teď podíváme.
1: No, nahoře byl nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď po té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 km odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No, já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaké exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyde tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordů z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu, jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, jo? Že přijede autobus zejména seniorů a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:45. Další zastávku si uděláme u meteorologů. Už se dívám do aktuální předpovědi, to podstatné předám dál.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují takto. 15 stupňů v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové a dál taky ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 17 stupňů vidím ve Starém Městě, v Bojkovicích a ve Štítné nad Láří, 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. Ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a v Rožnově pod Radhoštěm je teď 16 stupňů. Očekávejme zataženo se slabým deštěm, který bude ráno od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jenom s výjimečnými přeháňkami. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý, bude mít rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. I tak jsou dobré rozptylové podmínky, předpokládá se, až večer by mohly být mírně nepříznivé. Biozátěž stále na jedničce, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Začíná čtvrtek a hned u vstávání si připomeneme. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a jaké má připravené otázky?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
0: Odpolední pozvánka proběhla, díky za ni, a my se posuneme dál v dnešním ránu. Za chvíli přijde Matěj s novými zprávami přesně v 6 hodin, to znamená za 8 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Moštárny ve Zlínském kraji trápí kromě malé úrody jablek i nedostatek vody. Kvůli vyschlé studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích na Zlínsku. V Rožnově pod Radhoštěm otevřela nová zubařka ordinaci po lékařce, která odchází do důchodu. Fotbalisté Zlína i Slovácka postoupili do pohárového osmifinále. Dnes bude v regionu zataženo se slabým deštěm, který má postupně ustávat a na teploměru až 20 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dlouhodobé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích, kde nyní zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uhersko-Hradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
3: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
2: V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje ji otevřela Zuzana Šmírová. Přebírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
4: Nově jsme podpořili zubařku, která nahradí stávající lékařku, která odchází do důchodu. A protože víme, že sehnat nového zubaře není jednoduché ani v Rožnově, ani v okolí, jsme rádi, že jsme mohli podpořit lékařku tak, aby přebrala stávající pacienty a ti nemuseli hledat nového lékaře.
2: Bankovní rada České národní banky dnes odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%.
5: Například viceguvernérka Eva Zamrazilová před zasedáním řekla, že nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody pro změnu sazeb. K opatrnosti podle ní centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Národní banka se obává, že by se na podzim mohly plně projevit stále rostoucí ceny energií a paliv. To by výrazně zvýšilo inflaci a centrální banku by to patrně přimělo sazbu zvýšit. Tento scénář bude ale pravděpodobně na stole až v listopadu nebo v prosinci. Rozhodnutí o výši sazeb padne dnes ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
2: Zlínští fotbalisté vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Havířova 4-0 a postoupili do osmifinále. Tři góly vstřelil útočník Tomáš Poznar. Podle trenéra posledního týmu prvoligové tabulky Pavla Hovtycha, ale Poznar nebyl důležitý jen na hřišti.
6: Nemůžeme si v této situaci dovolit nejenom, že cokoliv podcenit, ale spíš ztrácet sebevědomí, takže vlastně jsme hodně lpěli na tom, aby ten tým šel za to týmovostí a srdcem. Pozdě v tom se hrál velkou roli i v kabině.
2: Do pohárového osmifinále postoupilo i Slovácko. Na hřišti Neratovic zvítězilo také 4-0.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo se slabým deštěm, který bude během rána od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Aktuálně měříme 17 až 13 stupňů. Nejvýše se dnes teploty vyšplhají na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Jablunkou a Pržnem na Vsetínsku je střídavý jednosměrný provoz řízený světelným signalizačním zařízením. A po zprávách dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak nám říká lidová pranostika, září jezdí na strakaté kobyle. A tak se i dneškem zase o krůček přiblížíme podzimu, když kalendář ukazuje datum 17. září. Pohodu u čtvrtečního vstávání přeje Petr Uhřík, před kalendářem jenom doplním svátek naděždy a pouštím písničku skupiny Plavci na dobrý start. Je 6 hodin 5,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

Probuzeným posluchačům posílám přání dobrého rána a na vlně Českého rozhlasu Zlín připomínám čtvrtek s datem 17. září. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1910 se narodil František Hrubín, básník, dramatik, prozaik a překladatel. Podílel se i na založení dětského časopisu Mateří douška. Před 121 lety přišla na svět herečka a operní pěvkyně Jiřina Šejbalová. Jedna zajímavost, přestože byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1958 nejvýraznější favoritkou na hlavní cenu za herecký výkon, o jediný hlas ji tehdy nakonec porazila Sophia Loren s filmem Černá orchidej. Dnes je to 92 let, kdy byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček. Mimochodem byla na ní Beethovenova pátá symfonie. V roce 1972 se vysílal první díl legendárního seriálu MASH ze života lékařů, sester a vojáků v mobilní vojenské nemocnici uprostřed války v Koreji. 41. narozeniny dnes oslaví valašský rodák tenista Tomáš Berdych. Gratulujeme. Před 32 lety byly poprvé uděleny ceny Františka Filipovského za dabing. In memoriam získal cenu právě on, František Filipovský. A ještě rok 1946, kulaté výročí, dnes je to 80 let, kdy vzniklo Městské divadlo Zlín, dříve divadlo pracujících. O stavbě divadla se poprvé začalo reálně jednat v roce 1937

Hana Zagorová s Petrem Reskem v tomto případě sáhli do světových hitparád a do češtiny předělali hit Lindsay de Paul. V celku vkusně. Připomeneme si rok 78.

0: minutu čtvrt na sedm je čtvrtek 17. září. V Kroměříži otevřeli rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Služba s odlehčovacími lůžky původně sídlila v hlavní budově, teď už jde o samostatný pavilon. Ostrý provoz se spustí 1. října.
1: Tak nacházíme se v pavilonu K, který je součástí areálu domova Barborka.
2: S ředitelkou společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkovou vcházíme do kompletně zrekonstruovaného pavilonu K. Je bezbariérový, s evakuačním výtahem a pokoje září novotou.
1: Aby lidé, kteří sem přijdou na odlehčovací službu pobytovou, se cítili jako doma příjemně, ale tak, aby to bylo komfortní i pro zaměstnance, je k dispozici ve všech místnostech, včetně centra. Koupelny je tady závěsný systém, který umožňuje vlastně přesun klientů, kteří jsou imobilní.
3: Takže to šetří hodně i zdraví personálu.
1: Přesně tak.
2: Cílem služby je odlehčit lidem, kteří o své blízké pečují doma, aby mohli načerpat síly na dovolené nebo si například sami naplánovat hospitalizaci. Klienta tu přijmou maximálně na 3 měsíce. Nejčastěji se ale jedná o víkendové nebo týdenní pobyty.
1: Ta služba vznikla vlastně už před 15 lety a začínali jsme ze 4 lůžky. A v současné době vlastně tento pavilon je pro 15 dospělých osob a ještě máme 2 lůžka pro děti ve vedlejším pavilonu.
2: Uvedla ředitelka kroměřížských sociálních služeb Dagmar Klučková. Náklady na rekonstrukci pavilonu K pak popsal mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Stavební náklady činily zhruba 47,5 milionu korun, další zhruba 2 miliony korun stál nábytek. Drtivou většinu těchto nákladů však pokryje 40 milionová dotace z evropských fondů.

0: Navíc má město slíbeno asi 4,5 milionu korun ze Zlínského kraje.
1: Kolik se tady tak za rok vystřídá klientů?
2: V loňském roce prošlo vlastně službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali.
3: Lůžka v pokojích zářících novotou jsou podle Dagmar Klučkové zamluvená už na celý příští rok. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Boty od Bati zná snad každý, ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Půl sedmé bude za 10,5 minuty. Na řadu se dostávají informace o dalším průběhu počasí, i když i tentokrát začneme aktuálním stavem. Pěkně postupně, s profesionální pomocí, to znamená, že už volám do Brna, kde je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju ze Zlína dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: A hned na úvod se ptám, jaká je situace v našem kraji teď, na začátku dne?
1: Tak máme zataženou oblohu, místy se ještě vyskytuje doznívající déšť, teploty ty se aktuálně pohybují od 14 do 13 stupňů a vítr ten nám vane nejčastěji mírný do 20 km za hodinu a převažují severozápadní směry.
0: Jak se datum 17. září projeví dál? Co nám postupně čtvrtek nabídne v teplotách a na obloze?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 17 do 20 stupňů. Z začátku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už by potom mělo být převážně oblačno. Později ubude oblačnosti až na polojasno. Jenom výjimečně by se mohly ještě vyskytnout přehánky a na večer už by zase naopak mělo převažovat skoro jasno. Vítr ten by měl vát převážně slabý západních směrů. Večer by měl být už jenom proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A když si doplníme biozátěž?
1: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Dál se podíváme na zítřek. Jakou předpověď pro nás máte do finále pracovního týdne, tedy na pátek?
1: Tak čeká nás během noci skoro jasno až polojasno, kránu od západu i přechodně oblačno, ale měla by to být převážně oblačnost průsvitná. Lokálně se nám začnou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Hlavně by se to mělo týkat údolích, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v těch údolích mohou klesnout až k 5 stupňům. Přes den nejčastěji oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera od západu ale mohou chodit takové pásy zvětšené oblačnosti, takže tam by mohlo být přechodně až zataženo, ale převážně by se mělo jednat o oblačnost průsvitnou. Ráno ještě nějaké lokální mlhy, ty by se nám měly dopoledne rozpouštět a potom později večer a v noci místy čekáme další ubývání oblačnosti i na skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů. Vádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, jižní až jihozápadní do 20 km. Za hodinu.
0: Nahlédneme ještě dál na blížící se víkend. Čekají nás příjemné volné dny, anebo se sobota a neděle spíš znatelně přiblíží podzimu. Jak to vypadá?
1: Tak sobota vypadá poměrně pěkně, mělo by být převážně slunečno, skoro jasno nebo polojasno, jenom přechodně může být té oblačnosti více, ale zase mělo by se jednat o vysokou průsvitnou oblačnost. V noci a ráno se nám mohou vyskytnout na některých místech i mlhy nebo nízká oblačnost. Ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, ale v případě delšího bezvětří by mohly klesnout 5 stupňům. Ty maxima očekáváme od 19 do 23 stupňů. No a neděle, tam ze začátku polojasno, v údolí zase nějaké ojedinělé mlhy mohou se vytvořit. Během dne spíš bude převládat oblačno, postupně se nám zatáhne a během večera a noci od severozápadu se k tomu přidají i přehánky, případně déšť. Mělo by to být postupně na většině území. Ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ale při té jasné obloze mohou v těch hlavně v údolích klesnout 5 stupňům a ty nejvyšší očekáváme od 19 do 23 stupňů.
0: A jak to máme s rekordními teplotami? Na závěr ještě prosím, Andreo, nahlédněte do archivu, jak se projevilo 17. září ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 0,9 stupně Celsia je z roku 1977. Zaznamenali jsme ji na stanici Vizovice a maximum máme z roku 2015, kdy jsme ve Starém Městě naměřili 32,8 stupně Celsia.
0: Téma počasí můžeme uzavřít. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Zlínský kraj podpoří 16 projektů zaměřených na rozvoj sportovní infrastruktury v regionu celkovou částkou 75 milionů korun. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé. Největší částky zamíří na nový zimní stadion v Uherském Hradišti a sportovní halu v Chropini. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vojenský technický ústav budou společně pracovat na projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci obou institucí. Jedním z prvních úkolů bude vývoj ochrany zařízení před únikem citlivých informací prostřednictvím elektromagnetického zařízení. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku bude až do zítřka zastupovat Tomio Okamura z SPD. Schůzky takzvaného slavkovského formátu se dnes zúčastní také představitelé Itálie. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později i polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer převážně skoro jasno. Aktuálně 16 až 11 stupňů, nejvýše dnes 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince se střetla dodávka s osobním autem. To byly krátké zprávy a teď nejen na cesty zdraví Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30, 2,5 minuty. Na dobré ráno si pouštíme písničku Víti Vávry.

0: Tady je Český rozhlas Zlín, 6,5 minuty do 6:45. A pojďme si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnici, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: přesně 6:45. Pravidelný pohled na aktuální meteorologickou situaci přidávám pravidelně. Je tu čas na stručné hodnocení.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme teplotně mezi 11 a 15 stupni. Očekávejme zataženo, místy s doznívajícím deštěm, odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jenom s výjimečnými přeháníkami. Večer pak převážně skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý, bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu, takže vánek. Rozptylové podmínky jsou dobré, až na večer se předpokládá, že by mohly být mírně nepříznivé. V biozátěži zatím stále jednička beze změny, zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na začátku divadlo pracujících dnes, Městské divadlo Zlín, vzniklo v roce 1946. 17. září, to je rovných 80 let, co divadlo slavnostně zahájilo svou činnost premiérou inscenace Hrádky s čertem v budově adaptovaného komorního kina, tedy dnešní Malé scény. A my se už za chvíli podíváme na historii i současnost Zlínského divadla v dalším pokračování cyklu Kořeny.

0: Dnes je to přesně 80 let, co ve Zlíně první premiérou slavnostně zahájilo svou činnost profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících. Jaké byly začátky zlínské divadelní scény? V čem je výjimečná současná budova Městského divadla Zlín? A jaké osobnosti byly součástí divadelního souboru? O tom všem natáčela Sylvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Historie Městského divadla Zlín se začala psát v roce 1946.
3: První inscenací bylo představení Hrátky s čertem Jana Drdy.
2: Přibližuje historik Marcel Sladkovský. Zlínské divadlo se stalo první hereckou zastávkou pro mnoho slavných jmen.
3: Jiří Adamíra, Otto Šimánek, to byli herci, kteří byli z Prahy, ale zkoušeli svoje první angažmá v tom prvním souboru Zlínského divadla.
2: Až do roku 1967 sídlil soubor v budově Zlínské malé scény. Prostředí bylo stísněné a proto se v 50. letech začala plánovat výstavba nového divadla. V soutěži vyhrál návrh architektů Miroslava a Karla Řepových.
3: Vlastně od toho 58. roku už se pracovalo na staveništi. Stavba trvala 9 let a divadlo pak bylo otevřeno v listopadu 1967. Je to mimořádná stavba. Od první republiky se žádné novostavby divadel nestavěly. První byl až potom Janáčkovo divadlo v Brně v polovině 60. let a vlastně souběžně s ním bylo stavěno Zlínské divadlo.
2: Doba normalizace byla náročná pro celou zemi. V divadle pracujících nepodlehli tlakům režimu a ustálí s grácií.
3: Je to díky mnoha lidem, kteří sem přišli, tvůrci jako Alois Hajda nebo Miloš Slavík, později Miloš Hinšt, a utvořili tady zcela mimořádnou uměleckou éru, která patří k nejvýraznějším v celých dějinách Zlínského divadla. Teatrolog Milan Lukáš nazval tehdejší Zlínské divadlo ostrůvkem normality v moři normalizace.
2: O kvalitě hereckého ansámblu vypovídají i ocenění, které jeho členové za desetiletí pozbírali. Kromě cen Alfréda Radoka byla řada zlínských herců nominována i na prestižní cenu Thálie.
4: Ceny Thálie získali nakonec 3 osobnosti, Lubor Tokoš za celoživotní dílo, Petra Hřebičková a Helenka Čermáková, těch nominací bylo ale mnohem více.
2: Vyjmenovává dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar. K divadlu už léta patří festival Setkání stretnutě.
4: Náš zájem je především ukazovat to nejzajímavější, co se děje na českých a slovenských scénách.
2: Oblíbená je také přehlídka Zaraz, která ve 3 dnech ukazuje tvorbu zlínské scény i uherskohradištského slováckého divadla. A jak to mají ve Zlíně s publikem? Musí o diváka bojovat?
4: Já věřím na sílu propagace, ale zároveň jako věřím na sílu té zlínské šuškandy. Něčeho, co vlastně nemá možná ani racionální vysvětlení. Prostě ti lidi si řeknou, co je zajímá, a rozšíří to mezi sebou.
2: Ambice do budoucna mají jasně dané.
4: To, co se snažíme dlouhodobě prosazovat v dramaturgii, je nějaká regionální linie. My jsme tady měli Hanzelku a Zikmunda, celý ten cyklus o Batích. Objevujeme místní autory. V této linii rozhodně chceme pokračovat, chceme, aby to byla vlastně pravidelná stopa v každém dramaturgickém plánu.
2: Dodává Vladimír Fekar. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Zlínský kraj chce podpořit vývoj nového systému, který má přesněji a s větším předstihem předpovídat přívalové povodně. Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci domu dětí a mládeže z Šikula. Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoct podvodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Zlínský kraj chce na jeho vývoj přispět univerzitě téměř 2 miliony korun. Co nový model nabídne, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Součástí projektu bude samotný predikční model, webové prostředí a také metodika pro vytvoření aktivního harmonogramu činností povodňových komisí. Systém využije také lokální meteorologické radarové technologie, které mají přispět ke zpřesnění předpovědi.
5: Nový systém naváže na předpovědní model, který už ve Zlínském kraji funguje. Celý projekt vyjde na necelé 3 miliony korun a jeho vývoj má trvat od letošního října do září 2028. Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti prošel rekonstrukcí za zhruba 30 milionů korun. Polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Budova je kompletně opravená. Vznikly tam i nové polytechnické a řemeslné dílny. Děti mají v učebnách k dispozici notebooky, drony nebo badatelské soupravy. Díky novému výtahu je celá budova bezbariérová, říká ředitelka domu dětí a mládeže Ivana Zubková.
7: Chodí k nám děti ze speciální školy, takže to jsme za ně rádi, protože tam ty děti opravdu jsou handicapované a jsou na vozíčkách a museli jsme to vždycky řešit složitě s paníma učitelkama a s panem školníkem. A protože k nám chodí dospělí, takže někteří třeba ti starší lidi toho můžou využít.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes od 7:30 ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
8: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
5: Koaliční špičky mají dnes podle Okamury jednat i o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků.
3: Sport.
5: Hokejisté Vsetína v nové sezóně první ligy ještě neprohráli. V předehrávaném 13. kole porazili doma Zlín 7-1. Zápas hodnotí asistent trenéra Ondřej Němec.
9: Moc příjemně se mi to hodnotí, protože byla tam obětavost, bylo tam bruslení, bylo tam chuť hrát hokej, ukázat těm lidem, jakým způsobem se chceme prezentovat. Podpořený fantastickým golmanem, který když jsme Zlín pustili do nějakých šancí, tak to zavřel.
5: Vsetín je v tabulce druhý a má utkání k dobru. Zlínu patří 6. příčka.
3: Počasí.
5: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer převážně skoro jasno. Aktuálně měříme 16 až 11, nejvýše dnes 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince se střetla dodávka s osobním autem. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Vítáme se do čtvrtku, dobré ráno přeje za celý vysílací tým taky Petr Uhřík. Dnes je 17. září, pojďme si udělat pohodu, trochu procvičit mozek a zabavit se u moravského nářečí. Jako každý pracovní den, i tentokrát nabízím slovní hádanku, za jejíž vyřešení pak čeká na výherce knižní odměna. Tu věnuje vydavatelství Kazda, kniha s názvem Muž, který našel klid, popisuje magickou cestu k všímavosti, sebelásce a životnímu štěstí. Nabídku znáte, otázku prozradím hned po písničce Jaroslava Vikrenta. Je 7 hodin 5 a půl minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Někdo pomalu nabírá pracovní tempo, ostatní posluchače zdravím u vstávání a snídaně, když máme 7 hodin 8 minut, abychom trošku probudili i mozkové buňky, pojďme si zasoutěžit. Otázka je připravená, cena pro vítěze taky, jedná se v tomto případě o knihu vydavatelství Kazda s názvem Muž, který našel klid. A jenom pro jistotu ještě připomenu správné telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Otázku do dnešního kola soutěže, jak se u nás mluví, si připravil pan Stanislav ze Slavičína. No a my si hned jeho hádanku poslechneme. Sahám po telefonu a nejdřív zjistím, koho máme na lince. Dobré ráno, halo, halo, ježiš, tam je ruch nějaký. Halo, dobré ráno. Paní Ludmilo, co to tam tak šustí hlasitě?
2: No, měla jsem ještě rádio opuštěné.
0: Tak to. No a vám teprve den začíná, nebo už máte budíka na časnější hodinu nastaveného?
2: No, tak mám na častější hodinu natáhnout.
0: A tak je to u vás běžné, každý den, ano, stáváte brzy.
2: Ne.
0: Ale dneska se vám chtělo. Dobře. Tak, paní Ludmilo, soustřeďte se na otázku, zní takto, myslím, že není těžká.
3: Chtěl bych se zeptat, co je to strojoch?
0: Strožok, se říká taky strožok.
2: No, tak to je do postele místo madrace.
0: Tak. Ano. Ještě konkrétnější možná bude pan Stanislav ze Slavičína, ale vaše odpověď je samozřejmě správná, takže...
3: Strožok je madrace naplněná slámou.
0: Naplněná slámou, tak. Takže bez nápovědy, myslím, že to je docela známé slovo, hojně používané... Takže strožok známe.
2: Jo, tak i u nás se to občas používalo.
0: Mm-hmm. No, napadá mě oblíbená banka u některých spořivých lidí, strožok, že? Říká se to tak, dávat peníze do strožocha. No, ušetřím
2: to,
0: vám.
2: To by taky způsob.
0: Taky, no. Když máme dneska tak obrovské úroky v těch bankách, tak se to ani nevyplatí, že to hodíte do strožochu, radši se říká. Ušetřím

0: Za minutu 7:15 podíváme se na končící léto přes aktuální zprávy meteorologů. Krátkou předpověď otevřu i tentokrát náhledem na ranní region v číslech.
1: Počasí.
0: 11 až 14 stupňů, tak v tomto úzkém rozmezí rozpětí se momentálně Zlínský kraj nachází, takže teploty jsou vyrovnané a předpověď nám říká, že bude zataženo místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už by mělo být oblačno, později až polojasno a jenom s výjimečnými přeháňkami. Večer převážně skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, k tomu si přidáme slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý, nepatrná rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, až na večer by mohly být mírně nepříznivé, biozátěž beze změny stále platí první, mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Moštárny ve Zlínském kraji trápí kromě malé úrody jablek i nedostatek vody. Kvůli vyschlé studni omezila provoz moštárna v Halenkovicích na Zlínsku, k tomu si řekneme víc už za chvíli s reportérkou Karolínou Macejovou.
2: Umělá inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Juká, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové.

0: Nedostatek ovoce i vody omezuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Ty zpracovávají výrazně méně ovoce než v předchozím roce. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Karolíno, proč jsou sucho a nedostatek vody pro část moštáren v kraji takovým problémem?
1: Vodu výrobci moštu využívají k omývání jablek, čištění strojů, ale i běžné hygieně na pracovišti a úklidu. Nedostatek vody trápí především moštárny s vlastním zdrojem. Na Zlínsku je to moštárna v Halenkovicích. Šťávu lisují už jen pro místní a vždy s ohledem na množství vody ve studni. Na Uherskohradišťsku jde o moštárnu Hostětín. Ta zpracovává jak ovoce zákazníků, tak na trh dodává výrobky se značkou Hostětínský mošt. Vodu bere z vlastního podzemního zdroje. Kvůli velkému suchu v letních měsících je ale vody nedostatek, řekl vedoucí moštárny Hostětín Radim Machů.
2: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
1: Radim Machů říká, že v příštích letech může být situace ještě horší a je potřeba se na ní připravit.
0: Jak hodnotí ostatní moštárny v kraji začátek sezóny?
1: Ve srovnání s loňským rokem ho zatím provozovatelé z Chvalčova a Jarohněvic na Kroměřížsku a Buchlovic na Uherskohradišťsku považují za slabý. Malý zájem o moštování přisuzují letnímu suchu i jarním mrazům, kvůli kterým pomrzla většina úrody, potvrzuje majitel moštárny ve Valašských Kloboukách Jiří Šenkeřík.
3: Tato sezóna je určitě o hodně slabší. Je to způsobené suchým počasím, suchem, ale zároveň i tím, že loňská sezóna byla silná a stromy odpočívají.
0: Karolíno, zmínila si úrodu jablek. O kolik je menší?
1: Sklizeň jablek v České republice je kvůli jarním mrazům ještě nižší, než se původně předpokládalo. Jablek by se podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k 1. září mělo sklidit 48 530 tun, což je meziročně o 58% méně. Červnový odhad sklizně byl přitom o 4 tuny víc. Podle provozovatelů moštáren se nemění jen množství, ale i kvalita jablek. Ta, která na mošt lidé dovezou, jsou často malá, anebo znehodnocená škůdci.
0: Změnily se v důsledku menší úrody jablek ceny moštování?
1: Ne, ceny moštování ve Zlínském kraji zůstávají stejné jako v loňském roce.
0: Říká naše reportérka Karolína Macejová, mluvili jsme o zahájení moštovací sezóny ve Zlínském kraji. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Krásný den.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. V Kroměříži otevřeli rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a práce vyšly na téměř 47,5 milionu korun. Ostrý provoz se spustí 1. října a kapacita se navýšila z původních 12 lůžek na 15. V Zubří na Vsetínsku odhalili pamětní desku válečnému letci Karlu Františku Pernicovi. Je umístěna na Lípě Svobody, jen kousek od jeho rodného domu. Pernica po okupaci Československa odešel jako 21-letý přes Polsko a Francii do Británie, kde se stal stíhacím pilotem. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech narůstá a zvyšuje se tím i náklad na provoz stanic. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. Jako první omezila přístup na sociální sítě loni v prosinci Austrálie. Online platformy tam nesmí používat nikdo mladší 16 let. Podobná omezení chystají nebo už zavedly taky třeba Brazílie, Čína, Turecko a americká Kalifornie. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer převážně skoro jasná obloha, aktuálně 14 až 11, nejvýše dnes 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 v Lípě na Zlínsku omezuje provoz dopravní nehoda se zraněním. Havaroval zde motocykl. U Velké Lhoty na Vsetínsku je padlý strom na komunikaci. Rovněž na silnici 437 u Rajnochovic na Kroměřížsku padl strom. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dál si řekneme, jaké chystané kulturní akce můžeme navštívit ve volném čase. Několik zajímavých tipů z kultury přidám za chvíli. Teď je 7:30 v kalendáři 17. září. Dobré čtvrteční ráno přeju u písničky Honzy Nedvěda mladšího.

0: Přání dobrého čtvrtečního rána stále posílá Český rozhlas Zlín. 17. září v kalendáři, jenom připomínám, včetně přesného času, za 4,5 minuty, 7:45. Pozvánky za kulturou tentokrát začnu výjimečně otázkou. Co vás napadne, když se řekne Saúdská Arábie? Tak možná ropa, zahalené ženy nebo obavy. Cestovatelka Dominika Gavličková se na arabský poloostrov vydala sama na motorce a zjistila, že za hranicemi jedné z nejuzavřenějších zemí světa čeká fascinující rozporuplný svět. Vyprávění české cestovatelky o cestě Saúdskou Arábií, ale také o Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru začíná v 19 hodin v hudebním klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes i zítra se můžete těšit na další ročník festivalu setkání kytaristů ve Zlíně. Multižánrový festival v Zelenáčově šopě zahájí v 17 hodin workshop Libora Šmoldase na téma improvizace. Pak bude následovat křest knihy, po křestu vystoupí jazzový projekt Zeurícia. Hudba dua je charakteristická jemným barevným zvukem a latinskoamerickou atmosférou. Večer pak uzavře legendární kapela ETC spojená s hudbou Vladimíra Mišíka. Ve Zlíně bude k vidění i třetí pokračování projektu Takoví jsme byli, takoví jsme. Ukazuje Zlín jako místo formované prací, architekturou, uměním, vzpomínkami i každodenním životem. Připomene mimo jiné 90 let zlínských filmových ateliérů, školu umění, skupinu 5+2 i proměny městského a kulturního prostředí. Výstava, na níž budou zastoupena díla téměř 90 autorů, bude zahájena v 17 hodin v galerii Václava Chada ve Zlíně. V Luhačovicích začíná 34. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů písní a tancem. V městské knihovně čeká diváky písňohraní, bláznivý kabaret pro malé i větší a tvořivé dílny. V 18 hodin je připravený uvítací táborák s opékáním.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teď je 7:45. Další zastávku si uděláme u meteorologů, usedí vám do aktuální předpovědi a to podstatné předám dál.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty ve Zlínském kraji jsou následující. Řekl bych vyrovnané, což hned zjistíte, 14 stupňů v Kroměříži, v Holešově, Hošťálkové, v Bojkovicích, dál taky ve Strání, ve Štítné nad Vláří a ve Vsetíně. Jenom o stupeň méně, tedy 13, to je situace ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Horní Bečva, 11 Maruška Hostýnské vrchy. Dnes bude zataženo místy s doznívajícím deštěm, odpoledne, to si rozdělíme, bude pak už oblačno, později až polojasno a jenom výjimečně s přeháňkami. Večer nastane převážně skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý, povane rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, až večer by mohly být mírně nepříznivé, biozátěž na stabilní jedničce tedy prozatím pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Chce hrát rychleji a agresivněji, proto prvoligový hokejový tým Vsetína výrazně omladil. A Valaši v úvodu sezony válcují své soupeře, v derby to odnesl i tradiční rival ze Zlína. Včerejší zápas zhodnotíme už za chvíli.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: 9 minut do 8 hodiny, na řadě je sport. Očekávané úvodní prvoligové derby této sezóny mezi Vsetínem a Zlínem skončilo debaklem Beranů. Hokejisté Vsetína na svém ledě porazili Zlín vysoko 7-1 a teď si k celému průběhu zápasu řekneme víc.
1: Moc příjemně se mi to hodnotí, protože byla tam obětavost, bylo tam bruslení, bylo tam chuť hrát hokej, ukázat těm lidem, jakým způsobem se chceme prezentovat, podpořený fantastickým golmanem, který, když jsme Zlín pustili do nějakých šancí, tak to zavřel.
2: Říkal po utkání spokojený vsetínský asistent trenéra Ondřej Němec. Tým Vsetína po výrazné letní přestavbě už v této sezóně porazil Slávii, Třebíč a v derby deklasoval tradičního zlínského rivala.
1: Určitým stylem si stojíme za tím, jak jsme do toho šáhli. Chtěli jsme být rychlejší, chtěli jsme být agresivnější. Kluci v podstatě plní to, co jsme si přece vzali, tak jak bychom se chtěli prezentovat, úžasně pracují v tréninkovém procesu a prostě roky člověk nezastaví a potká to, myslím si, každý tým, ať je to NHL, taky jsou tam přestavy, ať je to Česká extraliga, ať je to Maxaliga, prostě my jsme k tomu přistoupili před letošní sezónou a zatím ten tým funguje tak, jak podle našich představ.
2: Výkon domácích chválil i trenér Zlína Peter Oremus.
3: Určitě mi nedá za gratulaci, tím byl lepší, byl rychlejší, byl aktivnější, čiže to vítězstvo se tě plně zasloužené, to je jednoznačné. Já jsem typ člověka, který takéto věci uznává. Z naší strany naozaj ten výkon nebyl taky, jak si představujeme. Byly tam věci, které jsme nerobili dlouhou čas ani v příprave. Dali jsme jim moc priestoru na to a super to využil.
2: Zlínským hokejistům vůbec nevyšel vstup do utkání. V polovině zápasu prohrávali už 0-6.
3: Zápas nám ukázal strašně moc věcí, kde se máme posunout, ale takých věcí nám ukázali i ty domácí vyhraté zápasy, čiže my máme strašně daleko do toho, aby jednoducho jsme se přibližovali ještě věcem, které chceme.
2: Dodává Peter Oremus ze vsetínského zimního stadionu na Lapači, Tomáš Perutka, Český rozhlas.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Rožnově pod Radhoštěm otevřeli včera Youth Centrum. Zlínský kraj přispěje 75 milionů na modernizaci sportovišť. Fotbalisté Zlína i Slovácka postoupili do pohárového osmifinále. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 20 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm včera otevřeli Reuse Centrum. Lidé mohou nově odvést do sběrného dvora věci, které doma už nepotřebují, ale ještě mohou posloužit. Jde například o sportovní potřeby, hračky nebo nádobí.
5: Zatím je to jen jeden kontejner s regály. Město ale od začátku hlídá, v jakém stavu věci přijímá, říká mluvčí města Petra Graclíková.
6: Ta hlavní myšlenka Reuse Centra je dovést sem věci, které jsou funkční a ještě někomu můžou posloužit.
5: Čisté by mělo být zvláště nádobí a porcelán, připomíná pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
7: Tak pokud nám lidé budou vozit jakýkoliv nádobí nebo porcelán a podobné věci, tak předem prosím, kdyby byly aspoň trošku očištěné.
5: Reuse Centrum bude otevřené v pondělí a ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Zlínský kraj podpoří 16 projektů zaměřených na rozvoj sportovní infrastruktury v regionu celkovou částkou 75 milionů korun. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé. Největší částky zamíří na nový zimní stadion v Uherském Hradišti a sportovní halu v Chropini na Kroměřížsku. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: Peníze dále zamíří do celého kraje. Například podpoří stavbu sportovní haly v Nivnici, modernizaci sportovních areálů v Holešově, ve Valašském Meziříčí, Hračovicích, Liptále, Dolní Lhotě, Kněžpoli, Tupesích nebo v Rymicích.
3: Tripartita má dnes od 11 hodin na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
9: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
3: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací bude chtít na tripartitě zase mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu.
4: Sport.
3: Zlínští fotbalisté vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Havířova 4-0 a postoupili do osmifinále. Tři góly vstřelil útočník Tomáš Poznar. Podle trenéra posledního týmu prvoligové tabulky Pavla Hovtycha, ale Poznar nebyl důležitý jen na hřišti.
10: Nemůžeme si v této situaci dovolit nejenom, že cokoliv podcenit, ale spíš ztrácet sebevědomí, takže vlastně jsme hodně lpěli na tom, aby ten tým šel za to týmovostí a srdcem. Pozdě v tom se hrál velkou roli i v kabině.
3: Do pohárového osmifinále postoupilo i Slovácko. Na hřišti Neratovic zvítězilo také 4-0.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně s přeháňkami. Večer převážně skoro jasno. Aktuálně měříme 14 až 11 stupňů. Nejvýše se dnes teploty budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/49 v Lípě na Zlínsku havaroval motocykl. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: I lidé, kteří doma pečují o své blízké, si občas potřebují odpočinout a načerpat síly do další práce. K tomu, aby si mohli dopřát volno s vědomím, že o jejich blízké je dobře postaráno, slouží odlehčovací lůžka. Více k tématu už za chvíli a po regionu se vydáme ještě dál. U hlavního tahu na Zlín v obci Spitihněv narazíme na místní kostel na nebevzetí Panny Marie. Jak to, že v obci, která byla založena už ve 12. století, nejsou pod kostelem pozůstatky starší než ty z doby baroka? Přímo na místo se vydali redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Poslechneme si před 8:30. Teď to bude písnička Petr Janů s Petrem Jandou. Petr Uhřík dál přeje pohodu na startu 17. září. Dobré čtvrteční ráno. Je 8 hodin 5,5 minuty.
4: Český rozhlas Zlín.

0: i v 8 hodin 8,5 minuty. V Kroměříži otevřeli rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Služba s odlehčovacími lůžky původně sídlila v hlavní budově, teď už jde o samostatný pavilon. Ostrý provoz se spustí 1. října.
1: Tak nacházíme se v pavilonu K, který je součástí areálu domova Barborka.
2: S ředitelkou společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkovou vcházíme do kompletně zrekonstruovaného pavilonu K. Je bezbariérový, s evakuačním výtahem a pokoje září novotou.
1: Aby lidé, kteří sem přijdou na odlehčovací službu pobytovou, se cítili jako doma příjemně, ale tak, aby to bylo komfortní i pro zaměstnance, je k dispozici ve všech místnostech, včetně centra. Je tady závěsný systém, který umožňuje vlastně přesun klientů, kteří jsou imobilní.
3: Takže to šetří hodně i zdraví personálu?
1: Přesně tak.
2: Cílem služby je odlehčit lidem, kteří o své blízké pečují doma, aby mohli načerpat síly na dovolené nebo si například sami naplánovat hospitalizaci. Klienta tu přijmou maximálně na 3 měsíce. Nejčastěji se ale jedná o víkendové nebo týdenní pobyty.
1: Ta služba vznikla vlastně už před 15 lety a začínali jsme ze 4 lůžky. A v současné době vlastně tento pavilon je pro 15 dospělých osob a ještě máme 2 lůžka pro děti ve vedlejším pavilonu.
2: Uvedla ředitelka kroměřížských sociálních služeb Dagmar Klučková. Náklady na rekonstrukci pavilonu K pak popsal mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Stavební náklady činily zhruba 47,5 milionu korun, další zhruba 2 miliony korun stál nábytek. Drtivou většinu těchto nákladů však pokryje 40-milionová dotace z evropských fondů, navíc má město slíbeno asi 4,5 milionu korun ze Zlínského kraje.
3: Kolik se tady tak za rok vystřídá klientů?
1: V loňském roce prošlo vlastně službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali.
2: Lůžka v pokojích zářících novotou jsou podle Dagmar Klučkové zamluvená už na celý příští rok. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Počasí. Na řadu se dostávají informace o dalším průběhu počasí, i když i tentokrát začneme aktuálním stavem. Pěkně postupně, s profesionální pomocí, to znamená, že už volám do Brna, kde je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju ze Zlína dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak se datum 17. září projeví dál? Co nám postupně čtvrtek nabídne v teplotách a na obloze?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 17 do 20 stupňů. Z začátku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už by potom mělo být převážně oblačno. Později ubude oblačnosti až na polojasno. Jenom výjimečně by se mohly ještě vyskytnout přehánky a na večer už by zase naopak mělo převažovat skoro jasno. Vítr, ten by měl vát převážně slabý západních směrů. Večer by měl být už jenom proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A když si doplníme biozátěž?
1: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Dál se podíváme na zítřek. Jakou předpověď pro nás máte do finále pracovního týdne, tedy na pátek?
1: Tak čeká nás během noci skoro jasno až polojasno, kránu od západu i přechodně oblačno, ale měla by to být převážně oblačnost průsvitná. Lokálně se nám začnou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Hlavně by se to mělo týkat údolích, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v těch údolích mohou klesnout až k 5 stupňům. Přes den nejčastěji oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera od západu ale mohou chodit takové pásy zvětšené oblačnosti, takže tam by mohlo být přechodně až zataženo, ale převážně by se mělo jednat o oblačnost průsvitnou. Ráno ještě nějaké lokální mlhy, ty by se nám měly dopoledne rozpouštět a potom později večer a v noci místy čekáme další ubývání oblačnosti i na skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během ne potom bude mírný, jižní až jihozápadní do 20 km za hodinu.
0: Nahlédneme ještě dál na blížící se víkend. Čekají nás příjemné volné dny, anebo se sobota a neděle spíš znatelně přiblíží podzimu. Jak to vypadá?
1: Tak sobota vypadá poměrně pěkně, mělo by být převážně slunečno, skoro jasno nebo polojasno, jenom přechodně může být té oblačnosti více, ale zase mělo by se jednat o vysokou průsvitnou oblačnost. V noci a ráno se nám mohou vyskytnout na některých místech i mlhy nebo nízká oblačnost. Ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, ale v případě dalšího bezvětří by mohly klesnout 5 stupňům. Ty maxima očekáváme od 19 do 23 stupňů. No a neděle, tam ze začátku polojasno, v údolí zase nějaké ojedinělé mlhy mohou se vytvořit. Během dne spíš bude převládat oblačno, postupně se nám zatáhne a během večera a noci od severozápadu se k tomu přidají i přehánky, případně déšť a mělo by

0: to být postupně na většině území. Ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ale při té jasné obloze mohou v těch hlavně v údolích klesnout 5 stupňům a ty nejvyšší očekáváme od 19 do 23 stupňů.
1: A jak to máme s rekordními teplotami? Na závěr ještě prosím, Andreo, nahlédněte do archivu, jak se projevilo 17. září ve Zlínském kraji.
0: Tak ta nejnižší hodnota minus 0,9 stupně Celsia je z roku 1977. Zaznamenali jsme ji na stanici Vizovice a maximum máme z roku 2015, kdy jsme ve Starém Městě naměřili 32,8 stupně Celsia.
1: Téma počasí můžeme uzavřít. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Boty od Bati zná snad každý, ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Romane, my jsme dneska přijeli do Spytihněvy na Zlínsku.
2: My jsme teď u kostela na Nanebevzetí Panny Marie s Jiřím Jenálem, archeologem Národního památkového ústavu v Kroměříži.
3: My jsme teďka u kostela, který je z roku 1712. A v každé obci by se dalo čekat, že třeba při archeologickém výzkumu nebo při opravách budeme nalézat ty dřívější stavební fáze, ty gotické a možná i ty mladohradišní, které se kladou do toho období 11. 12. století.
0: To je zvláštní, že se pod kostelem ve Spytihněvi, která byla založena už ve 12. století, žádné známky existence staršího kostela nenašly. Pane Janále, je možné někde zjistit víc?
3: Musíme se přestěhovat o něco blíže k řece Moravě a potom dokonce i do říční Nivy, kde stálo mladohradišní hradiště z 12. století, kde právě by se měl nalézat ten původní kostel.
0: Obci jsme popošli jenom o pár ulic od kostela. Tady jsme na místě, kde kdysi stával předchůdce kostela Nanebevzetí Panny Marie.
3: Stojíme skutečně někde v blízkosti místa, kde se ve Spytihněvi nacházel předchůdce současného kostela, ale ještě to není úplně ten nejstarší kostel, protože ten měl být ještě o kousek dál na bývalém hradisku.
2: Jdeme po úzké cestě mezi Slepým ramenem a hlavním tokem Moravy. Vzdalujeme se od Spytihněvského jezu.
3: Nacházíme se na pravém břehu dnešního toku řeky Moravy a teď se díváme přes řeku Moravu. Za řekou bylo hradiště z mladší doby hradištní. Pod námi bychom měli vidět základy kostela, který by měl být ten nejstarší v Moravě.
2: Můžeme si říct, jak asi veliký byl?
3: Uvádí se, že délka byla přibližně 11 metrů, šířka 7 metrů, 70 cm by měla být síla zdiva. Jenom otázka je, jestli to vůbec byl ten nejstarší kostel. Nevíme, jestli byl v rámci toho hradiska, takže někteří říkají, že to není ten úplně první kostel z toho 12. století. Jak byl skutečně starý, jsme se mohli dozvědět na základě asi nějakého pořádného archeologického výzkumu, kdyby jsme museli pustit Spytihněvský jez, což asi není v dohledné době myslitelné.
2: Ta záhada zůstane asi stále nevyřešená a to tajemství, které je tady pod námi několik metrů pod vodou, bude stále tajemstvím.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Pokud byste chtěli, poslechněte si dlouhou verzi seriálu v našem nedělním vysílání před 15:30 a vychutnejte si celý zářijový díl z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje. Pořad najdete i na webu zlin.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout fotografie z natáčení, no samozřejmě i v podcastových aplikacích. Všude tam najdete i všechny dosavadní díly. 8:30 bude za 4,5 minuty.
5: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci domu dětí a mládeže Šikula. Opravené jsou všechny učebny i kanceláře. V budově jsou nové podlahy, zateplení, hydroizolace, rozvody elektřiny, vody, topení a kanalizace a opravená je také střecha. Práce stály 29 milionů korun, zhruba polovinu nákladů pokryla evropská dotace. Další 2 miliony pak přidal ze svého dům dětí a mládeže. V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje ji otevřela Zuzana Šmírová. Přebírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun. Bankovní rada České národní banky dnes odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká, na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem světově známého herce Gérarda Depardieho. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety, kdy jí bylo 22 a jemu 69. Depardie to odmítá. Už loni dostal 18-měsíční podmíněný trest za sexuální napadení dvou žen při natáčení v roce 2021. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm, odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně se objeví přehánky. Večer pak čekáme převážně skoro jasnou oblohu. Aktuální teploty jsou mezi 14 a 12 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Ostravu je uzavřen levý jízdní pruh, provádí zde práce údržby. Na silnici 1/49 v Lípě na Zlínsku havaroval motocykl. Krátké zprávy končí a dál posloucháte čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Datum 17. září ještě pohledem do kalendáře zajímají nás oslavenkyně Naděždy. Zajímavé křestní jméno pro ženu, která je plná víry a naděje. Zkráceně Naďa je pozitivním člověkem, který za všech okolností věří v lepší zítřky. Tak nám to vysvětlují jazykovědci a ještě přidám číslo z domácí statistiky. 18 tisíc, tolik dívek a žen bude dnes přijímat gratulace. Já už k svátku posílám písničku skupiny Šalom.

0: Setkání u jakékoliv muziky má i pro tentokrát jediný úkol a cíl, trochu oživit příjemné myšlenky a zastavit se u písničky, kterou už skoro nikde není slyšet. A tak se vydáme do malinko jiného vesmíru, jestli pak vám po 33 letech ještě něco říká jméno Ibrahim Maiga. Narodil se jako čtvrtý nejstarší z 18 dětí, a to v Republice Mali. Důvodem jeho příjezdu do Československa bylo původně vysokoškolské studium a vlastně už během roční jazykové přípravy prožil první doteky s naší kulturou. Zahrál si v amatérském divadle v Děvínské Nové Vsi a účinkoval v humoristickém programu Olivera Andrášiho ve Slovenském rozhlase. Díky své spontánnosti a smyslu pro humor si našel na Slovensku mnoho fanoušků, přátel a kamarádů. My ostatní jsme to seznámení provedli přes návštěvu kina nebo televizní obrazovku, většinou díky filmům Fontána pre Zuzanu 2 a 3. Ibrahim Maiga, Palo Habera, Eva Vejmělková, do obrazu si přidáme i Helenu Růžičkovou a už nebude těžké si dějovou linku osvěžit.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je 8:45. Pohled na aktuální meteorologickou situaci přidávám pravidelně. Je tu správný čas na stručné hodnocení.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme teplotně mezi 12 a 14 stupni, takže jsou hodnoty úplně vyrovnané napříč regionem. Očekávejme zataženo, místy s doznívajícím deštěm, ale to je jenom dočasně. Odpoledne už by mělo nastat oblačno, později až polojasno, jenom s výjimečnými přeháňkami. Večer potom čekejme převážně až skoro jasno na obloze. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povane slabý vítr západních směrů, večer proměnlivý s rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, až večer se očekávají mírně nepříznivé. Do toho jednička v biozátěži, tedy i pro dnešek zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Je 17. září, chovatelé dnes na kroměřížském výstavišti pořádají Den zvířat. Akce je určená všem, kteří se chtějí podívat na nejrůznější druhy drůbeže, králíků, holubů nebo exotického ptactva a dozvědět se také něco zajímavého o jejich chovu. Připravený je i program pro děti a ukázka volně žijících zvířat. Na místo vyrazí taky naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která přinese zážitky z akce v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín. To bude po 10:45. Příjemný poslech a pohodový den přeje Petr Uhřík. Mějte se, milí posluchači, fajn. 9 hodin bude za 9 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Bánově budou šetřit náklady na energii dvě nové fotovoltaické elektrárny. Univerzita Tomáše Bati spojila síly s Vojenským technickým ústavem při vývoji ochrany citlivých dat před odposlechy. Zlínští hokejisté v prvním prvoligovém derby této sezony utrpěli debakl ve Vsetíně. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. V Bánově na Uhersko-Brodsku ještě v letošním roce instalují dvě nové fotovoltaické elektrárny. Panely budou umístěné na základní škole a domě s chráněnými byty. Výkon každé z elektráren bude 30 kW-peak a jejich součástí bude i bateriové úložiště.
2: Energii vyrobenou na základní škole obec využije i pro sportovní halu. Vybudování obou elektráren bude stát 2,5 milionu korun. Více než polovinu nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vojenský technický ústav budou společně pracovat na projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci obou institucí. Jedním z prvních úkolů bude vývoj ochrany zařízení před únikem citlivých informací prostřednictvím elektromagnetického záření. Co si pod tím představit, popisuje děkan Fakulty aplikované informatiky Jiří Vojtěšek.
3: Můžeme si to představit jako mobil, ve kterém probíhá komunikace, ať už je připojený k internetu nebo k mobilní síti, tak ty informace, které jdou, tak jdou elektromagnetickými vlnami, které jdou zachytit celkem snadno a vlastně ten projekt společný je, jak tady tomuto zabránit, jak ty zařízení chránit, aby tyto informace nešly přečíst.
0: Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů, od pondělí se pak ochladí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr může ukázat až 22 stupňů, zítra během víkendu ještě o stupeň víc, na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jen kolem 20 stupňů. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů. Sport. Hokejisté Zlína v nové prvoligové sezóně stále čekají na venkovní výhru. V předehrávaném 13. kole prohráli na ledě Vsetína 1-7. Podle trenéra Petra Oremu se bylo vítězství soupeře zasloužené.
4: Určitě mi jde za gratulaci, no bol lepší, bol rychlejší, bol aktivnější, čiže to víťazstvo se ti plně zaslužené, to jednoznačně. Já jsem typ člověka, který takéto věci uznává. Z naší strany naozaj ten výkon nebyl taký, jak si představujem. Byly tam věci, které jsme nerobili dlouhou čas ani v příprave. Dali jsme jim moc priestoru na to a super to využil.
0: Zlín je v tabulce 6. V Setínu patří druhá příčka a má zápas k dobru. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer převážně skoro jasno. Nejvýše dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 v Lípě na Zlínsku havaroval motocykl a u Valašské Bystřice na Vsetínsku je na komunikaci padlý strom. Ze zpráv Českého rozhlasu bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Doma nebo na zahradě, popřej k svátku každé Nadě a doufám, že dneska též na Naděždu vzpomeneš. Půvabem žen obou jmen též jsem lehce opojen, ovšem i v tom zvláštním stavu stále myslím na oslavu. K té náleží chutný mok a pár pěkné písně slok. Od stresu se oprosti s hity první jakosti. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Hej, už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Rychlík v barvě pomeranč

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je čtvrtek 17. září roku 2026 a Pomerančový expres vám přivezl srdcovky Zdeňka Junáka. V Brně máme vošklivě. Já, když jsem se ráno podíval z balkónu, jemminko, to je zataženo, ne, tak nepršelo, ale když jsem šel do studia, tak kolem té 8:15 troši linku krápalo, takže není to pěkné. Je tedy vošklivě, ale co se dá dělat, takový je září a už se pomalinku chystáme na ten podzim, ale prý se to má ještě trošku vyjasnit, prý má dokonce vysvitnout sluníčko.

a dřít obdiv za to, s jakou láskou a péčí teď provázíš babičku každým dnem. Vím, že to někdy vyžaduje hodně sil a chci, abys věděl, že v tom nejsi sám. Babičko, i tobě posílám obrovskou pusu. Jste pro mě ti nejdůležitější lidé na světě a oba vás mám moc rád. Děkuju vám za všechno. Vaše vnučka Tereza. Tož, moje milá paní Teresko, je to krásné. Já vám zahraju rád pro vaše prarodiče. Je vidět, že máte opravdu ráda, ale krutí brko drát. Proč jste nevybrala písničku? Ano, vy znáte vkus svých prarodičů, dědečky a babička. Co s tím mám dělat já? No tak doufám, že se trefím taky. Takže přáníčko bylo vysloveno a já vám posílám Helenu Vondráčkovou.

Sladké mámení, písnička doufám, že potěšila babičku Bohumilu a dědečka Stanislava a doufám, že i Teresku a taky doufám, že vás všechny, kteří jste si teď řekli a rozhodli jste si, spolu strávíme už, no, necelou 3/4 hodinku. Tak a teď se vás na něco zeptám. Máte doma svůj hrnek? Nemyslím nějaký zvlášť vzácný. Klidně může být trochu otlučený, obrázek už na něm skoro není a možná by se našel i hezčí. Ale stejně vždycky sáhnete právě po něm. A proč? To je právě záhada. Možná dobře padne do ruky. Možná je tak akorát velký. Možná z něj káva prostě chutná líp. I když všichni dobře víme, že to je pořád ta samá káva. Pak přijde někdo jiný, otevře skříňku a ten váš hrnek si vezme. V tu chvíli zjistíte, že k tomu kusu porcelánu máte možná hlubší

lepší vztah, než jste si mysleli. Ve skřínce stojí dalších 10 hrnků. Jeden s kytičkami, druhý z dovolené, třetí jste dostali k Vánocům. Ale ne. Vy chcete ten svůj hrnek. A tak si říkám, že člověk asi nepotřebuje mít všechno nové a dokonalé. Někdy stačí hrnek, na který je zvyklý. Musím se vám přiznat, já mám svůj hrnek. Nemám jeden, mám dokonce 4. Protože jeden mám tady v rozhlase, právě z něj piju Turka, je to plecháček. Pak mám v divadle, tam mám taky plecháček. Doma mám z růžového porcelánu, ale velký, já mám rád velké kafé. No a na chatě mám taky hrníček. Ne, že by se k tomu vázaly nějaké duchaplné, já nevím, příhody, že ten jsem dostal od toho a to jsem dostal od toho. Jejda, kdyby se mi rozbil, to bych krvácel. Já zase takovej nejsem, že bych bazíroval, já nevím, na věcech, jako třeba jsem měl kamaráda, a který jako říká, člověče, já, víš, jako ráno takhle vstanu a podívám se z balkónu a tam vidím ten strom a tu lavičku. A já vím, že jsem doma. No a potom se museli stěhovat, protože docházelo k rekonstrukci a dokonce k asanaci. No on to byl tak nemocnej, že tam nemá tu lavičku, nemá tam tu lípu nebo ten strom. To já takovej nejsem. No ale zase, víte, jak bylo psáno, že vlastně ta káva je stejná. A ten hrnek, jakože vlastně to je jedno, po kterém sáhnete, ale vždycky si vzpomenete na ten váš. Tak já ještě rozlišuju, kdo vám tu kávu vaří. A když vám to vaří děvče, opravdu nemusí to být krasavice z titulní strany Playboye, kde pak, ale děvče, které to kafe vaří s takovou rozkoší, že víte, že vám ho vaří ráda. Možná se přetvařuje, ale dělá to tak výborně, že vy to nepoznáte. Tak to já taky mám rád. Mám tady v Brně jednu kavárnu. Já vím, že teď si všichni na mě vrhnete a budete loudit, která to je. Neřeknu vám to. A tam je slečna servírka, která když přijdu, tak ona říká, je, už vám to nesu. Ví, jaký kafe mě má přinést, ale oni to nosí v takových těch skleničkách, takže s tím ouškem, takže to je jedno, která to je. A teď to přinese a já se dívám do těch očí. Je, minko, to je paráda. Normálně se vznáším no na takovou 10 cm nad kávovou zemí. Tož tak, už vám posílám reflexy.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Karel Zich dospíval a já tady mám pro vás připraveno další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Zahrajte prosím paní Miladě Vinické do Modřic, jen tak pro radost, písničku Tajná zpráva od Vlasty Bláhové. Milátko, ať ti písnička zpříjemní dnešní den a udělá ti radost. Myslíme na tebe, bratr Jaroslav a sestra Květa s rodinami. Tož, moji milí, rád zahrají vaší sestřičce. A tak to má být. Vybrali jste písničku Tajnou zprávu, ale mám tady ještě jedno přáníčko z mail, ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den. Říci promiň nestačí. Proto prosím, zahrajte ve čtvrtek 17.9. moji spolužačce a dlouholeté kamarádce Marii Kmentové, Rozené Lopatové, z Ostrožské Lhoty písničku Hospůdko, hospůdko malá. Moc děkuju a zdraví z Uherského Hradiště, Aťka. Děkuji.
0: Paní Aťko, vy když to posloucháte, víte, že říkám, že rád plním vaše přáníčka, ale tady se mi to zdrclo. Bohužel, váš záznamník přišel téměř na poslední chvíli a my už jsme nestačili zařadit písničku Hospůdku do playlistu, protože paní, tedy bratr Jaroslav a sestra Květa vybrali písničku pro svoji sestru Milátku, takže zazní písnička Tajná zpráva. Doufám, že se nezlobíte a doufám, že potěší i vaši kamarádku. Tady je.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Phil Collins a já už pro vás mám připravenou čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. Tak jste si rádi hráli na stavebnici Merkur? Opakuji. Tak jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

to byl Vaby Daněk a jeho písnička Outsider Waltz a já se dívám na hodiny za 2:45 a mám tady ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro tatínka Milana, který se o nás všechny velmi hezky stará a pečuje o celou naši rodinu. Tatínku, díky za tvoji obětavost a lásku, které si všichni moc vážíme. Radek z Holešova. Milý Radku, rád zahrají pro vašeho tatínka samozřejmě, ale taky jste si nevybral písničku, tak doufám, že se vám Marek Ztracený bude líbit a potěší nejen vašeho tatínka, ale taky vás. Tady je.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní čtvrteční srdcovky s datem 17. září pomalilililingu končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tak jste si rádi hráli se stavebnicí Merkur? Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční a tam už doufám nám všem bude jasno. A ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád hrají vaše písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to pošlete, nebo tedy namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi volat v dostatečném předstihu. A hlavně víte, já musím upřednostnit vždycky ty, když si přejí písničku, která přijde nejdřív. Proto třeba dnes se podařilo, že tedy se zdrcly dvě písničky, každá jiná, a já jsem tedy upřednostnil tajnou zprávu. Tak to prostě je. Takže neváhejte a v dostatečném předstihu posílejte svá přáníčka. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se budu na vás těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Celníci na Zlínsku zadrželi ve stovkách zásilek přes 13 000 léčiv a přípravků s anabolickým nebo hormonálním účinkem. V Zubří na Vsetínsku odhalili pamětní desku rodákovi, který za války létal v britském královském letectvu. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a ve studiu je Matěj Neradilek. Více než 13 000 kusů léčiv a dalších přípravků za více než milion korun objevili celníci při kontrole balíkové přepravy na Zlínsku. Podezřelých bylo celkem 331 zásilek od různých odesilatelů a pro různé příjemce. Celníci je kontrolovali na začátku září v jednom z dep. Jak zásilky vytipovali a co v nich následně našli, popisuje mluvčí celního úřadu Zuzana Prostředníková.
2: Zásilky jsme nejprve prověřovali pomocí mobilního rentgenu. U více než 300 z nich vzniklo podezření, že mohou obsahovat nelegálně distribuovaná léčiva. Po jejich otevření jsme uvnitř našli léčivé přípravky a také látky s anabolickým nebo hormonálním účinkem, které jsme zadrželi.
0: V Zubří na Vsetínsku odhalili pamětní desku válečnému letci Karlu Františku Pernicovi. Je umístěna na lípě Svobody, jen kousek od jeho rodného domu. Pernica se po okupaci Československa rozhodl odejít jako 21-letý přes Polsko a Francii do Británie, kde se stal stíhacím pilotem. Proč město chtělo jeho jméno vrátit do města, vysvětluje Erika Ondřejová z klubu Zubří.
3: Místo pro umístění pamětní desky nebylo zvoleno náhodně. Nachází se u Lípy Svobody nedaleko rodného domu Karla Pernici. Propojuje tak místo jeho původu se symbolem svobody, za kterou během druhé světové války bojoval.
0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh zhruba 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhů úspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě se dařilo dostat zpět jen zhruba čtvrtinu pohledávek a tak už od vymáhání raději ustoupila, vysvětluje mluvčí Andrea Vojkovská.
4: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
0: Záchytky se snaží ztrátu pokrývat buď vyššími poplatky, nebo žádají kraje o víc peněz.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Večer očekáváme převážně skoro jasnou oblohu. Nejvýše dnes naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 u Podolí na Uhersko-Hradišťsku je prováděna údržba kanalizace. Na silnici 1/49 u Zádveřic Rakové opravují svodidla. Ze zpráv bylo vše a teď už pohodový čtvrtek nejen na silnice přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín přeje i Jarka Barboříková. A dnes začneme trošku netradičně. SMS-kou, kterou mi poslal můj dnešní host 11. hodiny před chvílí, sběratel hraček a autor knihy Svět hraček Baťa, Michal Vedenský. Píše mi, dobrý den, už mířím do studia a nesu vám ukázat jeden unikát. Figurku děvčete v kroji Marínu, která je nejdražší hračkou, kterou kdysi firma Baťa akciová společnost vyráběla. Stála, a teď se držte, 15 korun. A to je důležitá zpráva i pro vás, posluchače. Otevřete si stránky Českého rozhlasu Zlín, pusťte si naši webkameru a těšte se. Než ale náš dnešní host dorazí do studia, budeme si hrát písničky, které nestárnou. A za okamžik nabídneme také recept na cuketové gondoly. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. 10 hodin 11 minut. Cuketa. Cenově dostupná a poměrně nenáročná zelenina na pěstování se těší velké oblibě, zejména pro široké využití v kuchyni. Díky vysokému obsahu vitaminů a minerálů, ale působí také příznivě na náš organismus. Dnes si z ní připravíme chutné hlavní jídlo, cuketové gondoly. Budeme potřebovat cibuli, cuketu, 75 gramů nivy, 6 až 8 žampionů, olivový olej. Na dochucení česnek, sůl, koření, bylinky. Příloha, 4 brambory. Postup. Cuketu podélně rozkrojíme a vydlabeme vnitřek, který dáme do mísy. Vydlabanou cuketu i vnitřek osolíme a necháme odstát, aby pustili přebytečnou vodu. Na olej spěníme nasekanou cibuli. Přidáme nakrájený vnitřek cukety, osmažíme do zlatova. Poté přidáme nakrájené žampiony, krátce osmahneme, podlijeme trochu vody a budeme dusit do měka. Přidáme česnek a koření. Se solí šetříme, protože niva je sama o sobě dost slaná. Směs odstavíme, vmícháme nivu nebo jiný sýr a naplníme jí vydlabanou cuketu. Brambory nevaříme,

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už jsme o tom mluvili. Chovatelé dnes na výstavišti v Kroměříži pořádají Den zvířat. Veřejnost si tam může prohlédnout nejrůznější druhy domácích i exotických zvířat. A na místo se vydala také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne z kroměřížského výstaviště. Dnes se tu představují nejrůznější zvířata, od slepic, králíků a holubů až po exotické ptactvo. Člověk se ale nedozví jen to, jak jednotlivá zvířata vypadají. Chovatelství má řadu zajímavostí a někdy i překvapivých pravidel. O tom, co všechno obnáší chov a na co se návštěvníci mohou zaměřit, si dnes budu povídat s předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Kroměříž Pavlem Grigou, kterému přeji krásné dopoledne.
3: Dobrý den všem.
2: Pane Grigo, začneme u těch vystavených zvířat, které už jsem měla možnost si prohlédnout. Podle čeho chovatelé poznají, že je například slepice, králík nebo holub kvalitním představitelem svého plemene?
3: No, běžný návštěvník to nepozná. To pozná na výstavě posuzovatel, který je na to speciálně školený, má k ruce taky katalog, nebo teda vzorník, jak má ta konkrétní slepice, králík nebo holub vypadat. No a tento posoudí přímo na místě.
2: Já předpokládám, že vy jste si dnes do Kroměříže přivezli jenom ty výstavní kousky, je to tak?
3: Samozřejmě, ty nejlepší, aby jsme co nejlépe prezentovali.
2: A která zvířata tady návštěvníky nejvíce překvapí nebo zajímaví, když se vrátíme k těm zvířatům a která jsou mezi nimi tradičně nejoblíbenější? Je to třeba vzhledem, chováním nebo nějakou zajímavou vlastností? Trošku nám to představte.
3: Tak já si myslím, že nejvíc překvapí návštěvníky černočerná slepice. Už to není teda takový úplně nejnovější prvek výstav, už ta slepice se vyskytuje další dobu u nás v České republice, jmenuje se Ayam Cemani, tady to plemeno, a opravdu je černočerné. Má černý hřebínek, černé opeření, černé běháky, černý jazyk dokonce, co návštěvník nevidí, tak i černé maso, jenom vajíčka teda snáší béžové normálně, tak jak každá jiná slepice. No a kromě těch slepic černočerných máme tady různá plemena holubů s opeřenýma nožkama, s chocholkama, různě barevné. Kolikrát návštěvník netuší, že červená holubí barva je vlastně normálně hnědá. Překvapení je vícero a jsme pořád ochotní návštěvníkům vysvětlit ty rozdíly a přímo na konkrétním zvířeti, jak to vypadá.
2: Mě samozřejmě zaujaly holuby, ale také papoušci, protože tady máte velkou škálu papoušků, nejrůznějších. Který papoušek je za vás nejzajímavější z těch, co tady máte?
3: No já možná překvapím, za mě nejzajímavější jsou andulky, protože andulky, každý si představí asi tu původní zelenou, ale v dnešní době těch mutací, těch barev tolik, že každý si může vybrat vlastně kombinaci, která se mu nejvíc líbí.
2: A mohlo by to být třeba i startovací zvíře pro některého z chovatelů, je to tak?
3: Každopádně doporučil bych teda základní nevýstavní andulku, jenom barevnou. To je opravdu chovanec, který startuje kariéru všech velkých chovatelů exotů.
2: Co bych si jako začínající chovatelka, třeba když se rozhodnu právě pro tu andulku, měla promyslet předtím, než začnu, a připravit, než začnu s chovem vlastně jakéhokoliv zvířete, ale pojďme se třeba zaměřit právě na tu andulku, která by mohla být tím startem pro každého zájemce.
3: No určitě je potřeba si vybrat prostor a vhodnou klec, vhodnou klícku. Taky v podstatě se zaměřit na to, jestli chci vystavovat, nebo mě stačí chovat jenom jako mazlička, a to se odvíjí už teda ty prostory. To krmení je v podstatě stejné. Ta andulka třeba se krmí směsí prosa a různých drobných zrnin dalších. No a je potřeba si uvědomit teda, že je to opravdu živý tvor, od kterého já nemůžu odjet na týden. Potřebuje to tu péči, neustále krmení, vodu. No a v neposlední řadě i ten úklid je potřeba, protože opravdu z andulky nelítá jenom peří, ale lítají zbytky toho krmiva. A je potřeba, pokud je chovaná jako domácí mazlíček v místnosti, tak uklízet.
2: Pane Grigo, já vám moc děkuji za rozhovor a za takové přiblížení toho chovatelství. Samozřejmě posluchačům doporučím, aby se vydali také na kroměřížské výstaviště, kde na ně dnes čekají chovatelé z Kroměříže, kteří vám nejen představí nejrůznější domácí drobná zvířata ke chovu, ale poradí vám třeba také, jaké plemeno si můžete vybrat a zvolit, a nechají vás dokonce na zvířata i sáhnout, pohladit si je. A třeba budete mít stejné štěstí jako já a pohladíte si agamu vousatou. A kroměřížské výstaviště je otevřeno pro návštěvníky dnes do 17. hodiny a stejně tak zítra v sobotu od 9 do 17. Všichni se na vás těší, já vám moc doporučuji a loučím se s vámi.
1: Petro, děkujeme, také zdravíme do Kroměříže, přejeme příjemně strávený den všem návštěvníkům dnes zvířat. No a kdybyste i vy ostatní naše posluchači měli pro naši regionální stopařku tip, kam se může vydat, napište na stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A teď schválně víte, co se děje na zámku Vizovice, když se v komnatách setmí? Za chvíli vás pozveme na netradiční noční divadlo, které návštěvníky zavede do tajemného světa za zrcadlem.

0: 8 minut po půl jedenácté. Teď vás v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín pozveme na místo, které možná dobře znáte, ale tentokrát ho můžete zažít úplně jinak. Zámek Vizovice se totiž v pátek a v sobotu otevře návštěvníkům také po setmění. Jeho komnaty se promění v kulisy nočního divadla. To zavede návštěvníky do tajemného světa za zrcadlem. Co se za ním ukrývá, prozradí kastelánka Vizovického zámku Jana Pluhařová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Pluhařová, pojďme nejprve trochu navnadit posluchače, co návštěvníky po příchodu na večerní zámek čeká.
1: Čeká je opravdu nevšední divadelní představení, které se odehrává v celé budově zámku, jak se říká, od půdy po sklep.
0: Letošním tématem je svět za zrcadlem. Co si máme pod tím konkrétně představit?
1: Můžeme začít třeba tím, že se přeneseme do roku 1925. Vyhlášený cestovatel, sběratel a znalec historie totiž pozve své přátele na společenské setkání, aby se pochlubil svým nejnovějším sběratelským úlovkem. Všechno se ale pak nakonec odvíjí úplně jinak, než by hostitele jeho přátele mohlo kdy napadnout. Ale možná by trochu prozradilo motto celého příběhu. Co když obraz v zrcadle není ani naší realitou, ani naší přítomností?
0: Ještě jednou to zopakujte.
1: Co když obraz v zrcadle není ani naší realitou, ani naší přítomností? No,
0: tak to musíme vidět večer. Divadlo se odehrává v prostorách celého zámku. Dostanou se návštěvníci tedy i do míst, která při běžné prohlídce třeba nevidí?
1: Dostanou. To totiž při těch našich nočních divadelních představeních už máme téměř jako pravidlo.
0: A budou i návštěvníci součástí divadelního dění?
1: To budou, to je totiž takový další typický znak těch našich nočních představení. Diváci totiž vstoupí do příběhu a zůstanou v něm až do úplného konce.
0: Akce není doporučená dětem do 13 let, takže to máme chápat tak, že tam bude spousta napětí?
1: Speciálně pro děti my připravujeme jejich večerní divadlo na konci října. Protože tady v tomto představení, které nás čeká zítra a pozítří, vůbec nejde jen o napětí, ale jde taky o téma příběhu, který se odehrává. No a když to všechno spojíte dohromady a když přitom chodíte v noci pod temnělým zámkem, plným různých zvuků a světel, je to zážitek, který zamává často i s dospělým návštěvníkem.
0: A na závěr prakticky, kdy přesně se noční divadlo koná, v kolik hodin a je potřeba si vstupenky nebo místo rezervovat?
1: Tak dopředu je třeba říct, že skutečně rezervace je nutná. A všechno se to bude odehrávat už teď, pátek 18.9. Ještě tam máme volná místa po půl dvanácté a o půlnoci a další večer, kdy se budou tady ta představení odehrávat i v sobotu 19.9. Tam máme taky ještě volné vstupenky od 11. dál. A o půlnoci tradičně vstupuje do zámku poslední skupina diváků.
0: Takže pokud chcete poznat, milí posluchači, Vizovický zámek trochu jinak než za denního světla, můžete se už v pátek a v sobotu vydat na noční divadlo a nahlédnout do tajemného světa za zrcadlem. Pozvala nás kastelánka zámku Vizovice Jana Pluhařová. Děkujeme za rozhovor a přejeme krásné večery.
1: Za zavolání. Díky.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden.
2: Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: A teď jedna malá hádanka. Co by tak mohli mít společného slimáci, naše zuby a ořechové skořápky? Na první pohled asi vůbec nic, jenže zdání klame. Jarka Vykoupilová už má ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připravené dnešní babské rady. Prozradí, co všechno tyto tři věci spojuje.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín,

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Moštárny ve Zlínském kraji trápí kromě malé úrody jablek taky nedostatek vody. Zlínský kraj chce podpořit vývoj nového systému, který má přesněji a s větším předstihem předpovídat přívalové povodně. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se na tom koalice. Dnes bude v regionu převládat oblačná obloha a na teploměru až 20 stupňů. Matěj Neradělek a další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren v regionu. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz třeba moštárna v Halenkovicích na Zlínsku, kde nyní zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší ale i velká moštárna v Hostětíně na Uhersko-Hradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
2: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
1: Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoct povodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Informace o aktuálním i očekávaném vývoji situace budou dostupné na jednom místě v přehledné podobě. Zlínský kraj chce na jeho vývoj přispět univerzitě téměř 2 miliony korun. Co nový model nabídne, popisuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Součástí projektu bude samotný predikční model, webové prostředí a také metodika pro vytvoření aktivního harmonogramu činností povodňových komisí. Systém využije také lokální meteorologické radarové technologie, které mají přispět ke zpřesnění předpovědi.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než je obvyklé. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
5: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
6: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
5: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
6: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
7: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelná kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
6: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně se objeví přehánky. Večer pak čekáme převážně skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 ve Valašském Meziříčí opravují středové spáry. Provoz je tu řízen pracovníky stavby. V Kroměříži v ulici na Lindovce je prováděn úklid po dopravní nehodě. Slyšeli jste zprávy a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou cestu naším krajem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Když se řekne Baťa, většina z nás si představí boty. Jenže ve Zlíně se za první republiky vyrábělo také něco, co končilo nikoli na nohou, ale v dětských pokojích. Gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, letadla, pískací figurky a dokonce i betlémy. Dnes jsou některé z těchto hraček vzácností, po kterých je potřeba pátrat doslova po celém světě. Michal Vedenský to dělá už více než 20 let a výsledkem je jeho nová publikace Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Jsem ráda, že je dnešním hostem a je tu s námi. Vítejte.
9: Zdravím posluchače ze studia.
8: Já už jsem našim posluchačům prozradila, že si dnes musí zapnout také webkameru na našich internetových stránkách, protože jste přinesl spoustu originálních baťovských postaviček, hraček a jednu z nich už držíte v ruce. Unikát, co to je?
9: Tak je to unikátní vlastně figurka od firmy Baťa z první republiky. Jmenuje se Marina, je to vlastně dívka v kroji, která vlastně stála 15 korun jako motorový vůz Slovenská strela, takže to byla nejdražší figurka, kterou firma Baťa za první republiky vyráběla.
8: Ona je ale nádherná, pane Vedenský, kouzelná, úplně zachovala. O to víc se těším na příběhy dalších hraček Baťa. Začínáme po písničce, která nestárne od Janka Ledeckého.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ono se říká, že každý dospělý má v sobě pořád kus dítěte. U sběratelů starých hraček to možná platí dvojnásob, jenom s tím rozdílem, že jejich hračky už dávno nebývají schované pod postelí, ale občas je hledají na půdách, v krabicích nebo na druhém konci světa. Mým dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín je sběratel historických hraček Michal Videnský. Pane Videnský, co dělá sběratel starých hraček jako první, když přijde někam na návštěvu? Prohlíží tak, si obývák nebo půdu?
1: Tak myslím si, že někteří si prohlížejí, kde ty hračky se vyskytují v tom bytě, a někteří se zeptají ještě, jestli není něco na půdě, něco staršího.
0: Máte teda ještě vůbec radost, když dostanete k Vánocům nějakou novou věc, nebo byste byl mnohem raději za něco starého, zaprášeného?
1: Tak já už jsem ve fázi, kdy mám radost spíš těch starších věcí. Takže já jsem začínal původně sběrem teda hraček v těch 50. letech a pak jsem pokračoval přes tu první republiku do 19. století, kdy jsem začal sbírat i hračky, hry i promítací techniku, a vlastně se dál se vzdaluji a dneska jsem už vlastně v období baroka, takže těch 1750, jo, 1780.
0: Takže vy sám o sobě, když jste takový lovec starých hraček, co nám odpovíte na otázku, jestli ještě vůbec je co lovit? Nebo ty opravdové poklady z půd už dávno zmizely?
1: Takhle, nejlepší léta, co jsem teda slyšel, já jsem začínal až někdy kolem roku 1998, ale samozřejmě po revoluci jsem začal jezdit sběratele z Rakouska a z Německa, takže třeba před prvními obchody se starožitnostma byly i vlastně fronty zahraničních sběratelů, kteří sem přijížděli autobusy, takže v té době bylo opravdu vlastně přes to období vlastně komunismu nebo socialismu, tady se nahromadilo spousta starých předmětů, hraček, ale nábytku a z období baroka. Takže já jsem teda začínal jako déle, takže ale ještě v té době ještě ty předměty, to znamená ty hračky, které jsme začali sbírat, byly.
0: Když vezmete do ruky nějakou hračku, která je třeba 100 let stará, přemýšlíte nad tím, kterému dítěti asi patřila? Bo co to tak, pro vás znamená?
1: Takhle znamená, samozřejmě ono bylo období vlastně třeba za první republiky, kdy jsme zjistili vlastně, že ty hračky třeba v té domácnosti třeba byla jedna mechanická hračka.

0: maný jako tuškou většinou.
1: To je neuvěřitelné, to si vůbec neumím představit, že by v dnešní době tak to fungovalo v rodinách. Možná u knih, ano, tam si to umím představit, věnování v knize stále může být napsáno,
0: bylo,
1: ale u hraček.
0: To bylo i u těch hraček, teda AHR teda, no. To ještě
1: a kolik může... hraček čítá vaše sbírka?
0: Tak z začátku jsem to možná počítal, jako jo, při těma 20 lety, už více jak 20 lety jsem to možná počítal, takže teď už vlastně ani nevím, ani, takže jsem někdy rád, že vlastně už těch přírůzků z těch půl teda taky, že už vlastně moc není, jo, že to...
1: Kam byste to dával? Kde máte vaši sbírku?
0: No, takhle, já teda ještě jako mám, já mám vlastně i takový jako showroom, muzeum v Pardubicích, kde vlastně vytvářím ty historický dioramata. Jo, takže já ještě místo jako na, třeba na to houpacího koně ještě mám stále. A na menší kočárek, ta dětské teda.
1: K tomu se dostaneme, budeme mluvit i o tom, že tady u nás ve Zlíně máte v muzeu jeho východní Moravy svoji stálou expozici. Ale teď mi řekněte, jaká je vůbec nejstarší hračka, kterou máte ve své sbírce? A dá se s něčím tak starým ještě zacházet jako s hračkou?
0: Tak tam to už je těžší, jako samozřejmě já jsem, nejsem jenom sběratel, ale i restaurátor a upravář hraček starých, takže se pamatuju, že v začátcích, když jsem třeba obdržel třeba, nebo si koupil třeba draze nějakou třeba mechanickou německou hračku a měl jsem je opravit, takže jako jsem k tomu jako přistupoval s respektem, jo, že jsem se bál do toho zasáhnout, ale samozřejmě dneska po těch letech už jsem schopný jako k tomu přistupovat, takže někdy čekám třeba i několik měsíců, než budu mít tu náladu na opravu ty hračky, protože to je většinově to individuální.
1: A jaká je nejstarší hračka? Z jakého období?
0: Takhle, teď přemýšlím, mezi nejstarší hračky samozřejmě patří už ty barokní teda, takže jsem teďka zrovna děláme výstavu v Děčíně, v oblastním muzeu, kde vlastně s kolegou Mirkem Smahou jsme udělali takový spektrum hraček od toho baroka, to znamená od roku 1750 až do první republiky, takže já nejstarší mám asi panenku z vosku, barokní, asi z roku 1760, 1770 a barokní hru, která může být ještě starší teda, třeba 1740. No.
1: Hru, jakou hru?
0: Jsou to kameny, ta hra to jsou kameny.
1: Dá se to připodobnit k něčemu, no, jako, co hrajeme nyní?
0: Já tohle hru zrovna nehraju, jako, já ty hry sbírám, ale ty díly v ty krabice dřevěný jsou vyrobený z kosti.
1: Ze skutečných kostí. Kosti,
0: ano, no, takže tam vlastně to je období, kdy se používá jako materiál, třeba i proto domino se používá vlastně kost. Jo, i v tom 19. století do té poloviny.
1: O světě historických hraček si dnes povídám a budu povídat se sběratelem a autorem nové publikace Svět hraček Baťa s Michalem Videnským. Za chviličku budeme pokračovat.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Pro někoho je stará hračka věcí, kterou při úklidu půdy bez váhání odloží, možná vyhodí. Pro jiného to může být právě takový zapomenutý kousek malým pokladem. A můj dnešní host Michal Vedenský patří rozhodně do té druhé skupiny. Staré hračky sbírá, fotografuje, opravuje a hlavně hledá jejich příběhy. Teď se, pane Vedenský, pojďme podívat přímo na vaši novou knihu Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Ta kniha je nádherná, máme ji tady teď ve studiu. Materiál pro ní jste připravoval více než 20 let, to už jsme zmínili. Pamatujete si okamžik, kdy jste si poprvé řekl, tak toto už není jenom moje sbírka, z toho musí být kniha?
1: Tak pravděpodobně to napadlo asi před těma 5-6 lety, kdy jsme připravovali knížku Fenomén továrny Heller Schiller s kolegou, s Mahou a s panem Manfredem Helmichem v Litvínově. To mě napadlo, že by už měl dost materiálu pro tuhle publikaci. Takže těch 5-6 let asi.
0: No. Já myslím, že spoustu našich posluchačů překvapí možná už ta samotná informace, že Baťa vyráběl hračky. Jak jste na tuto téměř zapomenutou kapitolu z línské historie narazil?
1: Tak, narazil jsem až, dá se říct, já jsem začal sbírat už v 90. letech, že se mi to pravděpodobně líbilo, to zpracování, ta barevnost, hlavně samozřejmě těch malovaných, kreovaných hraček, které vlastně vytvářely maléřečky nejenom z Moravy, ale i ze Slovenska. Takže to zpracování opravdu v té době bylo velice kvalitní.
0: Takže Baťa to zadával maléřečkám?
1: No tak, tam bylo to vlastně to barvení pak. Aha. Vlastně výroba probíhala tady ve Zlínských gumárnách. Odhaduju nafukovací hračky už od roku asi 32, dá se říct, 32. A vlastně výroba těch lisovaných dutých hraček, těch pískacích, třeba začala až, to jsem vysledoval, asi 1935 teda. Jo, to znamená, vlastně ty malé hračky pak vlastně byly u pasu a měly určitý operace a určitý barvy, které vlastně vybarvovaly tyto figurky.
0: Já jsem právě úplně omámená těmi nádhernými barvami. Vy jste nám přinesl ukázat pár hraček, pár unikátních hraček i do studia Českého rozhlasu Zlín. Posluchači se můžou podívat na webkameru. Jak je to možné, že se to dochovalo v takové podobě? No, oni vypadají jak úplně nepoužité.
1: Takhle záleželo samozřejmě na majiteli ty hračky, takže mám vysledovaný, že jako nejvíc se zachovaly tyto hračky, které vlastně už dneska jsou starší než 80 let, že se zachovaly v nejlepším stavu v různých jako šatních skříních, jo, že to většinou tyhle ty krojované, oni se starali většinou ženy, takže měl ještě zabalený ještě v nějaké láce, takže tam vydržel nejvíc samozřejmě na těch půdách, jako dneska teda tam jsou ty vysoké teploty, takže těmto vlastně hračkám gumovým vyrobeným z přírodního kaučuku také nesvědčí střídání teplot, které vlastně probíhá na půdách.
0: Já mám tady vaši publikaci, jak jsem řekla, posluchačům otevřenou, Svět hraček Baťa. A právě na straně 74 je fotografie jedné hračky, kterou jste přinesl sem do studia. Vy už jste říkal, že se jmenuje Marina, ta figurka. Překvapuje mě, jak je velká. Znáte její příběh? Když narazíte na takovou hračku, přemýšlíte, komu patřila, jak se k vám dostala?
1: Takhle, někdy se to podaří, jako ne zrovna u této figurky, protože já vlastně těch krojovaných figurek mám více, takže dneska už si nepamatuju, kde byla, ale znám třeba příběh třeba krojované panenky, která vlastně představuje figurku původně červený karkulky, kterou jsem získal asi před 2 měsíci ve Spojených státech, ve státě Arizona. Takže tam vím, že se našla v určitý vesnice, kam se pravděpodobně dostala někdy za první republiky, takže po 80 letech, takže mým cílem bylo také, aby tyto hračky se vracely do místa, kde byly vyrobeny, takže tam bylo pak mým cílem ty Baťa hračky sbírat, dá se říct, po celém světě. Takže některé mám třeba i z Indie, z Anglie a samozřejmě i z těch Spojených států.
0: Pane Vedenský, vy jste zázrak. Takže vám někdo dá vědět, máme tady hračku Baťa, vy sednete na letadlo a letíte do Arizony, abyste tu hračku vzal.
1: Tak mám takhle. Jako, takhle po těch letech pravděpodobně mám nějakou intuici, takže mě to zajímavé, jako, že jako by ty hračky chtěly jako ke mně. že cítí, že u mě bude dobře a některé se dokonce, teď se třeba podařilo, po opravě, která trvala této figurky, ty větší, vkorované se podařilo, ta byla ze státu Texas, to se podařilo asi před 5 měsíci a opravit, byla teda zničená, já ji koupil vlastně i s tím chlapcem v kroji, s Valaškou, takže trvalo asi 32 hodin, 33 hodiny jsme ji opravili a vlastně na ní se podílel hlavně teda Ivan Tatár z Kralup. A dneska tato panenka i s tím korovaným chlapcem je už ve vitrince, kde mám hračky Baťa, v expozici Dnes fantazie, zítra skutečnost v budově číslo 14, takže si ji můžou posluchači prohlédnout.
0: Ano, tady v muzeu Jihovýchodní Moravy, správně. My se určitě k vašim cestám do zahraničí pro hračky Baťa určitě vrátíme. Ale řekněte mi, co všechno si tedy mohlo dítě od Bati přát po stromeček, když se vrátíme, řekněme, do těch 30. let minulého století?
1: Tak v té knize mám to vlastně, v té knize tu strukturu těch hraček, tak byly to hlavně teda ty vojáci pro chlapce, kterých se vyrábilo více jak 25 druhů. Byly k těm vojáčkům i různé doplňky, takže tam byly různé překážky, byly tam i domečky, byla tam třeba i studna, vyráběl se k tomu i stán plátěný. Pro děvčata to byly teda převážně teda tyhle panenky různých velikostí, i od těch 12 až 15 cm, tam třeba patřila oblíbená tanečnice, byl tam harmonikář. Jo. Firma Baťa také vyráběla i skládanku puzzle pro děti, ta je taky vlastně v expozici Princi Baťa a vyráběla samozřejmě i ty nafukovací hračky, takže nafukovací kruhy, nafukovací hračky do vody, ale nafukovací hračky semišový i pro vlastně hraní na břehu.
0: Teda. No. Hostem Českého rozhlasu Zlín je dnes znalec a sběratel historických hraček Michal Vedenský. Za okamžik budeme v povídání pokračovat.
2: Umělá inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Mým dnešním hostem je Michal Videnský, který patří mezi vášnivé sběratele hraček a nedávno vydal také novou publikaci Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Pane Videnský, vy jste mluvil o tom, že figurky sbíráte už přes 25 let. Některé k vám dorazily z ciziny. Z jakých států jich máte nejvíce? Jak se tam dostali?
1: Takhle, nejvíc mám asi ze Spojených států a z Anglie. Takže tam se pravděpodobně dostali jako dárky pravděpodobně, jo? Protože tam mezi ně patřily nejenom figurky v kroji a samozřejmě byly to asi i dárky, jako když někdo jel navštívit někoho známého nebo rodinu do Spojených států nebo Anglie, tak vzal sebou něco jako na úrovni, jo? Takže ty figurky v kroji se jako hodili jako dárek. No, odpovídali, ale krásnému. Samozřejmě byly tam třeba i ve Spojených státech, byly tam třeba i zvířata, třeba krávy, koně, jo? To znamená, že pravděpodobně tam jsou ty farmy taky, že jo, vlastně z Kanady taky něco bylo, takže jo, že vlastně jim vozili gumový vlastně zvířátka od Bati do těm známým, co měli třeba farmy.
0: Mluvil jste o tom, že se hračky vyráběly z přírodního kaučuku, to jsou třeba ty, které máme právě teď na stole tady ve studiu Českého rozhlasu Zlín. To je z přírodního kaučuku, to se vyrábělo do války? Nebo
1: takhle, tento materiál, z tohoto materiálu se vyrábělo až asi do roku 1940, teda hračky, myslím ty hračky, se vyrábělo do roku 1940, protože vlastně firma Baťa pak byla nucena vyrábět vlastně výrobky pro německou armádu. Jo, takže vlastně pak už nebylo povoleno vyrábět vlastně takové množství hraček, které se vyráběly, ale to už byla vlastně výroba, která se přesunula do Fatrina Paedla. Jo, takže do té doby se vyrábělo ještě z přírodního kaučuku po válce, už se začalo vyrábět z umělých kaučuku. To znamená, vlastně byla to takzvaná Buna S, která se vyvinula ve firmě IG Farben v Německu. Takže to vlastně už byl vývoj, protože se vědělo, že vlastně ta Jižní Amerika, Brazílie je daleko, takže ta doprava vlastně prodražovala vlastně ten materiál. Pak se teda přešlo na kaučukovníky v Malázii a Indonésii. Dokonce se zkoušel vlastně vypěstovat kaučukovníky ze semen i v Anglii, tam se to nepodařilo. Takže se vlastně vyvíjely ty umělý náhradní materiály. Takže do roku 40 to už vlastně se nevyrábělo ve firmě Baťa, se vyrábělo ještě z přírodního kaučuku.
0: Příběhy starých hraček dnes objevujeme společně s jejich znalcem a vášnivým sběratelem Michalem Videnským. A teď možná otázka trochu krutá na sběratele. Je nějaká Baťová hračka, kterou pořád ještě nemáte a opravdu byste ji chtěl objevit?
1: Tak patří vlastně v té knížce, kterou jsem teďka vydal. Tam není mezi letadly, je tam teda vlastně letadlo Zlín 12, které se vyrábělo za první republiky, vyráběla firma Baťa. A pak tam vlastně firma Baťa vyráběla i letadlo Lockheed Electra, kterou Jan Antonín Baťa podnikl vlastně obchodní cestu v roce 1937 po světě. A tohleto letadlo má pouze zaznamenaný v knížce jenom z dobových prospektu, jo, takže jsem ho v životě, takhle, má možná jednu fotografii z výlohy, kterou dělali aranžéři Baťa, tam je, jako, ale nikdy jsem ho neviděl na vlastní oči, takže kdyby ho někdo měl, Lockheed Electra,
0: tak ať se ozve,
1: no.
0: Klidně nám a no. My ho přesměrujeme na vás. Vaše nová kniha Svět hraček Baťa má přes 300 fotografií a ilustrací a vy jste navíc fotograf a hračky aranžujete právě do historických scén. Nevystavujete tedy potom jednotlivé předměty, ale vytváříte z nich takové dobové hry, historické krajiny, například mobilizace Československé armády v září 1938, scénu z konce války. Řekněte, jak vás to napadlo, proč to prezentujete a představujete právě tímto zajímavým způsobem?
1: Tak mě zajímá mě historie, takže jsem začal vytvářet historická, já tomu říkám historická dioramata, Takže jsem se snažil pomocí i těch hraček a dobových předmětů i materiálu, takže já vlastně tam používám v těch dioramatech i třeba dobové žárovky, i plechy teda, pokud jsem schopný, já mám teda i zásobu materiálu, takže používám třeba i dřevo, tam vlastně dobové nebo starší ještě. Používám teda i písek, kameny, takže v některých dioramatech mám i třeba pískovcové skály, takže návštěvníci naší výstavy Svět hraček Baťa, která byla v budově číslo 14 v roce 2024, tak mohli vidět kolejiště z první republiky, kde jsem měl umístěny výrobky Baťa, takže tam byli třeba vojáci Baťa, bylo tam i letadlo Baťa. A tam jsem použil teda pískovec a držbachu a od Hořic a tam jsem měl asi skoro 50 kg vlastně pískovce, takže používám i tyhle ty materiály. Takže zaznamenat vlastně to historickou událost a použít tam tenhle ten dobový materiál a i ty dobové hračky. Takže tam je pak důležitý, pokud máte nějaký rozměr toho dioramatu, tak potřebujete získat dobovou hračku, která má vlastně ty potřebné rozměry. Tak to je největší problém, takže třeba když jsem dělal diorama New Yorku 1927, to znamená, to bylo takový jako oslavný diorama letu Charlesa Lindbergha z New Yorku do Paříže, tak tam jsem vlastně musel získat i vzucholoď. Vzucholoď a autička Fofodité, který jsem teda nakonec získal teda až vlastně v New Yorku. Jsem jako získal nakonec.
0: Vy jste zázrak. No. O baťovských hračkách, jejich historii i mnohaletém pátrání po vzácných kouscích si dnes povídáme s Michalem Videnským ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Je to autor knihy Svět hraček Baťa 1932 až 1938.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: V dnešním vysílání Českého rozhlasu Zlín si povídáme s Michalem Videnským, sběratelem, znalcem historických hraček a autorem knihy Svět hraček Baťa 1932 až 1938. Společně nahlížíme do téměř zapomenuté kapitoly baťovské historie do světa starých hraček. Pane Videnský, část vašeho sběratelského příběhu zůstává i u nás, ve Zlíně, ve stále expozici Princip Baťa v Muzeu jihovýchodní Moravy. Co z vašich hraček tam dnes návštěvníci mohou vidět?
1: Tak na této výstavě Princip Baťa, kde jsem začal s expozicí hraček, myslím v roce 2013, je to teda ve třetím poschodí, návštěvníci můžou shlédnout takovou to spektrum ty výroby hraček, je to tam, jsou tam teda ty vojáci, asi 22 druhů možná vojáci v různých barvách teda, protože ty se vyráběly v hnědý, v zelený i modrý barvě. Je tam dokonce i koupací panenka, říkám koupací a oblékací panenka, tam ta vlastně měla i šatičky, tu mám teda jenom jednu a ta je umístěna tady, je tam teda i liftboy s kufříkem, který jsem teda vyrobil z dobového prospektu, jsem vyrobil přímo a je to vlastně liftboy bez mrakodrapu, jak říkám, protože když se vyráběl, tak vlastně mrakodrap ještě nebyl hotov a nejezdili výtahy a ten je z Indie. Takže to je vlastně zrovna ta verze, kterou jsem získal v Indii. Lisboa je tam teda, je tam sokol, sokolka, máme tam teda i skauta, který byl teda v té Anglii a ten je předělávaný s označením z línského dílu. Máme tam i nafukovací hračky, mezi ně patří kruh, nafukovací, je tam nafukovací pejsek, semišový pro hraní na břehu, je tam Tatra 77 a Auto Union vlastně v provedení ze slitiny hliníku, kdy Baťa se snažil vyrábět nejenom z gumy, ale i z kovu.
0: My tady teď máme taky jeden unikát, už jsme o tom mluvili. Je to krojovaná postavička z přírodního kaučuku, vyrobená v roce 1936, to jsem si našla teď ve vaší knize. Tehdy Baťa akciová společnost prodávala za 15 korun. Vy jste říkal, že to byla nejdražší hračka?
1: Takhle, byla to nejdražší hračka, protože tady mě pomohlo, že firma Baťa u těch vlastně prospektech udávala a v reklamách udávala i vlastně ceny těch hraček. Takže opravdu 15 korun.
0: A kolik by stála dnes?
1: No takhle, v tomhletom provedení, já to teda řeknu, ještě jsem chtěl říct, že vlastně 15 korun stála i vlastně ten motorový vůz Slovenská Strela. To byl vlastně jeden z nejdražších těch dopravních prostředků, co vyráběla firma Baťa. A tam měla vlastně osvětlení a měla i strojek, takže když na to srovnání, takže dneska tahle ta, co tady vidíme, tu panenku v kroji, tu Marinu, v tomhle tom stavu teda jako, dá se říct, nepoužitým a ještě vlastně svěžím stavu, ještě není stvrdlá, no tak si myslím těch 10-15 tisíc. Minimálně také. Jako já bych asi...
0: Takhle, to je krásné, když řeknete, že tu máme 80 let starou hračku a je svěží.
1: Daj svěží tady, no.
0: Je
1: to
0: hezké spojení. No.
1: Takhle, přišli i svěžejší, třeba ze Spojených států, neskutečný, jak to, kde to bylo uschovaný teda, jo. Ale tahle jako
0: si vážené lidé, když něco dostali.
1: Asi pravděpodobně šatní skříň a zabalená ještě v nějaké látce, asi pravděpodobně. Takže byla jako v bytových prostorách, bytových.
0: Mě jste úplně fascinoval tím, když jste řekl, že tehdy za dob Bati lidé vytáhli ze skříně hračku a děti si s tím mohli pohrát na Vánoce a pak se zase dalo do skříně.
1: Tak jako samozřejmě takhle, to jsem se dozvěděl vlastně třeba u těch dárců, co nám třeba darovali nebo co s náma komunikovali, takže tak to bylo. Jako,
0: to je krásné vidět za to.
1: Ale to nebylo všude samozřejmě, nebylo to všude, takže vlastně ty hračky, třeba ty vláčky, třeba parní, třeba kolem roku 1900, ty vlastně s tím si hráli většinou tatínkové. Jo, chlapci se dívali. Jo.
0: Kdy si můžeme koupit vaši knihu?
1: Takhle, tuto knihu Svět hraček Baťa 1932-38 si tady ve Zlíně zatím teda můžou koupit zájemci budově číslo 14 na recepci. By měla být dostání. Já dokonce teď vezu sebou asi dalších 5 kousků a pak zbytek budu posílat teda poštou. Takže jsem vzal sem i dokonce dneska 5 jako nových knížek.
0: A jaký je to pocit, když přijedete z Pardubic, kde žijete, do Zlína a vidíte své exponáty právě na tom místě, kde tyto hračky před 90 lety vznikaly?
1: Tak je to pro mě příjemný, protože já jsem takový konzervativnější typ, takže mám rád jako takový toto historii a návrat jako k té historii a ty věci teda, co se dostaly do světa, tak aby se vraceli do toho místa, odkud vlastně kde byly vyrobeny. Takže mám třeba, ještě můžu říct, že mám třeba i hračky z německých osad, vlastně těch vystěhovalců, kteří se stěhovali z Německa do Spojených států v 19. století. Takže se mi to bylo cílem taky je navrátit, jo, i z toho 19. století zpátky sem do Evropy.
0: Tak ať vám sběratelská vášeň přináší další krásné objevy a třeba i hračku, na kterou stále čekáte, jak jste mluvil o tom letadle. Michal Videnský byl s námi, děkuji za návštěvu.
1: Taky děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Zlín.

Skupina Elán, člověče na 8 minut před 12 hodinou. Ano, je to z dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín všechno, asi tušíte. Od mikrofonu se loučí Jarka Barboříková, děkuju za společnost a naslyšenou večer v noční lince ve 23 hodin.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínský kraj přispěje 75 miliony na modernizaci sportovišť. Odlehčovací pobytová služba v Kroměříži má nově zrekonstruované prostory. Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Přijde o víc než 25 miliard korun. Dnes bude oblačno až polojasno, na teploměru až 20 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Zlínský kraj podpoří 16 projektů zaměřených na rozvoj sportovní infrastruktury v regionu celkovou částkou 75 milionů korun. Poskytnutí dotací schválili krajští zastupitelé. Největší částky zamíří na nový zimní stadion v Uherském Hradišti a sportovní halu v Chropini. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Líčková.
5: Peníze dále zamíří do celého kraje. Například podpoří stavbu sportovní haly v Nivnici, modernizaci sportovních areálů v Holešově, ve Valašském Meziříčí, Hračovicích, Liptále, Dolní Lhotě, Kněžpoli, Tupesích nebo v Rymicích.
4: Kroměříži otevřel je rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a práce vyšly na téměř 47,5 milionu korun. Ostrý provoz se spustí 1. října a podle ředitelky společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkové se kapacita navýšila z původních 12 lůžek na 15.
6: Co se týká počtu těch klientů, tak v loňském roce prošlo vlastní službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali.
4: Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce taky razantně chránit děti mladší 15 let. 13 a 14-letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. To znamená, že si rodiče prostřednictvím svého účtu vytvoří takzvané mini účty, ke kterým by mladiství měli přístup. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí.
3: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Večer čekejte většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta havarovala u loučky na Vsetínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, u poslechu té první hodinky Moravy krásné země. Vás dnes zase po delší době zdraví a vítá Ivana Slabáková. Tak já se musím přiznat, že jsem se opravdu na tuto chvíli těšila a taky bych vám všem chtěla moc poděkovat za všechna ta krásná přání a za vaši podporu a věřte, že si toho opravdu moc vážím. No ale tak teď už zase k písničkám. Tu úvodní mám frajárku Okatu, Václava Maňase a Věry Urbánkové zahrála Valaška. No a pokud jste se ještě nestačili podívat do kalendáře, komu dnes budeme přát k svátku, tak vězte, že u nás je to Naděžda a taky Naďa a na Slovensku Olympia. Tak milá děvčata, přejeme všechno nejlepší. Já ještě připomenu telefonní číslo 726 46 5200. Tak vidíte, já jsem za tu dobu zapomněla i telefonní číslo do živého vysílání, takže jsem ho připomněla nejen vám, ale hlavně asi sobě. A já už tu mám první telefon a zdravím do Radíškovic paní Majku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já zdravím všechny posluchače této krásného pořadu Morava krásná zem a chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro mou švagrovou Františku Zemánkovou z Ratiškovic, která zítra oslaví své krásné 80. narozeniny. A proto by se mi chtěla prostřednictvím mé rodiny i celé její rodiny poslat toto přání. Stříbrné máš tvoje vlásky, v obličeji jsem tam vrázky. Srdíčko však tvé je veliké a laskavé. Kdo tě dozná tvé srdce zlaté, musí tě mít rád. A proto ti přejeme aspoň do té jistovky hodně zdravíčka, které tolik potřebuješ. Za celou rodinu Švagrová Majka. Děkuji vám, paní Slabáková, moc krát naslyšenou.
0: No, paní Majko, trošičku vám ten telefon tam, jak bych to řekla, brblal. Tak nevím, jestli byste neměla časem zavolat ještě jednou a zkusit to, protože nevím, jestli ta, které se přála, to pořádně slyšela. Dobře, paní Majko, tak my samozřejmě rádi zahrajeme a zkusím další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak se k nám dovolal, smím se zeptat?
2: Tady Radka Šamanková a chtěla bych popřát svým rodičům, manželům Krutilovým, kteří včera oslavili 65. výročí svatby a chtěla bych popřát za všechny z celé naší rodiny, za dcery, vnoučata, pravnoučata, ať se jim dále daří, ať jsou dále takový čili, jako jsou doteď.
0: Dobře, tak my samozřejmě taky blahopřejeme, rádi zahrajeme.
2: A ještě to do zářičí jsem chtěla dodat, jako aby věděli.
0: Ano, dobře, tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou. Dnes slaví svátek, jak jsem říkala, Naděžda a Naďa a já tu mám tři krásná přání pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína k dnešnímu svátku. Milá Naďo, přejeme ti hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ, plnou náruč štěstí, spokojenosti a pohodu. Užij si svůj sváteční den v kruhu milované rodiny. To ti ze srdce přejí Macháčkovi a Drábkovi z Rohatce. A to další posílají taky Drábkovi a paní Macháčková z Rohatce píší všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka paní Nadě Jakubíčkové z Mistřína. A do třetice chtěli bychom paní Nadě Jakubíčkové z Mistřína k jejímu dnešnímu svátku popřát hlavně hodně zdravíčka a také jejímu manželovi Mirkovi zdravíčka, které oba tolik potřebují a také štěstí, lásky a radosti z vnoučat. A to z celého srdce přeje manžel Mirek, dcery Renata a Eva se svými rodinami, sestra Anička s rodinou a připojují se Formanovi a Pakanovi. A připojí se také Stříbrňanka a ta písnička se jmenuje Kouzelná písnička.

0: Tak to byla krásná písnička, kterou zahrála Stříbrňanka. No a jako další se z hostě Radic dovolala paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás všechny moc zdravím a dneska bych vás chtěla poprosit o písničku pro moji milou švagrovou paní Naďu Bartuňkovou z hostě Radic. Nadí, já ti přeju hlavně zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti v kruhu tvé velké rodiny, ale hlavně, ať jsi zdravá, spokojená a šťastná. Tak, jak ty říkáš, hlavně, aby to bylo tak, jak aspoň jak doposud. Paní Slabáková, moc vám děkuju.
0: My taky děkujeme.
1: A někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, paní Aničko. Tak to byla paní Anička a u toho druhého telefonu zdravíme do Frištáku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Pavlovi Doležalovému, majiteli firmy Padoza, který dnes slaví 60. narozeniny, aby se mu v životě dařilo, ve firmě dařilo a aby se měl dobře. A my jako zaměstnanci se s ním máme taky dobře. Děkuji, naslyšenou.
0: Dobře, tak my taky blahopřejeme, naschledanou. A jsou tu další blahopřání. Našemu milému Kubíčkovi Mikéskovi s Velké nad Veličkou přejeme k 60. narozeninám hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů a ať tě humor neopouští. A to ti přejí spolupracovníci pružinárny Sečkař a děvčata posílejí panu Kubíčkovi pusu. No a srdečné blahopřání bude také pro pana Jaroslava Šamana, který dnes slaví 60. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Tak to vám, pane Jaroslave, přeje celá domácnost z Jaroměřic nad Rokytnou. No a teď už polka u Moravských Budějovic.

0: Tak to byla Polka u Moravských Budějovic a máme tu další telefon a já se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Tady je Šilková a Dolíček, ale nemusí to jít tam do éteru. Já jenom bych vás ráda s manželem přivítala a jsme strašně rádi, že jste zdravá. Moc štěstí a spokojenosti do vysílání vám přeje Dolíček Žilková.
0: Tak paní Žilková, já moc děkuju, taky vám přeju hlavně hodně to zdravíčko. To je vlastně to úplně nejdůležitější, co máme. Tak zkusíme další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Marie Jeřábková ze Vsetina.
0: Ano, paní Maruško, a tak jaké přání splníme?
2: A já bych chtěla popřát mojí dcerečce Nadulce Čotkové ze Vsetina.
0: Tak co jí popřejete, paní Maruško?
2: Tak já bych chtěla popřát k dnešnímu svátku hlavně hodně zdravíčka, pevné to zdravíčko, hodně štěstí, lásky od všech, co jí moc milujem, a spoustu hodných pacientů, nebo pracuji jako sestřička na očním oddělení ve Vsetíně. To jí z celého srdíčka přeje maminka a její dětičky, manžel a celá rodina.
0: Dobře, a je to všechno?
2: Je to všechno, děkuji vám.
0: My rádi zahrajeme, nashledanou. No a koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Mirek.
0: Tak pane Mirku, povídejte, komu byste chtěl poslat písničku a přání.
3: Já bych chtěl dodatečně nechat zahrát paní jako Marím, paní tetě Škrabolové, paní tetě do Podvorova Juránkové, Marii také, a ke včerejšímu svátku babice naší Ludmile, ke svátku Šenovské, a dědovi Alojzovi jenom tak pro radost.
0: Dobře, rádi zahrajeme. A je to všechno, ano?
3: No a všem naděždám dnešnímu svátku také.
0: Jasně. Dobře, tak se mějte hezky, nashledanou. No a já tu mám další dnešní oslavenkyni. Dnes slaví své jmeniny paní Naďa Kolářová z Brna Stránice, rodačka z Břeclavy. No a před jmeninami oslavila také ještě 80. narozeniny, ale nemohla je oslavit v Brně, protože v tu dobu byla v zahraničí u své dcery v Itálii. A teď už přání, paní Naďo, přejeme jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v používání mobilního telefonu, který je pro nás tak velice důležitý, aby to uměla. Blahopřeji syn Martin s dcerou Karolínkou a dcera Renáta se synem Markem. No a s další písničkou je tu připravený Broln a doprovodí Jošku Černého. Bude to lidová z Podluží, Keď sa dívča vydávalo.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Broln a Joška Černý. A teď tu mám další telefon, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hochová Žeravice. Já bych vás poprosila dneska o zahrání k zítřejšímu výročí 50 rokám manželství s mojí sestře Jiřce Smolákový a Fanošovi Smolákovi. Všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, ještě aj za sestru a za švagrovou, celýma rodinama. Hodně zdraví. Děkuju moc.
0: Dobře, paní Maruško, zahrajeme rádi, naschledanou, a zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Je dobrý den, paní Ivanko. Tady Lída Šlapanice.
0: Zdravím vás, paní Lído, ano, tak povídejte.
2: A přeji vám ještě hodně zdraví, zdraví a ten nahoře, ať vás chrání. A chci poděkovat všem těm, co mě psali telefonem a rádiem a tak různě. A taky ještě chci popřát mojí dceři Ludmily Šenkýřové do Šlapanic, která nás opatruje, mě a dědečka. A taky chci popřát vnučce a pravnučce Toničce, že mě taky přáli. A ta písnička bude patřit Ivanko a i vám.
0: Dobře.
2: A děkuji moc krát.
0: No, paní Lído, bude i pro vás. Tak se, ano, mějte děkuji. Hezky. Naschledanou. S další písničkou je tu připravená Moravanka a já samozřejmě přidám další přání. Zahrajte prosím Nadí Jakubíčkové z Mistřína k svátku. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. Tak to vám paní Naďo přejí Drábkovi a paní Macháčková z Rohatce. No a teď přání, které poputuje na Slovensko. Zahrajte prosím veselou pesničku paní Aně Vašečkovej z Prietršky, která má dnes narozeniny. Želáme jej veľa zdravia, šťastia, lásky, božieho požehnania a príhovoru panenky Márie Šaštínskej. A to jej zo srdca praje syn Peter s priateľkou Aničkou a celá rodina. A ještě do třetice dopis, ve kterém je prosba o písničku pro paní Naďu Měřičkovou z Hostětína. Na stole dnes leží dortík, guláše je plný kotlík, nechybí pivo ani rum, no a na děnce bude vonět celý dům. Zdravíčko, ať ti slouží, ať splní se ti vše, po čem tvé srdíčko touží. To ti přeje švagrová Zdenka s celou rodinou z Hranic na Moravě. Srdečně přejeme a zdravíme také paní Ludmil, všechny Ludmily, které slavili svůj svátek včera. No a jak jsem slíbila Moravanka, trhala jsem z rána jatelinku.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Tak a teď už jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Zdenu Stichňová. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím a jsem ráda, že už teda jako fungujete. A chtěla bych prostřednictví Českého rozhlasu poděkovat organizátorům z Českých drah, jako z DEPA, Maloměřic, který nám zprostředkovali krásné setkání seniorů ve Střelicích. A hlavně teda hrozně moc děkuju paní Markéce Milošicové, která teda dovedla svého tatínka, on pracoval celý život u dráhy a perfektní, férový člověk a i jeho ženě, protože se s ní známe taky, a takže moc děkujeme a hlavně přejeme zdraví, zdraví, zdraví. K tomu trochu štěstíčka, to vám přeje Zdenička z Kišnova. Oni mě znají.
4: Takže... Ano, dobře, paní Zdenko, tak mě vám přejem taky hlavně hodně zdraví. Mějte se hezky, nashledanou. A koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý den.
6: Haló?
4: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Marie Poláchová z Čech pod Kosířem a chtěla bych popřát jednak paní redaktorce hodně zdraví, ale chtěla bych hlavně poděkovat. Manžel měl 95. narozeniny, 12. Stala se taková chyba, že mu odehráli špatnou písničku a v pondělí ji znovu opravovali. Že chci paní Ostré mnohokrát poděkovat a tu panu Markovi, že se tolik s tím namordovali, aby našli tu pravou.
4: Dobře.
6: A chtěla bych, nemůžu se na ní dovolat prostě.
4: Já jí to vyřídím, já jí to vyřídím.
6: Poděkovat. My občas panu starostovi Milanu Kjebelovi z Čech pod Kosířem, kteří manželovi poslali krásné blahopřání, a dále hasičům, místním hasičům, kteří ho navštívili osobně, čím mu udělali obrovskou radost, že si mohl popovídat. On totiž jako 20 let pracoval jako průvodce v našem hasičském muzeu. Takže všem děkujeme moc a moc.
4: Tak ještě jednou blahopřejeme. Paní Jiřinka je moc šikovná a já jí to poděkování určitě vyřídím. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. A já přidám další přání. To první bude pro paní Kaňovou. Milá mamčo, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, pohody a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš každý den důvod k úsměvu a ať tě obklopují lidé, kteří tě mají stejně rádi jako my. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manžel Jaromír, synové Jaromír a Radovan z Kolíčína se svými rodinami a všichni společně vzkazují, máme tě moc rádi. No a ještě prozba o písničku, cituji pro naši kamarádku do Mistřína, paní Naďu Jakubíčkovou, která dnes slaví meniny. Přejeme ti, Nadi, hlavně to, co ty potřebuješ nejvíc, a to zdraví. Ať máš pořád kolem sebe své blízké a nic tě nebolí a netrápí. To a hodně štěstí a božího požehnání ti přejí Natálka a Iva Jakšovi. No a teď už nejmenší slovácká dechovka Šohají. Zastav se chvíli, člověče.

0: Tak to byla Šohajka Alenka Rapáčová a Jindra Kotek a teď už zdravím na Záhorí do Prietršky pana Ernesta. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Šlabáková. Jsou rád, že vás v podlouhé době počujem a co je manželka k dnešním narozeninám 78 rokom a praju jí hodně zdraví a štěstí a božího požehnání a trpezlivosti, lebo že mě od mě dobře stará. No a všecko, aby se jí páčilo a ještě jde kolem Pálovi Bojanovskému z Prietršky k narozeninám. To je asi tak všecko.
0: Pane Erneste, vy jste nám neřekli, jak se manželka jmenuje.
1: Anna Važečková.
0: Tak paní Aničce, blahopřejeme. Doufám, že jste si to krásně oslavili. Naschledanou. A ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady jsou Velké Pavlovice, paní Naďo. Já vás zdravím.
0: Já taky, paní Naďo. Tak povídejte, Ivanko, pro koho to bude.
2: Ivanko, mám takové přání. Včera bylo Ludmilek, tak bych prosila zahrát paní Lidušce Halmové a paní Lidušce Čermákovej k jmeninám a všem Liduškám z Velkých Pavlovic. Já vám moc děkuji a za prostor a někdy zase naschle.
0: Budeme se těšit na viděnou, paní Naďo. Tak to byla paní Naďa a pro koho bude další přání? Dnes slaví krásné 50. narozeniny mladá paní Barbora Polačková z Lovčic u Kyjova. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. To přejí Blanka a Milan Čožíkovi. A teď z našeho studiového mailu. Prosím o pěknou písničku pro naše milé vnučku Haničku Juráňovou, která měla 15. září své krásné mladé 32. narozeniny. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a ať se svým manželem Markem mají krásný život, naplněný láskou, porozuměním a spokojeností. No a vnučka a taky pro vnoučka Martínka Polčáka, který má dnes 12 let, také jemu přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, hodně dobrých kamarádů a ať se mu líbí ve škole, je to naše sluníčko. Ze srdce blahopřejí babička Věrka a dědeček Mirek Polčákovi z Pozděchova. K přání se připojují sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. Živio, živio, živio. No a teď už jásajte, zpívajte, Straňané a Straňanka.
3: Český rozhlas

0: všem oslavencům na zdraví a na štěstí připěla dechová hudba Straňanka. No přátelé, nás sem do dnešního pořadu Morava krásná zem přišla navštívit naše ředitelka,
1: kolegyně
0: paní Julie Kalodová, která je šéfkou programu. Tak dobrý
1: krásné
0: den.
1: Popoledne, Ivanko, krásné tento čas, krásný i vám, posluchači. Já bych chtěla jménem posluchačů Českého rozhlasu Brno i Českého rozhlasu Zlín vyjádřit radost a lásku, protože jsme moc rádi, že jste zpátky mezi námi. Já mám trošku knedlík v krku, to mi doufám odpustíte, mám tady map pro vás.
0: Já taky dnes.
1: Ivanko, opravdu děkuju. Jsme moc rádi, že děkuju. Vás máme zase u mikrofonu.
0: Tak já se přiznám, že já jsem taky moc ráda. Mám tu dneska i podporu. Přiznám, je tady se mnou Jiřinka Ostrá, kdyby náhodou.
1: Jiřínce taky máváme a děkujeme.
0: Dobře, tak já strašně děkuju.
1: Ano, tady malá kytička od nás, ode všech a už děkuju. To tady určitě moc krát zaznělo. Jsme opravdu moc rádi.
0: Tak já taky děkuju za krásná slova. No, ale teď už je řada na našich posluchačích. Zdravím do Petrova paní Bětku Svobodovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás taky moc zdravím. Já bych si chtěla popřát a mojí pravnučce Šárince Svobodové, která v těchto dnech oslavila své 9. narozeniny. Šári, já ti přeju ve škole samé jedničky, těch tvojich kroužkoch hodně úspěchu a hlavně hodně zdravíčka a boží požehnání. A včera bylo Lidušky, tak bych sem chtěla do Ratiškovic popřát Lidušce Budínkové a v pondělí bylo Radky, tak do Petrova Radce Úlehlové. Holky, já vám přeju všecko nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A posílám pozdrav Mírkovi Zbánova a jeho celé rodině. Paní Slabáková, moc vás zdravím a moc děkuju.
0: Tak my vás taky, paní Bětuško, moc zdravíme, mějte se hezky, nashledanou. A ještě si poslechneme paní Zdeňku Růžičkovou, dobrý den.
3: Já vám přeji taky krásný den a i paní Ostré Jiřince a všem vám tam v hlase. A já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku do Nosislavy pro pana Jiřího Jakše, který má dnes narozeniny, krásné narozeniny, takže mu přeje dcera Ivetka, vnučky Simonka Ivetka a vnuk Zdeněk a pravnučky Jiříček, Janička, Šimonek a Maruška. Ale přejeme mu to všichni, co máme rádi, nás je hodně, takže by to trvalo. Takže všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A vám moc děkuji a přeji vám taky moc a moc zdraví vám i vaše paní Jiřince Ostré, jak je tam teda s váma, jak vás chrání.
0: Ano, chrání, takže, pomáhá.
3: Ano, pomáhá, je to krásný, takže taky patří ta písnička.
0: Dobře.
3: A moc krát děkuji a ještě včerejším Liduškám tomu, že by také pro všechny Lidušky do Velkých Němčic. Děkuji vám moc krát. A přeju to zdraví. Děkuji,
0: vám taky, paní Zdeňko, nashledanou. No a teď přání pro dva členy našeho rozhlasového klubu Přátel. Tak první je paní Naděnka Jakubíčková ze Svatovořic Mistřína, která slaví svátek. A narozeniny dnes slaví pan František Sedláček z Lysic. Takže jak paní Naděnce, tak panu Františkovi přání všeho nejlepšího od nás a písnička od Glorie. Krásné je žít.

krásný valčík na závěr polední Moravy krásné země. Ale ještě vás čeká Komosova polka Miloška Procházky, kterou vám na závěr dnešní polední Moravy krásné země zahraje Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Loučí se Ivana Slaváková, přeji krásné odpoledne a budu se na vás, přátelé, krátce po 18. hodině opět těšit.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kroměřížská nemocnice má nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Zlínská univerzita spojila síly s Vojenským technickým ústavem při vývoji ochrany citlivých dat před odposlechy. Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Dnes bude oblačeno na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Jde o největší investici do areálu za posledních 20 let. Součástí moderní přístavby je i oční oddělení a chirurgické ambulance. Podle ředitelky nemocnice Lenky Mertentalové mají zdravotníci poprvé v historii nemocnice urgentní příjem pacientů sloučený na jedno pracoviště, nově i včetně expektačního pracoviště.
4: To znamená místnost pro sledování pacienta, pro podání infuzí, pro podání léků, pro laboratorní odběry a součástí tady té expektační místnosti bude i monitorovací technika, takže pacienta budeme moci i velmi kvalitně prostě monitorovat už prostě v tom ambulantním režimu.
1: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vojenský technický ústav budou společně pracovat na projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci obou institucí. Jedním z prvních úkolů bude vývoj ochrany zařízení před únikem citlivých informací prostřednictvím elektromagnetického záření. Co si pod tím představit, popisuje děkan Fakulty aplikované informatiky Jiří Vojtěšek.
5: Můžeme si to představit jako mobil, ve kterém probíhá komunikace, ať už je připojený k internetu nebo k mobilní síti, tak ty informace, které jdou, tak jdou elektromagnetickými vlnami, které jdou zachytit celkem snadno a vlastně ten projekt společný je, jak tady tomuto zabránit, jak ty zařízení chránit, aby tyto informace nešly přečíst.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
6: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
1: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Pohodné hmoty v Česku znovu zdražily. Cena benzínu stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů. Litr stojí 48 korun a 25 haléřů.
0: Počasí.
1: V regionu bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, večer většinou skoro jasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petr Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou vzhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě a lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská

abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla
1: 25.
0: vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčilovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom, když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohle to,
0: nebyla
1: tohle
0: na
1: to mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovat dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom že jo, budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jen předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal, ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte, možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto, takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na Je to závislák, Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová. Znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On tak, má absolutní tak, sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to, beru
0: tak
1: si to
0: třeba
1: už
0: vás
1: osobně.
0: Doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne.
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo. Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek. To je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě skončila,
1: já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Celníci na Zlínsku zadrželi ve stovkách zásilek přes 13 000 léčiv a přípravků s anabolickým nebo hormonálním účinkem. V Rožnově pod Radoštěm otevřela nová zubařka ordinaci po lékařce, která odchází do důchodu. Antimonopolní úřad potrestal Lesy České republiky pokutou 17 milionů korun. Dnes bude oblačno, na teploměru až 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Více než 13 tisíc kusů léčiv za víc než milion korun objevili celníci při kontrole balíkové přepravy na Zlínsku. Podezřelých bylo celkem 331 zásilek od různých odesílatelů a pro různé příjemce. Celníci je kontrolovali na začátku září v jednom z dep. Jak zásilky vytipovali a co v nich následně našli, popisuje mluvčí celního úřadu Zuzana Prostředníková.
2: Zásilky jsme nejprve prověřovali pomocí mobilního rentgenu. U více než 300 z nich vzniklo podezření, že mohou obsahovat nelegálně distribuovaná léčiva. Po jejich otevření jsme uvnitř našli léčivé přípravky a také látky s anabolickým nebo hormonálním účinkem, které jsme zadrželi.
0: V Rožnově pod Radoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje je otevřela Zuzana Šmírová. Přibírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
3: Nově jsme podpořili zubařku, která nahradí stávající lékařku, která odchází do důchodu. A protože víme, že sehnat nového zubaře není jednoduché ani v Rožnově, ani v okolí, jsme rádi, že jsme mohli podpořit lékařku tak, aby přebrala stávající pacienty a ti nemuseli hledat nového lékaře.
0: Státní podnik Lesy České republiky dostal od antimonopolního úřadu pokutu přes 17 milionů korun, a to za smlouvu, která zakazovala export dřevní štěpky mimo území Česka. Informoval o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokuta není pravomocná, podnik se může ještě odvolat. Lesy podle mluvčí Evy Jouklové s rozhodnutím nesouhlasí a považují ho za protiprávní. Podnik proto podá rozklad. Únorový nálet na školu v Íránu by mohl být válečným zločinem. Oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočili pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Íránu zasáhl základní školu ve městě Mínáb a zabil 168 dětí a 14 učitelů. Podle stanice CNN je to největší počet civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států. Americké ozbrojené síly ve dnech po útoku zahájily vyšetřování. Pentagon ale výsledky doteď nezveřejnil.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a výjimečně přehánky. Večer většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 17 až 20 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou v tuto chvíli hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Anna Randárová. Máme čtvrtek 17. září a mě těší, že se opět slyšíme. Německý filozof Arthur Schopenhauer řekl, že zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. A o zdraví lidí na Kroměřížsku bude zase postaráno o něco lépe. Zdejší nemocnice má totiž nový urgentní příjem. Informaci podrobněji probereme už za chvíli. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce na přestavbě nemocniční budovy A začaly před 2 lety. V přízemí dvoupodlažního objektu je urgentní příjem chirurgických oborů. V prvním patře je oční oddělení s vlastním operačním sálem. Slavnostní otevření na místě sledovala i naše reportérka Blanka Kovandová, které přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Aničko, tobě i všem posluchačům.
0: Jak se otevřením tohoto nového pracoviště změní péče o pacienty?
1: Velmi výrazně. Kroměřížská nemocnice dosud neměla jedno pracoviště urgentního příjmu a bylo to logisticky náročné. Nová přístavba je hned na kraji areálu a v přízemí se nachází ambulance chirurgických oborů, ale také samostatný vchod, kam pacienty budou přivážet sanitky. Na ty navazuje soustava vyšetřovacích místností, které končí přímo i chirurgickým zákrokovým sálkem. Vůbec poprvé tu budou mít zdravotníci k dispozici takzvaný expektační pracoviště, vysvětluje ředitelka nemocnice Lenka Mergentalová.
2: To znamená místnost pro sledování pacienta, pro podání infuzí, pro podání léků, pro laboratorní odběry a součástí tady té expektační místnosti bude i monitorovací technika, takže pacienta budeme moci i velmi kvalitně prostě monitorovat už prostě v tom ambulantním režimu.
0: Zmínili jsme, že nové pracoviště se budovalo 2 roky. Kolik stálo peněz?
1: Na to jsem se zeptala zástupkyně zřizovatele, mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové.
3: Nová přístavba v Kroměřížské nemocnici přišla na 200 milionů korun, 150 z toho investoval přímo Zlínský kraj jako zakladatel nemocnice a jde o největší investici za posledních 20 let do tohoto areálu.
1: A já doplním ještě, že vybavení a přístroje zhruba za 50 milionů zaplatila Kroměřížská nemocnice a té výrazně pomohla evropská dotace ve výši 33 milionů korun. Kolem budovy se také navýšil počet parkovacích míst.
0: Kdy plánují spuštění ostrého provozu?
1: Takto oční oddělení s vlastním operačním sálem, které sídlí v prvním patře, už je v provozu. A provoz spodních chirurgických ambulancí a urgentu se bude rozbíhat postupně teď na podzim. Mělo by být hotovo v listopadu.
0: Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Informace do vysílání přinesla reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za to a přejeme hezký den.
1: Hezký den všem.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Bude 14:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Chovatelé dnes na výstavišti v Kroměříži pořádají Den zvířat. Veřejnost si tam může prohlédnout nejrůznější druhy domácích i exotických zvířat. Od drůbeže, holubů a králíků až po papoušky. Návštěvníci se mohou dozvědět také něco o samotném chovatelství, péči o zvířata nebo jejich zajímavých vlastnostech. Na akci se vydala také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Jak to na místě vypadalo? O tom mluvila v našem dopoledním vysílání.
1: Dnes se tu představují nejrůznější zvířata, od slepic, králíků a holubů až po exotické ptactvo. Člověk se ale nedozví jen to, jak jednotlivá zvířata vypadají. Chovatelství má řadu zajímavostí a někdy i překvapivých pravidel. O tom, co všechno obnáší chov a na co se návštěvníci mohou zaměřit, si dnes budu povídat s předsedou základní organizace Českého svazu chovatelů Kroměříž Pavlem Grigou, kterému přeji krásné dopoledne.
2: Dobrý den všem.
1: Pane Grigo, začneme u těch vystavených zvířat, které už jsem měla možnost si prohlédnout. Podle čeho chovatelé poznají, že je například slepice, králík nebo holub kvalitním představitelem svého plemene?
2: No, běžný návštěvník to nepozná. To pozná na výstavě posuzovatel, který je na to speciálně školený, má k ruce taky katalog, nebo teda vzorník, jak má ta konkrétní slepice, králík nebo holub vypadat. No a ten to posoudí přímo na místě.
1: Já předpokládám, že vy jste si dnes do Kroměříže přivezli jenom ty výstavní kousky, je to tak?
2: Samozřejmě, ty nejlepší, aby jsme se nejlépe prezentovali.
1: Která zvířata tady návštěvníky nejvíce překvapí nebo zajímaví, když se vrátíme k těm zvířatům a která jsou mezi nimi tradičně nejoblíbenější? Je to třeba vzhledem, chováním nebo nějakou zajímavou vlastností?

0: návštěvníkům vysvětlit ty rozdíly a přímo na konkrétním zvířeti, jak to vypadá.
1: Mě samozřejmě zaujaly holuby, ale také papoušci, protože tady máte velkou škálu papoušků, nejrůznějších. Který papoušek je za vás nejzajímavější z těch, co tady máte?
0: No já možná překvapím, za mě nejzajímavější jsou andulky, protože andulky, každý si představí asi tu původní zelenou, ale v dnešní době těch mutací, těch barev tolik, že každý si může vybrat vlastně kombinaci, která se mu nejvíc líbí.
1: A mohlo by to být třeba i startovací zvíře pro některého z chovatelů, je to tak?
0: Každopádně doporučil bych teda základní nevýstavní andulku, jenom barevnou. To je opravdu chovanec, který startuje kariéru všech velkých chovatelů exotů.
1: Co bych si jako začínající chovatelka, třeba když se rozhodnu právě pro tu andulku, měla promyslet předtím, než začnu a připravit, než začnu s chovem vlastně jakéhokoliv zvířete, ale pojďme se třeba zaměřit právě na tu andulku, která by mohla být tím startem pro každého zájemce.
0: No, určitě je potřeba si vybrat prostor a vhodnou klec, vhodnou klícku. Taky v podstatě se zaměřit na to, jestli chci vystavovat, nebo mě stačí chovat jenom jako mazlička, a to se odvíjí už teda ty prostory. To krmení je v podstatě stejné. Ta andulka třeba se krmí směsí prosa a různých drobných zrnin dalších. No a je potřeba si uvědomit teda, že je to opravdu živý tvor, od kterého já nemůžu odjet na týden, potřebuje to tu péči, neustále krmení, vodu. No a v neposlední řadě i ten úklid je potřeba, protože opravdu z andulky nelítá jenom peří, ale lítají zbytky toho krmiva a je potřeba, pokud je chovaná jako domácí mazlíček v místnosti, tak uklízet.
1: Pane Grigo, já vám moc děkuji za rozhovor a za takové přiblížení toho chovatelství. Samozřejmě posluchačům doporučím, aby se vydali také na kroměřížské výstaviště, kde na ně dnes čekají chovatelé z Kroměříže, kteří vám nejen představí nejrůznější domácí drobná zvířata ke chovu, ale poradí vám třeba také, jaké plemeno si můžete vybrat a zvolit, a nechají vás dokonce na zvířata i sáhnout, pohladit si je. A třeba budete mít stejné štěstí jako já a pohladíte si agamu vousatou. Kroměřížské výstaviště je otevřeno pro návštěvníky dnes do 17. hodiny a stejně tak zítra od 9 do 17. Všichni se na vás těší, já vám moc doporučuji a loučím se s vámi.
2: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale jené huse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
7: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písni

0: Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín a na řadě jsou aktuální informace z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Hruškou. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Většinou oblačná obloha, takže trochu se ukazuje i slunko mezi mrakmi, len na juhu kraja, tam ještě na některých místech je až zamračené a může tam z oblohy padat pár dažďových kvapiek, ale je to len taký nevýrazný dážď, velmi slabý. Teploty jsou většinou od 16 do 19 stupňov Celzia, v této chvíli nejteplejší je Kroměříž, no a fúka nám většinou slabý, případně někde mírný juhozápadný až západný větor.
0: Bude se to počasí během dnešního dne ještě nějak výrazněji měnit?
2: Mraky by mali ďalej pozvolna ubúdať, takže postupně viac slnečného svitu a potom večer většinou už i skoro jasná obloha.
0: Jaké podmínky můžeme očekávat zítra?
2: Čeká nás ráno hlavně v nížinách a v údoliach s možným výskytom hmly, alebo sa môže vyskytnúť i nízka oblačnosť, ale do poludnia postupne by sa mali rozpustiť, inak by malo byť také oblačné až polojasné počasie bez zrážok a neskôr večera v noci potom oblačnosť bude ubúdať až na skoro jasno. Noc a ráno chladné, minima 10 až 7 stupňov, v údoliach môže teplota poklesnúť až na 5 stupňov Celzia a maxima by mali dosahovať 18 až 21 stupňov Celzia. Vietor zo začiatku slabý, potom cez deň postupne mierny, juhozápadný až južný.
0: To byl tedy pátek. Blíží se víkend. Jaký ve Zlínském kraji bude?
2: Čeká nás zase o niečo teplejšie počasie. V sobotu prevažne slnečné počasie. Nejaká oblačnosť sa môže vyskytovať, ale mala by byť väčšinou priesvitná, bez zrážok a v noci a ráno lokálne sa môžu vyskytovať hmly. Minima 11 až 7, v údoliach lokálne zase môže byť až 5 stupňov a maxima 19 až 23 stupňov Celzia. V nedeľu ráno ešte by mohlo byť polojasno, ale v priebehu dňa potom skôr také oblačné počasie, ale zase tá oblačnosť aspoň čiastočne môže byť priesvitná a potom hlavne k večeru až zamračená obloha, večer a v noci k nám bude postupovať studená fronta od severozápadu, v súvislosti s ňou na niektorých miestach sa môžu objaviť prehánky, minima 11 až 7 a maxima 20 až 24 stupňov Celzia.
0: Říká Petr Hruška ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Kdy

0: však blbec litovat.
1: Bude 14:30 a společnost vám dělá odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Cyklisté využívají toho, že je stále ještě počasí, aby v našem kraji byly výšky na kole velmi přívětivé. Ví to i Arnošt Lukeš, který si pro nás připravil cyklotrasu se startem i cílem v Rožnově pod Radhoštěm. K projížďce hřebenem Vsetínských Beskyd nás vyzve i Pavel Vacek.
2: S Arnoštem Lukešem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín provětráme bicykly, k čemuž jsou v našem kraji stále skvělé podmínky, tak se s námi pojďte vydat v sedle hřebenem Vsetínských Beskyd. Dobrý den, pane Lukeši.
3: Dobrý den vám i posluchačům. Jak jste už přeznamenal, dnešní pozvánka je pro cyklisty. Využijeme ještě cyklobusy, které až do 29. září jezdí po trase Zlín, Vsetín, Rožnov, nebo můžeme využít přepravu vlakem i v pozdějším termínu. Trasu odstartujeme v Rožnově u nádraží. Pojedeme k Bečvě a po Tyršově nábřeží k mostu. Za mostem se dáme k jihu ke hradu Rožnov. Jedná se o zříceninu. Původně byl hrad postavený ve 13. století jako ochrana hranic, sloužil i jako sídlo biskupského mana. Hrad byl v 16. století poškozen loupežníky a později opuštěn. V 19. století byl částečně rozebírán místními obyvateli. Dnes je kulturní památkou. Z kopce sjedeme k ulici Videčská, kde se napojíme na cyklotrasu 6012. Po ní přijedeme do obce Velká Hota. Před zástavbou se napojíme na cyklotrasu 6018. V obci je zajímavá památka, dřevěný toleranční kostel, ve kterém asi 20 let sloužil Jan Karafiát, autor Broučku. Za zastavení stojí i zvonička. U Vaculíku odbočíme doleva a silničkou se dostaneme k restauraci U Bušů. To budeme v Malé Bystřičce. Přejedeme most a dostaneme se na levý břeh přehrady. Tudy vede cyklostezka 6019. Přes přehradní hráz se dostaneme na pravý břeh.
2: Když už přecházíme přes hráz, tak vy budete jistě umět doplnit i pár technických a historických informací.
3: Hráz dosahuje výšky 36,5 metru a má šířku 170 metrů. Hloubka vody je asi 26 metrů. Vodní nádrž Bystřička byla postavena v letech 1907 až 1912. Objem vody je asi 4,5 milionu kubíků. Je jednou z nejstarších přehrád v České republice. Kromě retenčního a rekreačního využití slouží dnes i ke zlepšení průtoku řeky Bečvy. Původně se o přehradě ale uvažovalo jako o součásti plavebního kanálu Dunaj Odra Labe. Přehrada je kulturní památkou s unikátní hrázy zlomového kamene. Následuje návrat po cyklostezce 6018 do Velké Hoty. Nemusíme až ke kostelu, můžeme si cestu zkrátit silničkou na rozcestí Velká Lhota. Tam je souběh cyklostezek 6012 a 6018. Trasa se zlomí do protisměru Úzký areálu Veselá. Převážně lesem dojedeme k restauraci na kraji lesa v Podháji. To už se budeme blížit do Meziříčí. U kruhového objezdu Sokolská nádraží si dostaneme na cyklostezku 50 Bečva. Po ní proti směru toku Rožnovské Bečvy pojedeme střídavě po levém a pravém břehu přes nebo okrajem obci Hrachovec, Veselá, Stříteš a Zubří až do Rožnova, kde na nádraží okruh měřící 51 km uzavřeme. Překonáme 880 výškových metrů. Trasu zvládnou i děti starší 10 let.
2: Z Rožnova pod Radhoštěm přes Velkou Lhotu k přehradě Bystřička a potom přes Valašské Meziříčí a Zubří zase zpátky do Rožnova. To je trasa, po které jsme dnes šlapali s Arnoštem Lukešem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak se podle tohoto návodu chopte řídítek a hurá do terénu.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Osvěžte se s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
4: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
5: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
4: Co v něm uslyšíte tentokrát?
6: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden.
4: Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

Ve 3:15 pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sportovní reportáž. Chce hrát rychleji a agresivněji. Proto prvoligový hokejový tým Vsetína výrazně omladil. A Valaši v úvodu sezóny valcují své soupeře. V derby to odnesl i tradiční rival ze Zlína. Více už za chvíli.

0: Očekávané úvodní prvoligové derby této sezóny mezi Vsetínem a Zlínem skončilo debaklem Beranů. Hokejisté Vsetína na svém ledě porazili Zlín 7-1. Pojďme si poslechnout víc.
1: Moc příjemně se mi to hodnotí, protože byla tam obětavost, bylo tam růstení, bylo tam chuť hrát hokej, ukázat těm lidem, jakým způsobem se chceme prezentovat, podpořený fantastickým golmanem, který když jsme Zlín pustili do nějakých šancí, tak to zavřel.
2: Říkal po utkání spokojený vsetínský asistent trenéra Ondřej Němec. Tým Vsetína po výrazné letní přestavbě už v této sezóně porazil Slávii, Třebíč a v derby deklasoval tradičního zlínského rivala.
1: Určitým stylem si stojíme za tím, jak jsme do toho šáhli. Chtěli jsme být rychlejší, chtěli jsme být agresivnější. Kluci v podstatě plní to, co jsme si přece vzali, tak jak bychom se chtěli prezentovat, úžasně pracují v tréninkovém procesu a prostě roky člověk nezastaví a potká to, myslím si, každý tým, ať je to NHL, taky jsou tam přestavy, ať je to Česká extraliga, ať je to Maxaliga, prostě my jsme k tomu přistoupili před letošní sezónou a zatím ten tým funguje tak, jak podle našich představ.
2: Výkon domácích chválil i trenér Zlína Peter Oremus.
3: Určitě mi za gratulaci, tím byl lepší, byl rychlejší, byl aktivnější, čiže to vítězstvo se tím plně zasloužené, to je jednoznačné. Já jsem typ člověka, který takéto věci uznává. Z naší strany naozaj ten výkon nebyl taky, jak si představujeme. Byly tam věci, které jsme nerobili dlouhou čas ani v příprave. Dali jsme jim moc priestoru na to a super to využil.
2: Zlínským hokejistům vůbec nevyšel vstup do utkání. V polovině zápasu prohrávali už 0-6.
3: Zápas nám ukázal strašně moc věcí, kde se máme posunout, ale takých věcí nám ukázali i ty domácí vyhraté zápasy, čiže my máme strašně daleko do toho, aby jednoducho jsme se přibližovali ještě věcem, které chceme.
2: Dodává Peter Oremus ze vsetínského zimního stadionu na Lapači, Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje společnost PSG Construction za 639 milionů korun. Dnes to schválili zlínští zastupitelé. Nemocnice ve Valašském Meziříčí ruší o víkendech dětskou pohotovost. Ovoce a zelenina z expozic Zahrady Čech skončí ve skladu potravinové banky. Dnes bude oblačno, na teploměru až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zastupitelé města Zlína dnes schválili rekonstrukci velkého kina ve Zlíně za 639 milionů korun. Veřejnou zakázku vyhrála společnost PSG Construction. Rekonstrukce kina začne v říjnu 2026 a potrvá do ledna 2029. Zahrnuje přestavbu historické budovy, ale také vybudování podzemního parkovacího domu s kapacitou zhruba 350 parkovacích míst. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. Výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili, a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnic v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
4: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení. Potravinová banka v Litoměřicích získala netradičního dárce. Do skladu banky v těchto dnech putuje ovoce a zelenina, které zdobila veřejné expozice na veletrhu Zahrada Čech. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným, přibližuje ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
6: Dnešním dnem si začínáme svážet ovoce a zeleninu, která potom půjde lidem do balíčku. Jsou tam zejména jablka, jsou tam i hrušky, viděla jsem brokolici, lilek, zelí, takže myslím si, že toho bude spousta a ty balíčky budou pestré.
4: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
7: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
4: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat.
0: Počasí.
4: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno a výjimečně přehánky. Večer většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 17 až 20 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta se srazila u babice na Kroměřížsku ve směru na Kudlovice. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Anna Randárová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po zprávách a stále je s vámi Anna Randárová. Velké kino ve Zlíně čeká po 10 letech, kdy je zavřené, zásadní proměna. Zastupitelé dnes vybrali firmu, která ho za 639 milionů korun zrekonstruuje a zároveň pod náměstím práce vybuduje nové parkoviště. Podrobnosti přidáme už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Rekonstrukci velkého kina ve Zlíně zajistí otrokovická společnost PSG Construction. Její nabídku dnes schválili zlínští zastupitelé. Za 639 milionů korun má z památkově chráněné budovy vzniknout multifunkční centrum se dvěma sály. Kino, které firma Baťa postavila v roce 1932, je kvůli špatné statice už 10 let zavřené. Podrobnosti má k tomuto tématu ve studiu Českého rozhlasu Zlín naše reportérka Michála Kočendová, které přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zastupitelé dnes tady udělali další důležitý krok k rekonstrukci velkého kina. Co přesně schválili?
1: Tak jak už si zmínila, vybrali dodavatele rekonstrukce, tedy společnost PSG Construction. Ta má nejen obnovit samotné velké kino, ale její nabídka počítá také s podzemním parkovištěm pod náměstí Práce a následně i s jeho provozem. Pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Současná nabídka zahrnuje také stavbu podzemního parkování, čímž se zásadně promění celé náměstí Práce, ale vlastně, aby tohle mohlo nastat, tak muselo zastupitelstvo schválit právo stavby, čímž vlastně potvrdilo kompletně výběr celé nabídky.
1: Pod náměstím Práce tak má vzniknout zhruba 350 parkovacích míst, z nich 260 bude určených veřejnosti. Tím se v lokalitě zvýší počet parkovacích míst zhruba o stovku. Současná parkovací místa přímo na náměstí naopak zmizí a povrch se má proměnit v odpočinkovou a pobytovou zónu.
0: Co všechno se naopak změní uvnitř velkého kina?
1: Z jednoho velkého kinosálu vzniknou dva multifunkční prostory. Větší nabídne 800 míst k sezení, při kombinaci se stáním se tam vejde až 1420 lidí. Menší sál bude zhruba pro 200 návštěvníků. Prostory už nebudou sloužit jen k promítání filmů. Počítá se také s koncerty, divadlem, konferencemi, festivaly nebo výstavami. Zároveň musí stavbaři zachovat původní ocelovou nosnou konstrukci z 30. let, která je památkově chráněná a v novém interiéru zůstane viditelná.
0: A kdyby se tedy po 10 letech mohli lidé do velkého kina znovu vrátit?
1: Práce by podle současného plánu měly začít ještě letos, konkrétně v říjnu. Kdyby měla být rekonstrukce velkého kina hotová, říká primátor Zlína Jiří Korec.
2: Tento objekt by měl být hotový do poloviny roku 2029. Každopádně my v současné době v tom harmonogramu počítáme, že kino musí být plnohodnotně funkční k tomuto datu a všichni se to směřujeme tak samozřejmě, aby k tomu datu bylo otevřené to parkoviště.
1: Polovinu roku 2029 musí město stihnout kvůli čerpání dotace. Tento termín se ale nevztahuje na podzemní parkoviště, takže případné pozdější otevření by dotaci ohrozit nemělo. Podle současného harmonogramu chce ale město dokončit celý projekt, včetně proměny náměstí Práce, do konce roku 2029.
0: Říká reportérka Michála Kočendová. Zlínští zastupitelé dnes vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje velké kino a zároveň pod náměstím Práce vybuduje nové parkoviště. Míšo, my ti děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vinice v Rožnově pod Radhoštěm. Další kulturní tip nás zavede do Zlína. Dnes i zítra se totiž můžete těšit na další ročník festivalu Setkání kytaristů ve Zlíně. Multižánrový festival v Zelenáčově šopě zahájí v 17 hodin workshop Libora Šmoldase na téma improvizace. Poté bude následovat křest knihy Evy Holečkové a Libora Šmoldase. Po křestu vystoupí Zeuricia, jazzový projekt Venduly Šmoldasové a uznávaného kytaristy Libora Šmoldase. Hudba dua je charakteristická jemným barevným zvukem a latinsko-americkou atmosférou. Večer uzavře legendární česká rocková kapela ETC, spojená s hudbou Vladimíra Mišíka. Ve Zlíně bude také k vidění třetí pokračování projektu Takový jsme byli, takový jsme tři, který ukazuje Zlín jako místo formované prací, architekturou, uměním, vzpomínkami i každodenním životem. Připomene mimo jiné 90 let zlínských filmových ateliérů, školu umění, skupinu 5+2 i proměny městského a kulturního prostředí. Výstava, na níž budou zastoupena díla téměř 90 autorů, bude zahájena v 17 hodin v Galerii Václava Chada ve Zlíně. V Luhačovicích začíná 34. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů písní a tancem. V městské knihovně čeká diváky písňohraní, bláznivý kabaret pro malé i větší a tvořivé dílny. V 18 hodin je připraven táborák k zahájení festivalu s opékáním. Další pozvánky na akce ve Zlínském kraji najdete na našem webu.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: inteligence už není jen pro počítačové experty. Může nám pomoci s běžnými věcmi, poradit nebo vysvětlit složitý text. Zároveň ale může být nástrojem podvodníků. Jak AI používat a na co si dát pozor? Nejen o tom budu mluvit se Zuzanou Oplatkovou-Komínkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poslouchejte nás 18. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský.

0: Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde vás teď pozveme na místo, které možná dobře znáte, ale tentokrát ho můžete zažít úplně jinak. Zámec Vizovice se totiž v pátek a v sobotu otevře návštěvníkům také po setmění. Jeho komnaty se promění v kulisy nočního divadla, které zavede návštěvníky do tajemného světa za zrcadlem. Co se za ním ukrývá, prozradila kastelánka Vizovického zámku Jana Pluhařová v dnešním dopoledním vysílání Jarce Barboříkové.
1: Můžeme začít třeba tím, že se přeneseme do roku 1925. Vyhlášený cestovatel, sběratel a znalec historie totiž pozve své přátele na společenské setkání, aby se pochlubil svým nejnovějším sběratelským úlovkem. Všechno se ale pak nakonec odvíjí úplně jinak, než by hostitele jeho přátele mohlo kdy napadnout. Ale možná by trochu prozradilo motto celého příběhu. Co když obraz v zrcadle není ani naší realitou, ani naší přítomností?
2: Ještě jednou to zopakujte.
1: Co když obraz v zrcadle není ani naší realitou, ani naší přítomností?
2: No, tak to musíme vidět večer. Divadlo se odhrává v prostorách celého zámku. Dostanou se návštěvníci tedy i do míst, která při běžné prohlídce třeba nevidí?
1: Dostanou. To totiž při těch našich nočních divadelních představeních už máme téměř jako pravidlo.
2: A budou i návštěvníci součástí divadelního dění?
1: To budou. To je totiž takový další typický znak těch našich nočních představení. Diváci totiž vstoupí do příběhu a zůstanou v něm až do úplného konce.
2: Akce není doporučená dětem do 13 let, takže to máme chápat tak, že tam bude spousta napětí?
1: Speciálně pro děti my připravujeme jejich večerní divadlo na konci října. Protože tady v tomto představení, které nás čeká zítra a pozítří, vůbec nejde jen o napětí, ale jde taky o téma příběhu, který se odehrává. No a když to všechno spojíte dohromady a když přitom chodíte v noci otemnělým zámkem, plným různých zvuků a světel, je to zážitek, který zamává často i dospělým návštěvníkem.
0: Takže pokud chcete poznat Vizovický zámek trochu jinak než za denního světla, můžete se už v pátek a v sobotu vydat na noční divadlo a nahlédnout do tajemného světa za zrcadlem. Celou pozvánku Jany Pluhařové si můžete poslechnout na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.

0: Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Máme čtvrtek 17. září a dnes je to přesně 80 let, co ve Zlíně první premiérou slavnostně zahájilo svou činnost profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících. Jaké byly začátky zlínské divadelní scény? V čem je výjimečná současná budova Městského divadla Zlín a jaké osobnosti byly součástí divadelního souboru? O tom všem natáčela Sylvie Pospíšilová.
1: Historie Městského divadla Zlín se začala psát v roce 1946.
2: První inscenací bylo představení Hrátky s čertem Jana Drdy.
1: Přibližuje historik Marcel Sladkovský. Zlínské divadlo se stalo první hereckou zastávkou pro mnoho slavných jmen.
2: Jiří Adamíra, Otto Šimánek, to byli herci, kteří byli z Prahy, ale zkoušeli svoje první angažmá v tom prvním souboru Zlínského divadla.
1: Až do roku 1967 sídlil soubor v budově Zlínské malé scény. Prostředí bylo stísněné a proto se v 50. letech začala plánovat výstavba nového divadla. V soutěži vyhrál návrh architektů Miroslava a Karla Řepových.
2: Vlastně od toho 58. roku už se pracovalo na staveništi. Stavba trvala 9 let a divadlo pak bylo otevřeno v listopadu 1967. Je to mimořádná stavba. Od první republiky se žádné novostavby divadel nestavěly. První byl až potom Janáčkovo divadlo v Brně v polovině 60. let a vlastně souběžně s ním bylo stavěno Zlínské divadlo.
1: Doba normalizace byla náročná pro celou zemi. V divadle pracujících nepodlehli tlakům režimu a ustálí s grácií.
2: Je to díky mnoha lidem, kteří sem přišli, tvůrci jako Alois Hajda nebo Miloš Slavík, později Miloš Hinšt, a utvořili tady zcela mimořádnou uměleckou éru, která patří k nejvýraznějším v celých dějinách Zlínského divadla. Teatrolog Milan Lukáš nazval tehdejší Zlínské divadlo ostrůvkem normality v moři normalizace.
1: O kvalitě hereckého ansámblu vypovídají i ocenění, které jeho členové za desetiletí pozbírali. Kromě cen Alfréda Radoka byla řada zlínských herců nominována i na prestižní cenu Thálie.
3: Ceny Thálie získaly nakonec tři osobnosti, Lubor Tokoš za celoživotní dílo, Petra Hřebičková a Helenka Čermáková, těch nominací bylo ale mnohem více.
1: Vyjmenovává dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar. K divadlu už léta patří festival Setkání stretnutě.
3: Náš zájem je především ukazovat to nejzajímavější, co se děje na českých a slovenských scénách.
1: Oblíbená je také přehlídka Zaraz, která ve třech dnech ukazuje tvorbu zlínské scény i uherskohradištského slováckého divadla. A jak to mají ve Zlíně s publikem? Musí o diváka bojovat?
3: Já věřím na sílu propagace, ale zároveň jako věřím na sílu té zlínské šuškandy. Něčeho, co vlastně nemá možná ani racionální vysvětlení. Prostě ti lidi si řeknou, co je zajímá, a rozšíří to mezi sebou.
1: Ambice do budoucna mají jasně dané.
3: To, co se snažíme dlouhodobě prosazovat v dramaturgii, je nějaká regionální linie. My jsme tady měli Hanzelku a Zikmunda, celý ten cyklus o Batích. Objevujeme místní autory. V této linii rozhodně chceme pokračovat, chceme, aby to byla vlastně pravidelná stopa v každém dramaturgickém plánu.
1: Dodává Vladimír Fekar. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a narzavý

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

nechává, tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Je 3:15. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ten správný čas pro hudební cukrárnu, kterou připravuje kolega Petr Uhřík. Předávám mu tedy slovo.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Setkání u jakékoliv muziky má i pro tentokrát jediný úkol a cíl. Trochu oživit příjemné myšlenky a zastavit se u písničky, kterou už skoro není slyšet. A tak se vydáme do malinko jiného vesmíru, jestli pak vám po 33 letech ještě něco říká jméno Ibrahim Maiga. Narodil se jako čtvrtý nejstarší z 18 dětí, a to v republice Mali. Důvodem jeho příjezdu do Československa bylo původně vysokoškolské studium a vlastně už během roční jazykové přípravy prožil první doteky s naší kulturou. Zahrál si v amatérském divadle v Děvínské Nové Vsi a účinkoval v humoristickém programu Olivera Andrášiho ve Slovenském rozhlase. Díky své spontánnosti a smyslu pro humor si našel na Slovensku mnoho fanoušků, přátel a kamarádů. My ostatní jsme to seznámení provedli přes návštěvu kina nebo televizní obrazovku, většinou díky filmům Fontána pre Zuzanu 2 a 3. Ibrahim Maiga, Palo Habera, Eva Vejmělková. Do obrazu si přidáme i Helenu Růžičkovou, no už nebude těžké si dějovou linku osvěžit.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se chýlí ke konci. Pozvu vás ale k poslechu zítřejšího odpoledního vysílání. Kolega Tomáš Perutka po čtvrt na čtyři přivítá Libuši Habartovou, ředitelku Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný den. Naslyšenou po 17. hodině u Dne v kraji se těší Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zastupitelstvo Zlína schválilo prodej pozemků pro výstavbu nové čtvrti Březnická. Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci domu dětí a mládeže Šikula. Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. V noci bude oblačno, nejnižší teploty do 5 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Prodej pozemku pro novou městskou čtvrť Březnická za více než 365 milionů korun schválili dnes zastupitelé Zlína. Čtvrť postaví společnost Trikaja Asset Management, která zvítězila ve veřejné soutěži. Dalších 87 milionů plánuje firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. V nové čtvrti budou byty, kanceláře i občanská vybavenost, a to do 5 let. Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti prošel rekonstrukci za 30 milionů korun. Polovinu nákladu pokryla evropská dotace. Budova je kompletně opravená, vznikly tam i nové polytechnické a řemeslné dílny. Děti mají v učebnách k dispozici notebooky, drony nebo badatelské soupravy. Díky výtahu je celá budova bezbariérová, říká ředitelka domu dětí a mládeže Ivana Zubková.
2: Chodí k nám děti ze speciální školy, takže to jsme za ně rádi, protože tam ty děti opravdu jsou handicapované a jsou na vozíčkách a museli jsme to vždycky řešit složitě s paníma učitelkama a s panem školníkem. A protože k nám chodí dospělí, takže někteří třeba ti starší lidi toho můžou využít.
0: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
3: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
0: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává v rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, v nížinách a údolích postupně tvorba mlh. Nejnižší teploty 10 až 5 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na D55 na 21. kilometru u Záhlinic je hlášen požár auta. Dvě osobní auta havarovala v ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem a dvě osobní auta se srazila v ulici Tylovice v Rožnově pod Radoštěm. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
4: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde. Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá.
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o
0: humoriádě.
1: O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás
0: Hrdím
1: horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skleníčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluft od kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídám.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednostal mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje. Budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne,

0: Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
0: Dobrý den.
1: Oba dva. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
0: Ano.
1: A my jsme takové specifické společenství, víte?
0: Nevíme.
1: Vlastně lidi, kteří se známe. Pohlase,
0: jo, takhle, myslíte naše humoriádníky,
2: jo, to je pravda. No, kamarádi pohlase.
0: V rozhlase.
1: A, dost často je taky prčají ve studiu.
0: Že jo.
1: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
0: Sranda se nám tady občas společen. Taky přihodí, ano, děkujeme.
1: Ano, ano.
0: A Petře?
1: A já bych si dal toho
0: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak zdravím.
0: Dobré odpoledne, kdo je tu?
3: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
0: hezký
3: vám,
0: den.
3: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
2: Já vás také.
3: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
2: Ježíš, tak děkuju moc.
0: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
3: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
0: Jo, tak super.
3: A vybírám taky toho Buriana.
0: Ano, dobře, tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
4: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
5: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
4: 8.64.
5: V kolik, prosím?
4: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
5: Co pak nemáte jízdní řád?
4: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete jet, chcete jet ráno?
5: Ano.
4: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
5: Tak třeba odpoledne.
4: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
5: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
4: Mě?
5: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží, už víte. No tam, co jste se tak lacino najedl.
4: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
5: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
4: Víš, je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
5: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
4: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
5: A jak jste tak to místo dostal?
4: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
5: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
4: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
5: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
4: No já, to byl ten poslední. A pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
5: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
4: Vy máte peníze?
5: No.
4: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
5: Jen jestli jede k nám?
4: Jo, ten jede všude, to je okružní.
5: Tak mi dejte lístek.
4: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
5: Třetí.
4: Tak já vám dám první.
5: To je dražší, ale ne?
4: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
5: Tak vám moc krát děkuju.
4: No.
5: Na tom lístku je napsáno Brusel.
4: No tak pojďte do Bruselu.
5: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
4: No, co můžu dělat, no?
5: Vyměňte mi to.
4: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
5: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
4: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
5: Pane přednosto.
4: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozluštil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v první řadě, až takhle k tý dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu. Já jsem Richard III. Jsem král Anglie! Jsem ožral jako prase! ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterbury, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství a tam se zase říkalo jako, co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profilně na odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, jinak s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
7: Vy taky.
5: Naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji ano. Vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavy. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako a souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když jsou, o co
7: to je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty
7: to
5: Bédi Šulisty.
7: Koukat.
5: Ano, si velmi holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám dynil, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, tlakem.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně?
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím, tak prosím, to mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá
1: ano.
0: odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano, ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No...
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika. Tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, já jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou. A moc si pozdravuju.
3: Já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takový je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
3: Hezký den.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčku a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme. Marcela
7: z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den.
10: Guten Tag. Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je lidmi.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Řekněte mu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já jsem Andama,
10: Vígan.
9: Já jsem moc ráda to dostala. No jo, já vím, ale
10: tak... Ale kousek pořádně. No jo, já to dlabu. Víte, jak já rád dlabu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kroměřížská nemocnice má nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Moštárny ve Zlínském kraji trápí kromě malé úrody jablek i nedostatek vody. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Zítra ráno čekejte mlhy, přes den oblačno, nejvyšší teploty až 21 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Součástí je i oční oddělení a chirurgické ambulance. Podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentalové mají zdravotníci poprvé v historii nemocnice urgentní příjem pacientů sloučený na jedno pracoviště, nově i včetně expektačního pracoviště.
2: To znamená místnost pro sledování pacienta, pro podání infuzí, pro podání léků, pro laboratorní odběry a součástí tady té expektační místnosti bude i monitorovací technika, takže pacienta budeme moci i velmi kvalitně prostě monitorovat již prostě v tom ambulantním režimu.
1: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích, kde nyní zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uhersko-Hradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
3: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
4: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
5: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
6: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
4: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD. Oznámilo to Ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci roku 1995.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, v nížinách a údolích mlhy. Nejnižší teploty naměříme 10 až 5 stupňů Celsia a povane slabý vítr. Zítra čekejte oblačno až polojasno a ráno v nížinách ještě mlhy a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Přerov u Hulína a návěs nákladního auta hoří u Hulína na D55 na 21. kilometru u Záhlinic ve směru na Přerov. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už následuje náš zpravodajsko-publicistický souhrn.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přeji vám krásné odpoledne. Je tu Den v kraji s datem 17. září. Dnešní zpravodajskou hodinu zahájíme aktualitou, která se týká Zlínského velkého kina. To totiž čeká, po 10 letech, kdy je zavřené, zásadní proměna. Zastupitelé dnes vybrali firmu, která ho za 639 milionů korun zrekonstruuje a zároveň pod náměstím práce vybuduje nové parkoviště. Podrobnosti přidáme už za chvíli. Na společný čas na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: I ve čtvrtek 17. září pro vás máme zpravodajský souhrn. Připravila ho Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. Výpovědi totiž dali praktičtí lékaři a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnic v Novém Jičíně nebo ve Vsetíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál. Nový předpovědní model chce vyvinout Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data a pomoci povodňovým komisím rychleji reagovat na hrozící přívalové povodně. Co nový model nabídne, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Součástí projektu bude samotný predikční model, webové prostředí a také metodika pro vytvoření aktivního harmonogramu činností povodňových komisí.
2: V Bánově na Uhorsko-Brodsku ještě v letošním roce instalují dvě nové fotovoltaické elektrárny. Panely budou umístěné na základní škole a domě s chráněnými byty. Výkon každé z elektráren bude 30 kW-peak a jejich součástí bude i bateriové úložiště. Zubří odhalili pamětní desku válečnému letci Karlu Františku Pernicovi. Je umístěna na Lípě Svobody, jen kousek od jeho rodného domu. Pernica po okupaci Československa odešel jako 21-letý přes Polsko a Francii do Británie, kde se stal stíhacím pilotem. Proč město chtělo jeho jméno vrátit do města, vysvětluje Erika Ondřejová z klubu Zubří.
4: Propojuje tak místo jeho původu se symbolem svobody, za kterou během druhé světové války bojoval.
2: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vojenský technický ústav budou společně pracovat na projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Jedním z prvních úkolů bude vývoj ochrany zařízení před únikem citlivých informací prostřednictvím elektromagnetického záření. Prodej pozemků pro novou městskou část Březnická za více než 365 milionů korun schválili dnes zastupitelé Zlína. Čtvrť postaví společnost Trikaja Asset Management. Dalších 87 milionů plánuje firma investovat do infrastruktury a veřejných prostranství. V nové čtvrti budou byty, kanceláře i občanská vybavenost, a to do 5 let.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a Den v kraji, kde vám teď přinášíme avizovanou reportáž o plánovaných opravách zlínského velkého kina. Rekonstrukci velkého kina ve Zlíně zajistí otrokovická společnost PSG Construction. Její nabídku dnes schválili zlínští zastupitelé. Za 639 milionů korun má z památkově chráněné budovy vzniknout multifunkční centrum se dvěma sály. Kino, které firma Baťa postavila v roce 1932, je kvůli špatné statice už 10 let zavřené. Podrobnosti má k tomuto tématu ve studiu Českého rozhlasu Zlín naše reportérka Michála Kočendová, které přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zastupitelé dnes tady udělali další důležitý krok k rekonstrukci velkého kina. Co přesně schválili?
1: Tak jak už si zmínila, vybrali dodavatele rekonstrukce, tedy společnost PSG Construction. Ta má nejen obnovit samotné velké kino, ale její nabídka počítá také s podzemním parkovištěm pod náměstí Práce a následně i s jeho provozem. Pokračuje primátor Zlína Jiří Korec z hnutí ANO, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Současná nabídka zahrnuje také stavbu podzemního parkování, čímž se zásadně promění celé náměstí Práce, ale vlastně, aby tohle mohlo nastat, tak muselo zastupitelstvo schválit právo stavby, čímž vlastně potvrdilo kompletně výběr celé nabídky.
1: Pod náměstím Práce tak má vzniknout zhruba 350 parkovacích míst, z nich 260 bude určených veřejnosti. Tím se v lokalitě zvýší počet parkovacích míst zhruba o stovku. Současná parkovací místa přímo na náměstí naopak zmizí a povrch se má proměnit v odpočinkovou a pobytovou zónu.
0: Co všechno se naopak změní uvnitř velkého kina?
1: Z jednoho velkého kinosálu vzniknou dva multifunkční prostory. Větší nabídne 800 míst k sezení, při kombinaci se stáním se tam vejde až 1420 lidí. Menší sál bude zhruba pro 200 návštěvníků. Prostory už nebudou sloužit jen k promítání filmů. Počítá se také s koncerty, divadlem, konferencemi, festivaly nebo výstavami. Zároveň musí stavbaři zachovat původní ocelovou nosnou konstrukci z 30. let, která je památkově chráněná a v novém interiéru zůstane viditelná.
0: A kdyby se tedy po 10 letech mohli lidé do velkého kina znovu vrátit?
1: Práce by podle současného plánu měly začít ještě letos, konkrétně v říjnu. Kdyby měla být rekonstrukce velkého kina hotová, říká primátor Zlína Jiří Korec.
2: Tento objekt by měl být hotový do poloviny roku 2029. Každopádně my v současné době v tom harmonogramu počítáme, že kino musí být plnohodnotně funkční k tomuto datu a všichni se to směřujeme tak, samozřejmě, aby k tomu datu bylo otevřené to parkoviště.
1: Polovinu roku 2029 musí město stihnout kvůli čerpání dotace. Tento termín se ale nevztahuje na podzemní parkoviště, takže případné pozdější otevření by dotaci ohrozit nemělo. Podle současného harmonogramu chce ale město dokončit celý projekt, včetně proměny náměstí Práce, do konce roku 2029.
0: Říká reportérka Michála Kočendová. Zlínští zastupitelé dnes vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje velké kino a zároveň pod náměstím Práce vybuduje nové parkoviště. Míšo, my ti děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji, kde se teď společně podíváme na aktuální teploty.
1: Počasí.
0: Dnes jsem telefonicky ve spojení s Petrem Hruškou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jaká je aktuální situace na území Zlínského kraje?
2: Aktuálne na niektorých miestach polojasná obloha, to hlavne v severnejšej časti kraja, smerom na juh, tam je viac oblačnosti a prevažuje nám oblačno. Teploty sú väčšinou od 15 do 19 stupňov, no a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Mala by byť skoro jasná až polojasná, postupne sa hlavne v nížinách

0: O 17:30 posloucháte Český rozhlas Zlín. Zákaz mobilních telefonů na základních školách by mohl začít platit už od příštího školního roku. Počítá s tím návrh novely zákona. Bez telefonu jsou žáci ve vyučování už dlouhá léta v některých školách ve Zlínském kraji. Co to přináší žákům a jejich učitelům? Redaktorka Markéta Macháčková se na to zeptá v rozhovoru z cyklu O čem se mluví ředitele základní školy Za alejí v Uherském Hradišti Vratislava Prokla. Už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: čem se mluví.
1: Od září příštího roku má začít platit plošný zákaz používání mobilních telefonů na základních školách. Střední školy budou moci nadále řešit situaci individuálně. Počítá s tím návrh novely zákona. V některých školách přitom omezení telefonů platí už dlouhá léta. A právě ředitele jedné takové školy jsem si dnes pozvala na rozhovor. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Zlín je Vratislav Brokl, ředitel základní školy Za alejí v Uherském Hradišti. Pane řediteli, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín, Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Pane řediteli, kolikátý školní rok už vlastně děti do vyučování ve vaší škole nesmí nosit mobilní telefony?
2: My jsme se rozhodli pro tady toto opatření v roce 2008, to znamená, že dneska už je to nějakých 18 let, kdy naše děti ve škole nepoužívají mobilní telefony. Když jsme začali tvořit tu naši školu, ten náš program a ten náš obsah, tak jsme se hodně inspirovali v zahraničí, jezdili jsme po Evropě a velkou inspirací v roce 2006 nebo 2005 byla pro nás norská škola. Norsko v té době bylo daleko bohatší než Česká republika, to znamená, že děti už tam běžně používali mobilní telefony, což u nás tehdy ještě úplně nebylo. A tam se rodiče společně s učiteli rozhodli, že zakážou mobilní telefony ve škole a právě kvůli tomu, aby se děti více soustředili. Nám se to velice líbilo a potom jsme začali pracovat na těch opatřeních, až jsme nakonec dospěli k tomu zákazu mobilů u nás ve škole.
1: Takže tehdy v té době, v roce 2008, co bylo přesně motivací pro toto rozhodnutí?
2: V té době začaly děti se natáčet, začaly se fotit, protože tehdy ještě sociální sítě nebyly tak rozvinuté, různými kanály je přeposílali a v podstatě nebylo to, že by chtěli někoho pochválit, ale spíše nějaké zesměšnění těch dětí. To byla jedna věc. Druhá věc je, taky jsme chtěli odstranit trošičku sociální nerovnosti, protože některé bohatší děti samozřejmě v té době ty mobily měly, některé neměly a pokukovali závistivě. No a taky jsme chtěli odstranit krádeže, protože, nebo respektive zapomínání, protože děti ty mobily různě nechávali, pak si je někdo půjčil a v podstatě tímto opatřením jsme tomu zabránili.
1: Jaká byla tehdy před těmi 18 lety reakce rodičů?
2: My jsme podobně jako v té Vinstře v Norsku to rok a půl diskutovali s rodiči. Povídali jsme si s nima o tom, jaké jsou klady, jaké jsou zápory. Samozřejmě ti rodiče, kteří dětem dávali svůj mobil, argumentovali tím, že neví, jestli děti dorazili do školy. Ale nakonec jsme se domluvili na tom, že je daleko přínosnější, aby ty mobily si odkládali, než aby je používali ve škole na to, že potřebují zavolat svým rodičům. Takže ta diskuze byla asi rok a půl a nakonec dopadla ku prospěchu dětí, si myslím.
1: Nedávno město Vsetín zavedlo u škol zřizovaných městem zákaz mobilů plošně. U vás v Uherském Hradišti je to podobně jako jinde v našem kraji na rozhodnutí ředitele školy. Použili tuto možnost zákazu i jiní ředitele z vašeho okolí?
2: Já úplně přesně nevím, jak to mají všichni ředitelé ošetřeno, ale když máme poradu toho našeho obvodu hradišťského, tak většina ředitelů toto opatření omezení mobilu ve škole má ve svých školních řádech a samozřejmě u někoho je to tak, že ty to dávají třeba děti do aktovky, někteří to nesmí vůbec nosit, ale v každém případě nějaká ta omezení nastavené mají.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelem základní školy Za alejí v Uherském Hradišti Vratislavem Broklem. Pane řediteli, jak to u vás vlastně funguje? Dítě přijde do školy s mobilem v ruce a co se děje pak?
2: U nás všechny děti procházejí šatnou samozřejmě a v té šatně mají svůj osobní prostor a to je jejich skříňka. My hodně dbáme na to, aby ty skříňky byly opravdu osobním prostorem, kde má přístup jenom dítě, po případě rodič v doprovodu svého dítěte a tam si odkládají svoje mobilní telefony. Poté jdou do výuky a žijí školní život, který jsem byl zvyklý žít já, to znamená bez mobilního telefonu a bez elektroniky.
1: V současnosti je podle školského zákona zákaz mobilních telefonů ve školách na jejich ředitelích. Cituji, školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. Myslíte u vás ve škole i na toto?
2: Tyto zdravotní důvody tam byly dodány v podstatě v poslední době, ale my jsme daleko předtím měli některé děti, které měly třeba diabetes a v podstatě rodiče mohli monitorovat na dálku, popřípadě dávkovat dávky inzulínu přes mobilní aplikaci. To znamená, v tomto případě je to vždycky na domluvě rodič-učitel, buď to dítě má ten mobil u sebe, což jsou většinou větší děti, anebo popřípadě ty menší děti, to mají u paní učitelky, která to nějakým způsobem má v merku a ve spolupráci s rodičem tady toto řeší. To znamená, tyto výjimky tam máme. My máme ještě u nás výjimky ty, že nepoužívají mobily ani dospělí, kromě asistentů, protože snažíme se, aby kantoři šli příkladem, takže jestliže děti nesmí nosit v učebnovém pavilonu, takže ani kantoři. Ta výjimka u asistentů je z toho důvodu, kdyby potřebovali okamžitě nějaký rychlý zásah, takže asistenti ty mobily mají. Samozřejmě ty mobily jsou v režimu, kdy nesmí zvonit a v podstatě nesmí rušit výuku.
1: Co když se ale žák potřebuje spojit se svým rodičem? Jak to máte ošetřeno?
2: My to nemáme tady tohle ve školním řádu, ale jsou to pravidla, se kterými seznamujeme rodiče. To znamená, pokud rodič se potřebuje spojit s dítětem, zavolá asistence ředitele školy, která potom v přestávku ten vzkaz vyřídí dítěti a dítě zavolá rodiči. Je to i obráceně, pokud dítě potřebuje rodiči zavolat nebo nějakému zákonnému zástupci, takže přijde k asistence ředitele školy a tam mu umožní, aby zavolal rodiči. A to samozřejmě těm dětem umožňujeme, děti to ví, rodiče to ví, takže tady ta komunikace je možná.
1: Setkáváte se s tím, že děti zákaz nerespektují?
2: No určitě. Většinou jsou to takové ty jakoby omily, že si zapomenou vypnout zvonění a přijde mu nějaká zpráva, takže v té chvíli samozřejmě toto dítě těžce nese, protože vlastně nechtělo ani porušit nějaké pravidla, ale občas jsou to děti, které vědomě porušují pravidla v té chvíli, si teda musí mobil odnést do šaten a informujeme rodiče, že porušili školní řád.
1: Jsou někdy situace ve výuce, že pedagog vyzve žáky, aby použili mobilní telefon?
2: Takové situace u nás nenastávají. My jsme dlouhé roky diskutovali o tom, jestli budeme mobily používat ve výuce nebo ne. Půlka kantorů říkala, ano, používejme, je to prostě počítač, který má každý u sebe. Druhá půlka zase říkala, ne, prostě my chceme, aby co nejvíc komunikovali mezi sebou, umožněme jiné prostředky. Takže v této chvíli je škola zaplněna množstvím iPadů a notebooků a vlastně žáci využívají tady tyto prostředky k tomu, aby mohli tvořit svoje projekty, aby mohli se zapojovat do výuky, aby mohli být popřípadě online, ale není to přes jejich soukromý majetek, to znamená mobilní telefon, ale přes to, co mají ve škole.
1: Děti tedy bez mobilních telefonů mohou trávit o přestávkách čas jinak. Jak tedy děti u vás přestávky tráví? Přenesme se trochu do vaší školy.
2: Děti mají několik možností. My se snažíme budovat vztahy ve škole. To je pro nás velmi důležité, aby ty děti byly spolu, aby spolu diskutovali, aby spolu komunikovali a někdy se prostě i můžou nudit, protože i o tom je život, že se občas nudím. Jinak máme ve škole množství odpočinkových zón, kde se prostě můžou válet, povídat si. Někteří se tam i učí o přestávkách, nebo tak, jak já jsem psával o přestávce domácí úkoly, takže některé děti, pokud mají nějakou práci, tak ji vypracovávají. Máme u školy krásné hřiště. O velkých přestávkách tam chodí většina dětí, o malých přestávkách někteří. Dále tam máme třeba stolní fotbal, takže i to využívají. A někteří prostě navštěvují školu, jo? Navštěvují svoje kamarády a povídají si. A to je prostě hrozně cenné, protože já si pamatuju opravdu období, kdy děti chodili s mobily v ruce po škole, popřípadě s MP3-kama, měli na uších sluchátka a nekomunikovali s nikým a jenom se procházeli po škole a něco poslouchali. Takže toto bereme jako obrovský a vlastně asi největší klad toho, že ty mobily tam nemáme, že si děti povídají, že se spolu setkávají, že chodí za kantory, to bereme jako velký bonus.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
1: Pokračuje rozhovor o omezení mobilů na školách a o tom, jak to funguje na základní škole za Alejí v Uherském Hradišti s jejím ředitelem Vratislavem Broklem. Pane řediteli, ve vaší škole tedy zůstávají mobilní telefony žáků v šatních skřínkách už od září roku 2008. Jak tedy toto rozhodnutí hodnotíte teď? S odstupem 18 let, kdy se situace změnila a mobilní telefony už má takřka každé dítě, objevily se sociální sítě.
2: My jsme měli daleko nižší cíle v té době, ale s tím, jak v poslední době se neustále můžeme dočítat o kyberšikaně, o tom, o závislosti dětí na sociálních sítích, tak si myslím, že to opatření, které jsme tehdy uskutečnili, tak bylo velice fajn a pro tu dnešní dobu je, kdybych použil slovo, tak je vlastně hrozně in, jako jo. A proto si myslím, že nelitujeme toho, že jsme se tehdy tak rozhodli. Ta cesta potom byla daleko jednodušší, než když jsme prostě z plného náporu by činili nějaké omezení, takže stále to kvituji jako dobrý počin.
1: Vnímají přesto tuto situaci někteří rodiče nebo žáci stále negativně, že nemohou mít mobilní telefony u sebe ve výuce?
2: Naše škola už pro rodiče prváčků nebo respektive předškoláků dělá takový adaptační program a součástí toho adaptačního programu je také diskuze s rodiči. Děláme to jako víkendovou akci, kde děti zažijí spoustu věcí, rodiče zažijí spoustu věcí, protože učíme se spolupracovat. A jedna z těch věcí je také diskuze o tom, jak to u nás ve škole chodí a co můžou očekávat. Zpočátku na téma používání mobilních telefonů padalo poměrně hodně dotazů, ale v poslední době už se na to vlastně rodiče vůbec neptají, protože ví, že k naší škole patří to, že děti odkládají mobil v šatně a že vlastně po dobu té výuky není to dítě zatěžováno mobilními telefony, popřípadě sociálními sítěmi. Nemají s tím problém.
1: Od září příštího roku má zákaz mobilních telefonů platit na všech základních školách plošně v České republice. Považujete to za dobrý krok?
2: Já jsem teďka četl někde statistiku, nevím, jestli je to číslo úplně ověřené. Bylo tam napsáno, že 93% základních škol v Česku má nějakým způsobem ošetřeno používání mobilních telefonů ve škole. To znamená, že nějakým způsobem se nad tím zabývali. Možná, že těm ostatním pomůžou tyto nástroje, které vydalo ministerstvo, k tomu, aby se rozhodli, že nějakým způsobem omezí mobilní telefony ve škole. Já si ale myslím, že největší problém je ten, že neumíme spolupracovat s těmi distributory sociálních sítí v té chvíli, kdy nebudou omezení přístupu na sociálních sítích, tak ten školní čas je 1/3 možná, co děti stráví ve škole a zbytek jsou doma a nebo se svými kamarády, kde běžně mobily používají. Takže pokud tady tento krok nenastane, tak si myslím, že to nebude úplně ten nejvstřícnější krok pro školy. Teďka jsem slyšel nějaký příměr, že sociální sítě jsou podobně jako kouření a to v tom slova smyslu, že výrobci cigaret dávno věděli, jak jsou škodlivé, neřešili to, protože řešili svůj biznis. Stejným způsobem je to u těch sociálních sítí. Všichni ví, jak jsou škodlivé, ale prostě dokud ta omezení a dokud ty soudní procesy nebudou, tak to prostě bude fungovat. Takže bez tohoto asi není možné, aby jsme nějakým způsobem dosáhli toho, aby ty děti zdravěji vyrůstaly, to znamená bez sociálních sítí.
1: Říká ředitel základní školy Za alejí v Uherském Hradišti Vratislav Brokl. Pane řediteli, moc děkuji, že jste přijal pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín.
2: Moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví? Den v kraji. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Každý

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V Kroměříži otevřeli rekonstruovaný prostor, kde nově našla zázemí odlehčovací pobytová služba pro dospělé. Nachází se v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Službu s odlehčovacími lůžky původně sídlila v hlavní budově. Nyní jde o samostatný pavilon. Ostrý provoz se spustí 1. října.
1: Tak nacházíme se v pavilonu K, který je součástí areálu domova Barborka.
2: S ředitelkou společnosti sociální služby města Kroměříže Dagmar Klučkovou vcházíme do kompletně zrekonstruovaného pavilonu K. Je bezbariérový, s evakuačním výtahem a pokoje září novotou.
1: Aby lidé, kteří sem přijdou na odlehčovací službu pobytovou, se cítili jako doma příjemně, ale tak, aby to bylo komfortní i pro zaměstnance, je k dispozici ve všech místnostech, včetně centrální koupelny, je tady závěsný systém, který umožňuje vlastně přesun klientů, kteří jsou imobilní.
3: Takže to šetří hodně i zdraví personálu.
1: Přesně tak.
2: Cílem služby je odlehčit lidem, kteří o své blízké pečují doma, aby mohli načerpat síly na dovolené nebo si například sami naplánovat hospitalizaci. Klienta tu přijmou maximálně na 3 měsíce. Nejčastěji se ale jedná o víkendové nebo týdenní pobyty.
1: Ta služba vznikla vlastně už před 15 lety a začínali jsme se 4 lůžky a v současné době vlastně tento pavilon je pro 15 dospělých osob a ještě máme 2 lůžka pro děti ve vedlejším pavilonu.
2: Uvedla ředitelka kroměřížských sociálních služeb Dagmar Klučková. Náklady na rekonstrukci pavilonu K pak popsal mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Stavební náklady činily zhruba 47,5 milionu korun, další zhruba 2 miliony korun stál nábytek. Drtivou většinu těchto nákladů však pokryje 40-milionová dotace z evropských fondů, navíc má město slíbeno asi 4,5 milionu korun ze Zlínského kraje.
3: Kolik se tady tak za rok vystřídá klientů?
1: V loňském roce prošlo vlastně službou 143 klientů a bylo uzavřeno 426 smluv. To znamená, že někteří klienti opakovaně tuto službu využívali.
2: Lůžka v pokojích zářících novotou jsou podle Dagmar Klučkové zamluvená už na celý příští rok. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Je to závěr čtvrtečního dne v kraji. Loučím se s vámi a přeji vám krásný večer. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Celníci na Zlínsku zadrželi ve stovkách zásilek přes 13 tisíc léčiv a přípravků s anabolickým nebo hormonálním účinkem. V Rožnově pod Radoštěm otevřela nová zubařka ordinaci po lékařce, která odchází do důchodu. České dráhy mají za půl roku rekordní zisk přes 2 miliardy korun. Zítra bude oblačno, nejvyšší teploty až 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Více než 13 tisíc kusů léčiv a dalších přípravků za více než milion korun objevili celníci při kontrole balíkové přepravy na Zlínsku. Podezřelých bylo celkem 331 zásilek od různých odesílatelů a pro různé příjemce. Celníci je kontrolovali na začátku září v jednom z dep. Jak zásilky vytipovali, popisuje mluvčí celního úřadu Zuzana Prostředníková.
5: Zásilky jsme nejprve prověřovali pomocí mobilního rentgenu. U více než 300 z nich vzniklo podezření, že mohou obsahovat nelegálně distribuovaná léčiva. Po jejich otevření jsme uvnitř našli léčivé přípravky a také látky s anabolickým nebo hormonálním účinkem, které jsme zadrželi.
4: V Rožnově pod Radoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje ji otevřela Zuzana Šmírová. Přebírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
6: Nově jsme podpořili zubařku, která nahradí stávající lékařku, která odchází do důchodu. A protože víme, že sehnat nového zubaře není jednoduché ani v Rožnově, ani v okolí, jsme rádi, že jsme mohli podpořit lékařku tak, aby přebrala stávající pacienty a ti nemuseli hledat nového lékaře.
4: České dráhy za letošní půl rok vydělala přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půl rok přepravily 85,5 milionu cestujících, nejvíc od roku 2019. Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stála transfuzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax a bude sloužit v Nitropetrovské oblasti, popisuje výkonný ředitel Tomáš Janeček.
7: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
0: Počasí.
4: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, v nížinách mlhy. Nejnižší teploty 10 až 5 stupňů. Zítra čekejte oblačno až polojasno a ráno ještě mlhy. Nejvyšší teploty naměříme 18 až 21 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta se srazila v prostřední Bečvě na Vsetínsku a dvě havarovala v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Kdo má rád? Tak se přátelé jmenovala polka Slávka Smišovského a Václava Babuly, kterou vás u té podvečerní hodinky Moravy krásné země přivítala Dolanka. Takže hodinku pohody u jejího poslechu vám dnes přeje Ivana Slabáková. A jak jistě víte, ale přesto připomínám, svátek dnes slaví Naděžda a Naďa a spolu s ní potom na Slovensku Olympia. No, milé dámy, ještě jednou moc a moc blahopřejeme. No a právě dnes, 17. září, se roku 1934 narodil hudební pedagog a skladatel Václav Smola. No a právě jemu bude patřit dnešní vzpomínka. No ale teď už jen telefonní číslo 726465200. A mám tu první vzpomínku, kterou k nám poslal Honzík Buřil. 16. září 1931 se narodila v Sichotíně paní Pavla Šamšulová, rozená Houtková. Zamilovala se do pana Josefa a společně pak vychovali dvě dcery, Pavlu a Libušku. Měli také vnuky a vnoučata. No a 17. září v roce 1997 byla na rozptýlové loučce rozptýlena, jak píše Honzík, cituji, moje babička, paní Marie Varmužová, rozená Pokorná, zemřela náhle v roce 1970. Vychovala dvě dcery, Helenu a Janu. Měla taky dvě sestry, Anešku a Malču. No a obě jsou také na té rozptylové loučce spolu se mojí babičkou. Vzpomíná Honzík a jeho zlatíčko Bohunka. Tak to byla vzpomínka Honzíka Buřila, tedy dvě vzpomínky. No a teď písnička, kterou složil právě pan Václav Smola. Řece Moravě, zahraje Dolanka.

0: Tak to byla první písnička pana Václava Smůly, na kterého dnes vzpomínáme. A já už mám u telefonu paní Stanislavu z Boleradic.
1: Dobrý večer, paní Slaváková. Vítám vás z dovolené zdravotní.
0: Ano, děkuji.
1: A vás i vašeho vzdukového mistra. A prosila bych popřát paní Naděnce Blaškové z Velkých Pavlovic. Milá Naděnko, k tvým jmeninám kytičku přání mám. Hodně zdraví, žádný žal, aby tě sláveček stále věrně miloval. A velkou radost tvých vnoučatí přeji. Tak to by bylo vše. A vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně.
0: Tak paní Stanislavo, já vám děkuji za to přání, taky vám přeju hodně zdravíčka. Mějte se hezky, nashledanou. No a paní Stanislavu vystřídá pan Petr Hluska z Bedrovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám přeji vašemu kolegovi i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Včera oslavila své narozeniny a také jmeniny paní Ludmila Větříčková z Dobelic u Moravského Krumlova. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody, užití dětí a vnoučků. A za všechny sourozence s rodinami jí to přeje bratr Petr z Vedrovic s manželkou. Děkuji, paní Slabáková.
0: Tak se,
2: nashledanou.
0: Tak se mějte hezky, nashledanou. My taky děkujeme za telefon a za krásné přání. No a já se právě vrátím k panu Václavu Smolovi. Je tu připravená další jeho písnička, kterou nejen složil, ale také otextoval a se kterou je tu připravená frajárka. Pan Smola se narodil v jižních Čechách, v obci Varvažov, v okrese Písek, ale po absolvování vojenské hudební školy v Praze, kde studoval napřed fagot a později potom přešel na trombon, bariton a pozoun. No a po absolvování této školy pak už působil až do konce svého života na Moravě. V roce 1984 nastoupil jako učitel hry na žesťové nástroje do Lidové školy umění v Hulíně. A v roce 1984 tam založil dětský dechový soubor Morava, který vedl až do roku 2001. Soubor Morava měl za sebou spoustu vystoupení nejen u nás, ale také v zahraničí. No a v roce 1987, to už bych se tedy dostala hodně daleko přes století, potom pan Smola založil v Hulíně tradiční festival mládežnických dechových hudeb, který od roku 2004 nese jeho jméno, tedy je to Festival Václava Smoly. Pan Smola složil celou řadu krásných písniček, které má dodnes ve svém repertoáru řada dechovek. A my si teď poslechneme další z nich, kterou, jak jsem říkala, zahraje frajárka. Hrajte nám zvesela.

0: Zahrála a zaspívala Frajárka, jak jsem říkala. Byla to polka, kterou složil i otextoval pan Václav Smola, na kterého jsme dnes vzpomínali. Ale teď už má slovo paní Františka z Mramotic. Zdravím vás, paní Františko, dobrý večer.
1: Já taky zdravím, paní Slabáková. Vaším prostřednictvím bych chtěla popřát, včera bylo Ludmily, paní Ludmile Bulíčkové z Blížkovic. Liduško, já ti přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať tě pana Maria chrání ještě mnoho roku. Děkuju vám, paní Slabáková, za vyhrazený prostor.
0: No, paní Františko, já vás moc a moc zdravím. Jsem ráda, že jsem vás po dlouhé době zase slyšela, ale teď už má slovo pan Zdeno. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tu je Zdeněk Míča. Jsem rád, že se počujeme, paní Slabáková, po dlouhém čase a pozdravujem Český rozhlas Brno a všetkých poslucháčů a chtěl bych se zahrát do včerajším menina v Ludmilke Morávkové z Čáčova. Taká příjemná dáma a se mi se včera nedoboval, tak řekl aspoň dneska je zahrát jako pěknou pěstíčku a i všetky v Ludmilka, které by si to přijeli včera a nebo jim může zavolat, takže děkuji vám pěkně za prostor a těším se na další zavolání.
0: No tak já se taky samozřejmě, pane Zdeno, těším, až se zase uslyšíme, takže všem tak. Ludmilkám od pana Zdeny krásná písnička, tak se mějte hezky. A já tu mám další přání. Včera měla svátek paní Ludmila Stojaspalová z Dolního Němčí a taky paní Ludmila Šachová z Dolního Němčí. Tak milé Ludmilky, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Tak to vám přejí všichni vaši nejbližší a samozřejmě taky váš kamarád Broněk Uher. A co to bude tentokrát? Je tu připravená cymbálová muzika Aleše Smutného. Doprovodí Zdeňka a Boženku Baťkovi a je to krásná písnička Slávečka Smišovského s textem Václava Papuly. Lásko, lásko, kde se skrýváš?

0: Krásná písnička Slávečka Smišovského a pana Václava Papuly za doprovodu cymbalové muziky Aleše Smutného. Jak se určitě poznali, zaspíval Zdeněk a Boženka Baťkovi. A já už mám u telefonu Mirka Janků z Bánova. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím a jsem rád, že vás slyším už naživo.
0: Ještě, abyste mě slyšel na mrtvo, teda pane Mirku.
1: Já mám rest ze včerejška, bylo Ludmily, já mám dceru Ludmilu Horňákovou tady v Bánově, ještě v Bánově je Ludmila Králová, Ludmila Štěpanovská, potom bývalá kolegyně na Březové, Ludmila Bartková, no a věrná posluchačka paní Ludmila Říhová z Dolního Němčína, telefonistka, takže jim přeju všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání. No a dneska je Naděždy, tak paní Nadě Jakubíčkové taky přeju všechno nejlepší, hlavně to zdraví. No a děkuji taky za pozdrav, co mě posílala, a to samé taky paní Běce Svobodové. Opět tu jí pozdrav, který mě spoledne poslala. Zdravím všechny přátelé a známé. Přeju hezký večer.
0: I my vám přejeme, pane Mirku, krásný pohodový večer. Ale ještě tu mám jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo se k nám dovolal? Ano.
2: Marie z Moravce.
0: Tak paní Maruško, už máte slovo, tak povídejte.
2: Vítám vás mezi nás, paní Šlabáková, po dlouhé době. A děkuji. Dále bych chtěla poslat písničku 19. září oslaví náš syn Zdeněk Hanák v Moravce své narozeniny. K těmto narozeninám mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Tomu přejí rodiče, manželka, dcera Blanka s manželem Jakubem, syn Tomáš s přítelkyní Peťou a vnoučata Lila a Maxik posílají dědečkovi pusu a vzkazují: dědečku, máme tě rádi. Přidává se k síně z Horní Líbochové Marta Remerová s celou rodinou a ostatní příbuzní. Tuto písničku také posílám do Lázní Hodonín Marušce Koktavé a její spolubydlící a dále pak do Nivnice jejímu manželovi Mirečkovi, dceři Janičce Smutné, celé její rodině, do Lanžota, do Miroslavy a do Otnic. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A ještě jednou, paní Slabáková, vás zdravím a ať jste zdravá a mezi náma dlouho ještě pobýváte. Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Tak paní Maruško, děkuji za krásná slova. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že nás posloucháte. Paní Maruška patří samozřejmě k našim dlouholetým posluchačkám, která velice ráda přeje všem svým blízkým a známým. No a já tu mám další přání. Prosím o písničku pro paní Janu Rybolovou z Dobrochova, která se právě dnes dožívá krásných 65 roků. Obětavou sestru, maminkou a babičku. Je vzorná členka dobrovolného sboru hasičů. Zařizuje vše při různých akcích sboru dobrovolných hasičů pro děti. Přejeme jí celá rodina a její nejbližší. Manžel, děti, dvě šikovné vnučky, sestra a bratr se svými rodinami, hodně zdravíčka a pohody do dalších roků. Tak to my vám, paní Janičko, samozřejmě přejeme taky. No a zítra, 18. září, oslaví své krásné kulatiny paní Boženka Štěrbová z Letovic. Milá Boženko, popřát ti už dnes přicházejí ti nejmilejší. Tvé dcery Irena a Katka, vnučky Páťa a Karinka, no a samozřejmě i tvůj přítel Zdeněk, který, a ty to určitě víš, tě moc miluje. No a společně ti přeji hodně zdraví, spoustu lásky, štěstí a abys byla pořád tou nejskvělejší a milující maminkou a babičkou. No já ti, Boženko, samozřejmě taky moc a moc blahopřeji a přeji tobě i Zdeňkovi všechno štěstí světa. Určitě si to oba zasloužíte a krásně si to oslavte. No a teď už Moravanka, nepůjdu já za masára.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Zlín.
4: Tak a já už tu mám dalšího zájemce o písničku a o přání a je to pan Marian z Kostic. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Chtěl bych sem popřát Emice Lenkovičové k 8. narozeninám a já mám 48. Takže bych sem chtěl popřát všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásky a nech se jí daří ve škole a takové další věci. No. Nech hodně sportu, nech se jí daří a to jako je vše. Děkuji.
4: Dobře, my samozřejmě taky blahopřejeme slečně. Tak a v Hračovicích čeká u telefonu pan Popelka. Dobrý večer.
6: Milé podvečerní pozdravení vám do redakce, paní Slabáková, a všem posluchačům. Já bych rád tímto zavoláním smazal jeden včerejší rest, kdy se mi nepodařilo zavolat ani odvysílat blahopřání Liduškám. A tak si dovolím až dnes poprosit o písničku Lidu milým ženám, a to naší švagrové Lidušce Popelkové ze Strání, svatce Lidušce Juříčkové do Uherského Brodu, Lidušce Dolanové do Drslavic a k nám na Dolní Konec do Hračovic paní Lidušce Koníčkové. Všem přejeme jen to dobré, zdraví a ať jsou i nadále důstojnými nositelkami svého krásného jména. A s úctou toto blahopřání posílám spolu s manželkou Marií. Vám děkuji za prostor.
4: No, pane Popelko, to jste řekl krásně. Tak děkuju. Byla to oslava toho jména. Tak my taky děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. No a mám tu další dvě přání, které k nám poslal Honzík Buřil. Včera 16. září měla svátek paní Ludmila Ješková z Kunštátu. Honzík vám, paní Ludmilo, přeje k vašemu svátku hodně zdraví. A jak píše, měla byste už víc odpočívat a šetřit se. Jste moc hodná, jak píše Honzík. No a 17. září, tedy dnes, má svátek paní Naděžda Tejkalová a paní Naděžda Štěrbová. I vám, milé paní Naděnky, oběma přeji Honzík hlavně zdraví a máte si dávat pozor na klíšťata. Máte šikovná vnoučata a pravnoučky. Jak píše Honzík, jmenuje se Roman Štěrba, má vnučky Anišku, Elišku a pravnučku Emu. No a Honzík zdraví také Aleše a Pepu, zdraví do Sýchotína, manžele Strakovi a Pětovi a moc by si přál, abyste za Honzíkem do Brna přijeli. Tak a ještě jedno přání, které k nám poslal pan František Palát, a co píše, prosí o písničku k svátku Ludmily, a to paní Ludmile Šrenkové, která žije v Německu v Pulachu. Vše nejlepší, hlavně posílení zdraví, které samozřejmě paní Ludmile už moc a moc schází, a stálou radost českých písniček a dechovek, a to všechno z Moravy přeje synovec František. František. No a pan Palát by chtěl dále poslat písničku pro paní Ludmilu Košťálkovou z Hrotovic. Taky pro, jak píše naši pošťačku, paní Evu Kurňavcovou, která bydlí v Dolních Vilémovicích. Zdraví taky paní Marii Bobkovou, která bydlí u dcery v Dolních Vilémovicích, pro potěšení a taky k svátku Maruše, který už je dlouho za námi. A zdraví taky mě, tak pane Františku, my už jsme spolu dnes mluvili, tak já vás taky moc a moc zdravím. No ale teď už je čas na další písničku. Je tu s ní připravená Podhoranka z jižních Čech. Krásné noci.

0: To byla Podhoranka z jižních Čech, krásná lidová, krásné noci. No, já mám u telefonu ještě jednou pana Mariana z Kostic, který na něco zapomněl, tak nám prozraďte na co,
1: já
0: pane Mariane.
1: Já jsem zapomněl. Já bych se chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky panovi Lenkovičovi, paní paní Tučkové, paní Zahálkové a Monice Lenkovičové, Monice Mlátilíkové a Emičce, Emičce a Mí a Marcelce. Ještě jednou teda.
0: No, dobře. Vy tam máte nápovědu, že?
1: No, tady mám nápovědy hodně. My dneska máme oslavu, tak máme takovou
0: nápovědu. Já jsem to trošku poznala. Dobře, tak my vás zdravíme, slavte. Člověk má neustále slavit každou příležitost, která se naskytne, dokud jsme na tomto světě. A my zase rádi zahrajeme a zdravíme na oslavu, nashledanou. A já přidám další přání. V dalším dopisu je prosba o přání pro pana Miroslava Vintra ze Strání, který právě dnes slaví 53. narozeniny. Jak jsem se dočetla, je to vášnivý myslivec, zahrádkář a především včelař. A zároveň přitom všem věnuje veškerý zbývající čas své neteři a jejímu manželovi při stavbě jejich nového domečku. Hodně štěstí, životní pohody, elánu, spokojenosti, radosti ze svých ušlechtilých koníčků a především pevné zdraví. To všemu ze srdce přejí rodiče, sourozenci s rodinami a sousedé a kamarádi z ulice. A pane Miroslave, vzkazují vám, Mirku, už na tebe čekáme. Takže nezapomeňte na své přátele. No a zítra, přátelé, oslaví náš dlouholetý posluchač a taky velký milovník dechovky Honzík Buřil, od kterého jsem dnes taky předávala přání, bude slavit narozeniny. Takže, milý Honzíčku, pokud posloucháš, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a taky ještě hodně radosti z dobré muziky, tak to ti přeje tvůj kamarád Milan Střípek. Já ti samozřejmě taky přeju všechno nejlepší a chtěla bych ti moc poděkovat za tu krásnou kytičku, kterou si mi tady na přivítání nechal. Takže všechno nejlepší, Honzíčku. No a já bych tu následující písničku taky ráda poslala do Bíle v Beskydech. Zdravím paní Helenku a celou rodinu, taky si písničku zaslouží. Zahraje jí Trnkovianka a jmenuje se Není v našej dědině.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Dohrála Trnkovianka a já mám u telefonu přátele velkého milovníka country Valdemara Plocha, který říká, že po 18. hodině si vždycky pustí to slovácké country. Tak Valdemar, já tě zdravím a teď povídej, komu chceš poslat tu písničku.
2: Ano, ahoj, ahoj. Já bych samozřejmě všechny posluchače upozornil, že krev může mít taky burčákovou, to znamená žlutou barvu. A mě pozvali na jedné vesnici u Kyjova, mě pozvali na burčákové slavnosti, dostal jsem čestný titul čestný občan obce Skalka a starostka si mě tak vážila, že když jsem potom měl za tmy do Brna zpátky, já jsem neřídil.
1: Ano,
2: takže
1: ano,
2: jsem přisvěcoval očima tomu řidiči a ti, co jeli proti nám, tak měli dojem, že ta oktávka má 4 silné reflektory.
1: No tak vidíš, a víš, jak je to zdravé,
2: Je to zdravé,
1: no tak. Dobře, Valdo, takže rádi pošlem písničku, zdravíme tě, jsme rádi,
2: ano,
1: že posloucháš.
2: Ano, děkuji.
1: Tak jo, měj se hezky, ahoj. A ještě Petr Janku, zdravím tě, Peťo, dobrý večer.
3: Já zdravím tebe, moc rád tě zase slyším a tak jak spoustu posluchačům i mě chyběl ten tvůj hlas a ta tvoje, ten osobní přístup, takže už tě zase mezi námi vítám a doufám, že se budeme navzájem rádi zase poslouchat a rád bych popřál pár lidem, tím jsem se dovolal. No v první řadě včera měl narozeniny náš dlouholetý basista, s kterým mám spoustu zážitků, Vlaďa Zachar, zvaný Odranec, takže s tím ho zdravím. Dál měl zřezové včera narozeniny Václav Ševčík, zvaný Bimbák. No a potom kolega z práce, Pavel Římovský, ten měl předevčírem. Takže všem přeju hlavně hodně zdravíčka, spokojenosti, ať se rádi potkáváme, rádi si zaspíváme a ať je čeká pořád jenom něco dobrého.
1: Dobře.
3: Potom byly ty Ludmily, takže všem Ludmilám nebudu je jmenovat, znám jich hodně. No a nestihl jsem ani svoji sestře Marii popřát, takže dodatečně i té přeju všecko nejlepší. Pozdrav posílám mamce na Březovu, bráchovi do Bánova, přítelkyni se synem do Vizovic a vůbec všem muzikantům, přátelům a kamarádům.
1: Ano.
3: Jo, všecko dobré. Sám jedu teď na tenis, takže doufám,
1: dobře,
3: že dneska vyhraju,
1: dobře,
3: že
1: tak
3: tam bude dobře hrát.
1: Aby se nám tam vešla ta písnička, Peťo, ještě, víš?
3: Jasné, už
1: dobře,
3: končím.
1: Dobře, tak.
3: Večer.
1: Ano, krásnou cestu a doufám, že porazíš ty své soupeře. A ještě tu písničku by Broněk Uher rád poslal do pití na Bílemce a Květince Hochmanovým a taky ještě přání pro Naděnku Jakubíčkovou. Krásný sváteček, hodně štěstí a zdraví, máme vás moc rádi, ať jste pořád taková, jaká jste usměvavá a plná elánu. Blahopřeje Petra a Staňa Ingrovi z Milotic u Kyjova a teď už Marilla.

to bylo tango Marila Jarda Tesák a Dolanka. Byla to poslední písnička pod večerní Moravy krásné země. V tuto chvíli už posloucháte jihočeskou polku Ladislava Kubeše, kterou hraje Vlado Kumpán a jeho muzikanti. No a to už je, milí přátelé, z té podvečerní Moravy krásné země všechno. Loučí se Ivana Slabáková, přeji vám krásný večer a nezapomeňte, že krátce po 19. hodině po zprávách vás čekají další písničky.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radoštěm otevřeli včera reuse centrum. Kroměřížská nemocnice má nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Do zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si ale pořád stěžují na nedostatek informací. Zítra čekejte oblačno, na teploměru až 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. V Rožnově pod Radhoštěm včera otevřeli reuse centrum. Lidé můžou nově odvést do sběrného dvora věci, které doma už nepotřebují, ale ještě slouží. Jde například o sportovní potřeby, hračky nebo nádobí.
3: Zatím je to jen jeden kontejner s regály. Město ale od začátku hlídá, v jakém stavu věci přijímá, říká mluvčí města Petra Graclíková.
4: Ta hlavní myšlenka reuse centra je dovést sem věci, které jsou funkční a ještě někomu můžou posloužit.
3: Čisté by mělo být zvláště nádobí a porcelán, připomíná pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
5: Tak pokud nám lidé budou vozit jakýkoliv nádobí nebo porcelán a podobné věci, tak předem prosím, kdyby byly aspoň trošku očištěné.
3: Reuse centrum bude otevřené v pondělí a ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Jde o největší investici do areálu za posledních 20 let. Součástí moderní přístavby je i oční oddělení a chirurgická ambulance. Podle ředitelky nemocnice Lenky Mergentalové mají zdravotníci poprvé v historii nemocnice urgentní příjem pacientů sloučený na jedno pracoviště, nově i včetně expektačního pracoviště.
6: To znamená místnost pro sledování pacienta, pro podání infuzí, pro podání léků, pro laboratorní odběry a součástí tady té expektační místnosti bude i monitor technika, takže pacienta budeme moci i velmi kvalitně prostě monitorovat už prostě v tom ambulantním režimu.
1: Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
7: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
8: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
7: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
9: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
7: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
10: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
11: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože ji od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnělo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, v nížinách mlhy. Nejnižší teploty 10 až 5 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta havarovala v Babicích na Uhersko-Hradišťsku. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný poslech následujícího pořadu na pěknu notečku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný čtvrteční podvečer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková. V dnešním vydání pořadu Na pěknou notečku nás její autor Jaroslav Kneisl vrátí o 10 let zpět. Prostřednictvím bohatého rozhlasového fondu se ohlédneme za festivalem Podluží v písni a tanci, který se koná pravidelně ve Tvrdonicích. A my dnes uslyšíme ozvěny toho, který se uskutečnil první červnový víkend roku 2016. Někdejší rozhlasový redaktor Jiří Plocek s naším mistrem zvuku Michalem Zelinkou tam tehdy natočili několik pořadů. A z nich jsme pro vás připravili aspoň malý výběr. Budou to mladé zpěvačky a zpěváci, kteří se představili v pravidelné pěvecké soutěži. A později uslyšíte něco málo z pořadu věnovanému kulatému stému výročí narození podlužácké legendy, kterou stále bezesporu je Joška Severin. Dosti slov a jdeme na muziku. Tak to zpívali v roce 2016 Kamila Tomšejová, tehdy ještě za Svobodna Šošovičková a Petr Huňař. Oba za doprovodu cymbálové muziky Olina. Příjemný podlužácký poslech.

To byl živý záznam zpěvu Kamily za Svobodna Šošovičkové, dnes Tomšejové a Petra Huňaře. Tak to je mohli slyšet návštěvníci festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích v roce 2016. Tam také zpívali Soňa Vacenovská a Nikol Stávková za doprovodu cymbálové muziky Slovácko mladší. Pokud s nimi budete, takže je z Českého rozhlasu, srdečně pozdravujeme.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: V našem vysílání stále zní pořad Na pěknou notečku, který nás dnes vrací do června roku 2016, kdy se ve Tvrdonicích uskutečnil další ročník festivalu Podluží v písni a tanci. Poslouchali jsme tehdejší mladé zpěvačky a zpěváky, kteří se na tomto festivalu pravidelně představují a soutěží. Teď si připomeňme další fragment z pořadu, který byl právě v roce 2016 věnován stému výročí narození Jožky Severina. Pořad před 10 lety uvedl František Schulz. A dejme mu prostor i dnes, protože obsah jeho slov má stálou platnost. Ostatně František Schulz uvede také další hudební ukázku a představí interprety.
2: Možná tady máme takové pamětníky, kteří si budou pamatovat rok 1952. To vznikl brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, zvaný také Broln. A Jožka Severin samozřejmě byl u toho, pomáhal ho spoluzakládat a stal se také jeho kmenovým zpěvákem. Opět Český rozhlas se podepsal a pomohl jeho krásné kariéře. Řada písní, kterou Jožka Severin s Brolnem natočil, je dodnes den uložena v takzvaném Zlatém fondu Československého rozhlasu. S Brolnem absolvoval Severin desítky a stovky koncertů doma i v zahraničí a samozřejmě, že se natočili také nějaké gramofonové desky. Dlužno podotknout, že Jožka Severin také vystupoval takzvaně na volné noze. Měl svůj krásný slovácký program, který se jmenoval Pod slováckým nebem. A spolu s ním tam účinkovali cymbalisté Jaromír Běhůnek z Brna, František Šulák, také zpěvák Jožka Rampáček, no a samozřejmě nezapomenutelná Boženka Šebetovská. Velice blízko měl Jožka Severin také k lidovým vypravěčům. Zval si Zdeňka Galušku nebo také Vaška Mlýnka z Kuželova. Později s nima taky zpívala jeho dcera Julie a cymbalista František Šulák a lidový vypravěč Vašek Mlýnek, abych ho neřekl dvakrát. Takže za mnou už je nastoupení za toho výskotu mužský pěvecký sbor Kostice, Tvrdonice, Tvrdonice, Kostice. To oni si mezi sebou dohadují, jak kde je budeme my moderátoři představovat. Tento sbor vlastně ten původní, ten první, vznikl v roce 1929. Takže oni se cítí býti jakýmisi pokračovateli. A v roce 1986 vlastně vzniklo, dá se říct, že vzniklo tady toto společenství, které mám za sebou. Takže letos bude další důvod k oslavě ve Tvrdonicích. Mužský pěvecký sbor Tvrdonice Kostice.

Přiznám se, milí posluchači, že bych velmi ráda věděla, kolik z vás si pobrukovalo s mužským sborem z Kostic a Tvrdonic krásnou píseň Sedí sokol na javory. Vzhledem ke zpěvnosti našeho posluchačstva věřím, že vás takových byla spousta. Pořad na pěknou notečku je v našem vysílání každý všední podvečer a je mu vymezena půl hodinka mezi 7:30 a 7:30 hodinou večerní. A v Českém rozhlase se musí časy dodržovat. Z dnes už několikrát jmenovaného festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích, tedy z jeho ročníku 2016, už to budou jen dvě živé nahrávky. Cymbálová muzika Břeclavan doprovodí zpěváka Jiljího Herzána a závěrem zaspívá Martin Vaculík s cymbálovou muzikou Olina. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl vybral nakonec téměř už signifikantní píseň Ej vy páni Zemanové. Tak snad vám bude, stejně jako celý dnešní písňový výběr, ku potěše a libosti. Od mikrofonu vám děkuji za pozornost a na další setkání v pořadu Na pěknou notečku se těší Markéta Ševčíková. A pokud budete mít náladu na více lidové hudby, můžete poslouchat všechny minulé notečky prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Příjemný večer!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuněben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. Pěvecký sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti.

0: členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tím jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budem, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu, zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak, takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě, lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém

Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme

0: zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu, seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhé. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janu nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janu?
1: No to už jsem byla Petra Janu, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janu, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psala, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal s Dan Durtíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, co si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte, možná hlouběji.
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto, takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: je to závislák, na chvíjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježíš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru tak si to třeba už vás osobně. Doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba no jasně. Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct. Ne? Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duchnou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesů, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek. To je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v toboganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. pěkně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Trochnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Jsou odstopení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
1: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
2: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
1: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
2: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
1: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
2: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
1: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
2: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
1: Ale ta vůně, ta tu není.
2: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
1: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
2: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížné, ale dokázali bychom si s tím poradit.
1: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
2: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
1: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
2: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
1: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
2: Je to ventilátor, který dokáže rozstřít. Točit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
1: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
2: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
1: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
2: Neřeknu.
1: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
2: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
0: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček.

0: tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách obou strany smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se spalovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na nich provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od toho samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Městská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: 24 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám, myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme, samozřejmě situace je trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad má, snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam,
4: mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je? k motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
9: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
4: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
10: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: Mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: No všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu?

0: S velikými stromy?
1: Ano.
0: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
1: Ano.
0: A s jezírkem?
1: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
0: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

to jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp, než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán. Kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán. Král Mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
3: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
4: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
5: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
3: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
0: Kluci, už musíme do školy.
3: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
4: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
6: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
7: Stačí jen trochu do nich strčit.
4: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
6: Někdo z vás něco povídal, kluci?
3: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
7: Prs, uvrs.
0: A je to.
6: Jde se.
4: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
4: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
6: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
8: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
4: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
8: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
6: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
4: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: Máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
4: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím.
4: No, tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha. Zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezabaru, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jaruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, tak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, Máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kluci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Mako, ty jsi určitě Pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná, dobře.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří
1: ne.
0: Nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi taky do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Mm-hmm. Paní Petro, tak děkuju za telefon,
1: jo,
0: držte
1: děkuju.
0: Se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zhrnul rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to

0: hodin, jo, jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20%. Poslouchám leta váš program, no.
1: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě, nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
0: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstejné, no.
1: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
0: Jo.
1: Tak knížka, časopis Teplíčaj, Otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po leta letoucí nastavil tak nějak po svém.
0: No ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vyprsu. Diabetik, já jím tak pětkrát z obu, ne, že bych se naspal. Dva v údrhu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará myš.
1: Oldo, a mluvíte ze spaní?
0: Ne.
1: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
0: No, to neznám.
1: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
0: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Chropině.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru. A když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, když jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu, a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom ji prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili
1: ale
0: v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by opustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: tak
0: to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný meduňkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Meduňkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl útek?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, akorát byl to šok, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký úkryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, ale ten pocit z toho mého dojmu byl mnohem větší. Tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak...
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně. Já jsem malem zajela do Lošova. Jo, já bydlím kousek za Olomoucí. No a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek. Uhum. Dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko. A teď jsme přišli jednoho dne kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spát, jo. Takže a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, no, ještě Ivetko, tam to jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel, teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo no, až
0: to,
1: teď. To
0: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme prostě... za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no tak a co se týče... Tak i to je pohled, ano.
1: Jo, a co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo... Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak no. Dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mami odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak to jsme
1: já
0: skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte k tématu.
1: Jo, to víte, že jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že už toto zaznělo
1: jako,
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval já jste nevím, v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no. A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysaju v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?

0: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
0: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní a potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha, takže vy už to máte takto vysledované.
0: No, tak to jde pořád dokola, neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
0: Ne.
1: Tak uvidíte, ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit, kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru, už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
0: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí, jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci. A zase budu celou noc hode. Zhůru.
1: Je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené, tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
0: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Oto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
0: Naschledanou, děkuju, naschledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonilo vám no. Ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani no, cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí, no.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem krmila.
0: To už si dopovídáme mimo éter.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Vítejte a povídejte, je to vaše.
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádio, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monderek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím. Jako třeba já stojím se v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem praci, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přeženu, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý a tak to vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku opravdu a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já teď cvakl jističa, mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, pod tou k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, Dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčil poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mě taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme u té zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor. A
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, oni přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí, a ten pan Plachý na mě kouká, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku, Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku, Šejbalou, Vlastu, Fabiánom a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustím, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysípaný takovým bílými oblázky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s páru vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a támhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závod, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti, buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkala, hlavně to, co jsem neříkala, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byl a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím.
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení.

střílají tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnic, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A to, a najednou se otevřou dvířka u toho tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste. A sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna, na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejeme si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a čekám, říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzare, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů, tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát, a takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů a když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra a já jsem říkal, co já tady budu dělat a ona mě vedla dozadu a když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody a pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšířily, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se, trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa, a oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný Lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co tady bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život
od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba, tak tam jsem se

tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky, já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel, a mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 30 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju, a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadechl, říkám: ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu. A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavla: prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká: kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizuji a slyším z dálky, jak maminka volá: Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora Jana Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu: to víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, navíksovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím, neznamo, no, že ano. Poskát,
Tahle porka bíči neví, že ano, to víš, no. Dělat. Já lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

kladěnici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kdy je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem na ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se proměnil. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plnul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy, fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku. Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. Pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil, a tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to Česko probíralo, mluvilo. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potížit, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: si saprove k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A v Srpnovou neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly říšní lidé města Pražské nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné, to je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy až nakonec, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívil ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, ono jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance babi. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Byli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu. My jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídá, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Rubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Rubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, a už seděl takhle. No, mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějak kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Hlita zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena tedy, paní Seifertová. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severa na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.